0: jsou 2 hodiny.
1: Vítám vás v noční vlně Čet rádia. U mikrofonu je Vlasta a čekají vás aktuální zprávy. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Sněmovna přehlasovala Senát a prosadila nový zákon o státních zaměstnancích. Čeští školáci se v mezinárodním testování zhoršili ve čtení. Hygienici varují před dětskou ovocnou přesní dávkou z Lidlu. Německá policie zadržela v severním Porýní Vestfálsku 48-letého muže, kterého podezírá ze série sabotáží na energetické infrastruktuře. Zajímavé je, že vyšetřovatelé o něm do té doby vůbec nevěděli. Upozornil na sebe totiž sám dopisy, které v druhé polovině minulého týdne dorazily na úřady a do některých německých médií. Poslanci prosadili nový zákon o státních zaměstnancích. Koaliční většina ve sněmovně přehlasovala veto Senátu a norma, která má od listopadu nahradit dosavadní zákon o státní službě, tak míří dál. Podle tvůrců usnadní výměnu úředníků a přiblíží jejich zaměstnávání zákoníku práce, součástí změn je i omezení některých pravomocí prezidenta. Kritici ze Senátu i sněmovní opozice se naopak obávají politizace a rozkolísání státní správy. Evropská komise pozastavila firmám z holdingu Agrofert proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Podle Bruselu se premiér Andrej Babiš nachází v potenciálním střetu zájmu. Výkonný ředitel bruselské pobočky think tanku Europol Martin Vokálek upozorňuje, že nastavení fondu je v rozporu s evropským chápáním střetu zájmu. Podle něj Česku hrozí, že bude muset peníze vracet a odnese to státní rozpočet. Čeští 15-letí školáci si pohoršili ve čtení. Vyplývá to z mezinárodního šetření PISA 2025, menší pokles ukázala i matematika a přírodní vědy. Česko sice zůstává nad průměrem zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, v porovnání s rokem 2022 si ale v mezinárodním srovnání pohoršilo. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal k tomu pro Radiožurnál řekl, že se školám nedaří zmírňovat vliv rodinného zázemí. Ministerstvo zdravotnictví varuje rodiče před ovocnou přesní dávkou značky Lupilu určenou dětem od 6 měsíců. Kontrola v ní našla aflatoxin B1, tedy jedovatou látku, která může poškodit játra a zvyšovat riziko rakoviny. Výrobek se dostal i do českých distribučních center obchodní sítě Lidl. Zákazníci ho mohou vrátit v prodejnách, a to i bez účtenky. A teď sport. Fotbalová liga mistrů začala novou sezonu a Real Madrid doma zdolal Inter Milán 2-1. Manchester City vyhrál v Portu 2-0, o oba góly se postaral Erling Haaland. Aston Villa uspěla v Brugách 3-2 a stejným výsledkem vyhrál Dortmund nad Villarealem i Betis Sevilla nad Lille. Skvělou zprávu přinesl i tenis. Kateřina Siniaková a její americká parťačka Taylor Townsendová jsou v semifinále 4 hry na US Open. Ve čtvrtfinále přehráli španělsko-americkou dvojici Butsahová a Melicharová-Martinezová 6-4, 6-2, a to bez ztráty setu. A na závěr pohled do Uherského Hradiště, kde nedaleko centra vznikne úplně nová čtvrť. Zastupitelé vzali na vědomí územní studii, podle níž se areál autobusového podniku promění v bytové domy s téměř 600 byty, přidá se mateřská škola i nová páteřní komunikace. Město by tam navíc mělo získat novou výškovou dominantu. Pokud vše půjde podle plánu, první práce začnou do 2 let.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno a 24 stupňů. Do rána bude deštivo a teploty klesnou na 17 stupňů. Dnes ve středu pak budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Tolik noční počasí. Dobrou noc a krásné sny s Čet rádiem vám přeje Vlasta.

0: Divadlo Noc.
1: Vážení posluchači, jako vždy v rámci politického harašení se vám hlásí Rádio Bubu, pokračovatel Rádia Jerevan.
2: A hned na začátku bychom věnovali Rádiu Jerevan vzpomínku. Já jsem to rádio měl velmi rád. Kolegyně, víte, kdo první věděl, že zemřel Brežněv?
1: Ne.
2: Právě Rádio Jerevan hlásilo Moskva minus jeden.
1: No a Rádio Bubu teď bude odpovídat na vaše současné dotazy. Otázka. Vševědoucí Rádio Bubu, zachraň mě. Nedávno jsem se seznámila se sympatickým knihovníkem Béďou, kterého strašně miluji, neboť je nejen vzdělaný, ale i krásně naivní. Naplánovali jsme si společnou dovolenou v červenci u moře na ostrově Grand Canaria, neboť Béďa je vášnivý vyznavač nudismu. Bohužel mám značnou nadváhu, což dovedně maskuji volným oděvem. Bojím se však, že až mě uvidí Béďa bez plavek, ztratí o mě zájem. Nevíš, jak bych mohla do 15. července schodit 30 kilo? Jsem ochotná pro to udělat cokoliv. Silvie Nadupaná, Řezno.
2: Milá slečno Nadupaná, 30 kil se do 15. července nezbavíte, i kdybyste pila jenom vodu a spala na rotopedu. Vy máte jedinou možnost. Píšete, že Béďa je naivní. Snažte se svému Béďovi namluvit, že jste byla na karnevalu za balón, zasekl se vám ventilek a nemůžete se vypustit. Pokud i tato finta selže, musíte se modlit, aby cestovní kancelář, se kterou na Kanáry jedete, zkrachovala. Ostatně bohužel i letos je to v České republice možné.
1: Otázka, milé Rádio Bubu. Ministerstvo vnitra nechalo prošetřit, jestli se falešná lustrační osvědčení vydávala záměrně nebo omylem. Co se podle vás dokáže? Jiří Třasořitka, Řitka u Prahy.
2: Milý Řitko z Třasořitky.
1: Opačně, kolego.
2: Milá Třasořitko.
1: Milý Třasořitko.
2: Milý Řitko. Já už jsem z ty Řitky zprdeli. Opravdu. Promiňte mi, ale... Ne, tak, on se někdo takhle blbě jmenuje a ještě se usadí v Řitce. No to... Rádio Bubu se domnívá, ať bydlí, kde chce, Třasořitko. Že jako obvykle... Jak zněla vlastně otázka?
1: No.
2: Nebydlí taky v Řitce.
1: Ministerstvo vnitra nechalo prošetřit, jestli se falešná lustrační osvědčení vydávala záměrně nebo omylem, co se podle vás dokáže.
2: A tak. No. Jako obvykle se dokáže, že nic nelze dokázat. Dokonce se v průběhu vyšetřování vyvrátí i to, co už se dokázalo. Tudíž se dokáže, že lustrace nic nedokazují, což se ovšem už v mnoha případech dokázalo, takže se vlastně dokáže pouze dávno dokázané, což uvítají zejména ti, kterým už se dávno mělo něco dokázat. Ovšem ti, co to dokázat, měli to nedokázat. Otázka. Milé Rádio Bubu, jsem sběratel volovin a proto možná miluji pana ministra Kavana. Trápí mě, že i když je nemocen a měl by odpočívat, urputně si hledá po celé Evropě lukrativní místo v politice, kam by se po volbách u nás upích. Nevíte proč? Leoš Starostlivý, Katovice.
1: Konzultovala jsem tuto otázku s externí spolupracovnicí našeho rádia Bubu, svou tetičkou ze Slovenska, a ta dospěla k názoru, že ministr Kavan asi nezná modlitbičku, kterou používal ke konci svého rovněž vyčerpávajícího života Kasanova. Modlitbička zněla: Pane Bože, keď už nemůžem, daj, aby som aspoň nechcel.
2: Milé Rádio Bubu, už dlouho si nás neinformovalo o opilých politicích. Dali se snad na lepší cestu a přestali pít? Karel Demijon, Radotín.
1: Jak rádio Bubu zjistilo, politici pít nepřestali. Například senátor Petr Morávek.
2: Ten je známý pod přezdívkou Veselá pípa.
1: Prosím vás, senátor Petr Morávek odstoupil ze všech svých funkcí a vystoupil i z ČSSD. V tisku to dávali do souvislosti s tím, že se senátor při volbě Petra Pitharta opil a v jednací síni na něho vykřikoval neslušné výrazy.
2: Jaké?
1: No to tam nepsali.
2: To je škoda, třeba seděli. Ale senátor Morávek, to nebylo poprvé, co se v senátu opil a pobavil, že jo?
1: Ne, on už dostal za to i pokutu.
2: Tak to bude asi pravda.
1: Co?
2: No jsem slyšel, že senátora Morávka pokousal v předsíni jeho vlastní ratlik.
1: Cože? Jak je to možné?
2: No Morávek přišel domů výjimečně střízlivě a ratlik ho nepoznal.
1: V dubnu také v Šternberku odvolali starostu Pavla Stonavského.
2: A co pak, proč?
1: No v opilosti způsobil dopravní nehodu, což bylo posuzováno jako trestný čin. A víte, co udělal, kolego? Požádal pana prezidenta o milost.
2: No tak jestli všichni ochmelkové v tomhle státě budou žádat pana prezidenta o milost, když se střískají, tak to bude mít hlava státu za chvíli hlavu v pejru. To už se do konce svého prezidentského období do Portugalska nepodívá teda.
1: No ale opilci za volantem mají u pana prezidenta velkou šanci. Přečtu vám něco z tisku. 18. května udělil pan prezident Havel milost podnikateli, který pod vlivem alkoholu způsobil dopravní nehodu, při níž zemřelo malé dítě a jeho otec. Další tři osoby utrpěly těžká zranění. Pan prezident v milosti zohlednil zdravotní stav odsouzeného a skutečnost, že slíbil zaplatit pozůstalým odškodné. Co vy na to, kolego?
2: Já doufám, že občané při posuzování této milosti zohlední zdravotní stav pana prezidenta.

0: jsou 3 hodiny.
1: Dobrou noc všem, kdo jste ještě vzhůru. U mikrofonu Vlasta jsem připravená a začínáme zprávy Čet rádia. Co byste dnes neměli minout? Sněmovna přehlasovala Senát a prosadila nový zákon o státních zaměstnancích. Čeští školáci se v mezinárodním testování zhoršili ve čtení. Hygienici varují před dětskou ovocnou přesní dávkou z Lidlu. Evropská komise pozastavila firmám z holdingu Agrofert proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Podle Bruselu se premiér Andrej Babiš nachází v potenciálním střetu zájmů. Výkonný ředitel bruselské pobočky think tanku Europol Martin Vokálek upozorňuje, že nastavení fondu je v rozporu s evropským chápáním střetu zájmů. Podle něj Česku hrozí, že bude muset peníze vracet a odnese to státní rozpočet. Německá policie zadržela v severním Porýní Vestfálsku 48-letého muže, kterého podezírá ze série sabotáží na energetické infrastruktuře. Zajímavé je, že vyšetřovatelé o něm do té doby vůbec nevěděli. Upozornil na sebe totiž sám dopisy, které v druhé polovině minulého týdne dorazily na úřady a do některých německých médií. Ministerstvo zdravotnictví varuje rodiče před ovocnou přesní dávkou značky Lupilu určenou dětem od 6 měsíců. Kontrola v ní našla aflatoxin B1, tedy jedovatou látku, která může poškodit játra a zvyšovat riziko rakoviny. Výrobek se dostal i do českých distribučních center obchodní sítě Lidl. Zákazníci ho mohou vrátit v prodejnách, a to i bez účtenky. Poslanci prosadili nový zákon o státních zaměstnancích. Koaliční většina ve sněmovně přehlasovala veto Senátu a norma, která má od listopadu nahradit dosavadní zákon o státní službě, tak míří dál. Podle tvůrců usnadní výměnu úředníků a přiblíží jejich zaměstnávání zákoníku práce, součástí změn je i omezení některých pravomocí prezidenta. Kritici ze Senátu i sněmovní opozice se naopak obávají politizace a rozkolísání státní správy. Čeští 15-letí školáci si pohoršili ve čtení. Vyplývá to z mezinárodního šetření PISA 2025, menší pokles ukázala i matematika a přírodní vědy. Česko sice zůstává nad průměrem zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, v porovnání s rokem 2022 si ale v mezinárodním srovnání pohoršilo. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal k tomu pro Radiožurnál řekl, že se školám nedaří zmírňovat vliv rodinného zázemí. A teď sport. Fotbalová Liga mistrů začala novou sezonu a Real Madrid doma zdolal Inter Milán 2-1. Manchester City vyhrál v Portu 2-0, o oba góly se postaral Erling Haaland. Aston Villa uspěla v Brugách 3-2 a stejným výsledkem vyhrál Dortmund nad Villarealem i Betis Sevilla nad Lille. Skvělou zprávu přinesl i tenis. Kateřina Siniaková a její americká parťačka Taylor Townsendová jsou v semifinále 4 hry na US Open. Ve čtvrtfinále přehráli španělsko-americkou dvojici Butsahová a Melicharová-Martinezová 6-4, 6-2, a to bez ztráty setu. A na závěr pohled do Uherského Hradiště, kde nedaleko centra vznikne úplně nová čtvrť. Zastupitelé vzali na vědomí územní studii, podle níž se areál autobusového podniku promění v bytové domy s téměř 600 byty, přidá se mateřská škola i nová páteřní komunikace. Město by tam navíc mělo získat novou výškovou dominantu. Pokud vše půjde podle plánu, první práce začnou do 2 let.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno a 23 stupňů. Do rána bude deštivo a teploty klesnou na 17 stupňů. Dnes ve středu pak budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A to je z předpovědi vše. Ráno zase u Čet rádia, vaše Vlasta.

0: Divadlo Noc.
1: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Hlásím příchod do služby.
2: Dejte si pohov, Snaživec.
1: Zaplať pán Bůh.
2: No ne až takhle. Pohov jsem řekl. Snaživec,
1: ano.
2: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
1: Všecko je zajištěný. Pane majore, možná to bude pochvala. Všecko jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
2: Volavku máte?
1: Co?
2: Volavku máte?
1: Jo. Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
2: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
1: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď krade, se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
2: Jo, jo, jo, jo.
1: A už by tady měla být?
2: Kde je, kde je?
3: To jsem! Aranka Kurucová!
4: To je ona! To je ona!
3: Pan major! Moment! Ajde střenka! Pan major, co je to ta volavka?
2: Kurucová, ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
3: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
2: No ty ho musíš chytit.
3: Chytit? Za co? Za co mám chytit, panko, vy jste kujon? Chytím, když se řekne chytím.
2: Kurucová, klid.
3: My ti to
2: tady se Snaživcem ukážeme.
3: A ukážete? Za co mám chytit, ukážete? Tak já si zatkám.
2: Ne.
1: Já vám říkám, pane majore, ta bude skvělá.
3: O se píš.
1: Ano.
3: O se nezažil.
2: Kurucová.
3: Kurucová. Ano, pardon. Už se soustředím.
2: Počkej s tím. Kurucová, ty musíš na sebe nalákat úchyláka. Je ti to jasný?
3: No jasně.
2: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
3: No jasně, našemu Férovi na vencel placu dvakrát. Dvakrát, to byla dobrá cepanko. To jste neviděl, to
1: ale
3: jste ještě neviděl.
1: Kurucová, ale jo. To byla jiná situace.
3: To byla nádherná, všichni.
1: To jsi byla ještě plakaný. Kriminální živel.
3: No to už nejsem.
1: No to už nejseš.
3: Teprve
1: pak si začala spolupracovat. Pak si se dala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů?
3: To jsme udělali.
1: No?
3: To
1: si pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma.
2: No.
3: To byla dobrá akce. Dobrá. Sakra.
1: Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
2: Dobře,
3: tak
2: pojďme do akce. A
3: to jsou prachy tohle. Můžu si tam vzít? Nemůžu.
2: Potom, Kurucová.
1: Nerozdávej se nám v malej.
2: Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová. Kurucová, ale...
3: Já se nemůžem soustředit, až tam vidím ty peníze.
2: Kurucová,
3: no.
2: Ty tady musíš nalákat toho úchyla, ale rozumíš, tohle to potom na sobě nemůžeš mít, protože...
3: To je libra na rotuva!
2: Ale myslím tady ty chlupy, to nemůžeš mít na sobě, protože...
3: A co se holilo?
2: No ne, to...
3: I na prsu.
2: Na tohle by si žádnýho úchyláka nenalákala.
3: Pečo.
2: To potom v akci musíš sundat, protože víš jako volavka, co jsou tvoje hlavní zbraně.
3: Zbraně?
2: No.
3: Zbraně mám, hele, rekvizity... No. Opatrně rostu. A to mu táta tenkrát pil.
1: Maria, pane majore, to je zbrojnice. To je muničák tohle, co?
3: Víč?
1: Kam se hrabou naše služební bouchačky, víš?
3: No. No, a to si představ, že mám nejmenší ve vchodě.
2: No.
3: U nás.
2: Dobré, dobré, tak Kurucová.
3: A dobré, ne?
2: Kurucová. Nechte jí bejt. Kurucová.
3: Zas hora vypadám jako čtverec. Pardon, probíte. Vy tady máte tu seku.
2: No, ne. Kurucová, sleduj. Ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
3: No co?
2: No co, předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
3: Počala, já už jsem dávno. Pánko, dávno jsem počala.
1: Kurucová.
3: No, co pak?
1: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
3: Pana? To jsem nikdy nebola. Nikdy nebola. Tak já bola nepamätám. Pozná bolo. A už je to dávno.
2: Kurucová, sleduj.
3: Sled ty taky sleduj.
2: Situace. Snaživec. Pomožte mi trošku, no, snaživec.
3: Tak mu trošku pomoct.
1: Když jedu na plnej plyn, pane Marko.
2: Kurucová, sleduj.
3: No, já sleduji.
2: Situace. Jsi v parku sama.
3: Ne, jsou tam je lidi.
2: No dobré, dobré.
3: Dobre, jsem sama. Sama se soustředím, než ty je... tady zvězí, kde mě rozhazují ty prachy.
2: Aranka.
3: Trošku si potom může vzít.
2: Když seš sama v parku.
3: Ano. No tak, co
2: snažíme, je? Snažíme, to za mě, já nemůžu. To je pro devianta ideální situace.
3: To jasný.
2: Jo? Deviant se blíží.
3: A já jak poznat toho debutanta. Já to poznám.
2: Devianta říkám, no, deviant, no jak se pozná, se prostě jak? Pozná na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no. A když on, pozor, no? Kurucová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
3: to jako mě?
2: Tak koná.
3: A když dokoná, tak co bude potom? No, když dokoná, já to musím dělat.
2: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
3: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naší akci. Já bych, Vásu, co? A ty bys nechtěl. No. Tak, víte, Silvester, ne?
2: Snaživec, co jste mi
3: já
2: to sem přivedl? Vy se na ní podívejte.
3: Já je zlá koma.
2: Se podívejte.
1: Ona je dobrá,
2: ale, major. Ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
3: Jak tě pochopí? Fero! Jak tě pochopí, kam? Co máš proti cigánom?
2: Kurucová.
3: Co máš proti cigánom?
2: Kurucová.
3: Víš, kolik je nás doma? Hodně.
2: Snaživec.
1: Ano, viděl jste, já jsem jí sklidnil.
2: Pan. Jo, dobrý, dobrý. Kurucová. Kurucová, lavička. Jinak to udělám, jinak. Snaživec.
1: Ano.
2: Předvedeme si tu akci celou názorně. Kurucová.
3: Mně se to tady strašně zatrhává.
2: No. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
3: Udělej.
1: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já ani nevím, jak se to dělá, tohle...
3: To ti bude!
1: Pane majore, opravdu, já jsem žádnýho úchyla nikdy neviděl. Víš, já jsem od dopravky, pane majore.
2: Ale snaživec, to je názorná akce, pro boha. No tak ty hlavní rysy snad znáte, ne? No, tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no. Tak pro boha, snad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
1: No, popadlo, to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vetchou paměť. To asi ale vy byste mohl dělat toho úchyla, pane majore.
2: A snažit...
1: Ne, vy na to máte figuru, pane
3: majore. Ano,
1: ne.
3: Vám to půjde.
2: Já celou akci řídím. Ano. Tak žádný zdržování, ano. Tady může být úchyl každou chvíli. Tak, pozor, názorná akce. Snaživec, připravit, jo? Jako ten úchyl, trošičku, jo? Tak, ano. Pozor, připravit. Tak, lavička, Kurucová, snaživec.
3: Zase
2: akce.
3: Se mi to tady zaseklo.
2: Akce.
3: Kytičky, ptáčky, kytičky, ptáčky.
2: Dobrý den.
3: Nazdar. Nazdar, deviant!
2: Ale pozor! Jaký deviant? Tím by si se přeci prozradila, mu nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
3: Ježiš, koukná, vidím ty kráviny, co tady
2: říkám. No, dobře. To bylo snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou. A víte co, snaživec?
1: Ano.
2: On takový deviant, on taky je někdy zákeřný, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
3: Ze zadu to beru,
2: půjde tak. Ale toho.
3: Dobře.
2: No, pojďte.
3: To není špatný nápad.
2: Snaživec? Snaživec? Akce.
3: Tati. Moment, pan major, deviant přijde vlakom. Asio.
2: Snaživec. Snaživec. Snaživec.
3: Vlako.
2: Co je to za zvuky tohleto?
1: Mě se ten chtíč nejdřív razí do nosu.
3: A. To je dobrý.
1: A poslední léta už mi to tam zůstává. Já to na závěr můžu, pane majore, akorát vysmrkat.
2: Snaživec, no, už je vám líp. Snaživec, pochopte to, vaše sexuální problémy tady teďka nejsou důležitý.
1: Chápu.
2: Rozumíte? No, teďka tady Kurucovou připravujeme na akci s deviantem, jo? Tak soustřeďte se, pojďte ještě, odstraňte ty zvuky, to vaše, jo? A víte co? Rovnou jí začněte škrtit.
3: Škrtit? Proč škrtit? To jsme si neřekli, co když zdochněm?
2: Ne. Jak zdochněm, k tomu nedojde, protože přeci budeš volat...
3: Jak to víš? Víš, kolik mám dětí?
2: Budeš volat... Budeš hned... Budeš hned volat o pomoc, protože na sobě budeš mít umístěnou vysílačku, rozumíš?
3: A kde to budu mít? Moc spolknu, nebo co?
2: Já bych to dal možná někam mezi zbraně, tady.
3: Ne, okej! Okay. Dej to mezi zbraně!
2: Co je?
1: Ne, pane majore... Vysílačky na volavky vždycky umyšťuju já.
2: No,
3: dej si to tam, dej!
2: Dobře, no, tak si to tam dejte, no.
3: No, tleskajte! A pojď! No tak už to tam dej, ne? Ne, s tím nebaš. Roztřesený.
1: Já už mám na se plný hrypák.
3: Už tam mám tu vysílačku. Co?
2: Pst! Slyšíte? Kroky nějaký. To by mohl být on. Takže pozor, snaživec. Do úkrytu.
0: Slečno, je vedle vás volno.
3: Pojď si sádka, ať pojď. Hezký brejle, už na tě čakám.
0: To je nějaký omyl, já vás vůbec neznám.
3: Neznáš?
0: Ne.
3: Však mě poznáš, až mi začneš škrtit.
0: Proč bych vás škrtil, proč bych to dělal?
3: No, kvůli tomu chtíči. Už máš ten chtíč?
0: Chtíč mám...
3: Dá bydě?
0: Na pivo.
3: A mě ne. Prečo? Co máš proti cigánom další? To jsou lidi v Kolíně. Co máš proti cigánom? Já nikdy neprijedem. Nikdy.
0: Vůbec nic. Ani proti Romům. Mám jiný zájmy.
3: Ty si dá chlapi. To je škoda materiálu.
2: Moment.
3: Do co?
2: Jako co je to tady za konverzaci tohleto?
3: Pan major, prilákal jsem tě pluša.
2: Ale...
0: Tak vysvětlí mi někdo, co se tady děje.
2: Samozřejmě.
3: Silvester.
2: Moment. Major Sádlo, Česká policie.
0: Major Máslo, Městská policie.
2: To bude nějaký omyl, nějaký nedorozumění, my tady chytáme devianta.
0: No, to je omyl, to chytáme my.
2: Ne, neleste nám do rajonu, tohle to tady probíhá naše policejní akce s krycím názvem Podprsenka.
0: Zase omyl, to je naše policejní akce a jmenuje se Suspenzor.
2: Ne, to je Podprsenka, naše policejní akce, to je krycí akce, tak si zavoláme policejního prezidenta.

0: Čet rádio.
1: Už brzo bude ráno, Klára se probudí a Karel vedle ní je od půlnoci vzhůru, už od půlnoci bdí a leží vedle ní.

0: Jsou 4 hodiny.
1: Dobrou noc, nebo spíš dobré časné ráno, od mikrofonu vás zdraví Vlasta a přináším vám zprávy Čet rádia. A tady jsou hlavní titulky. Sněmovna přehlasovala Senát a prosadila nová pravidla pro státní úředníky. Brusel zastavil část zemědělských dotací firmám z Agrofertu. Čeští 15-letí školáci se zhoršili ve čtení. Čeští 15-letí školáci si pohoršili ve čtenářských dovednostech. Mírný pokles je vidět i v matematice a přírodních vědách. Ukázaly to výsledky mezinárodního šetření PISA. Česko sice zůstává nad průměrem zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, oproti roku 2022 si ale v mezinárodním srovnání pohoršilo. Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala se školám nedaří snižovat vliv rodinného zázemí na výsledky dětí. Sněmovna znovu schválila nový zákon o státních zaměstnancích a přehlasovala k tomu veto Senátu. Norma má od listopadu nahradit dosavadní zákon o státní službě, usnadnit výměnu úředníků a přiblížit jejich zaměstnávání zákoníku práce. Součástí balíčku je i omezení pravomocí prezidenta. Senátoři i sněmovní opozice varovali před politizací a rozkolísáním státní správy. Ministerstvo zdravotnictví varuje rodiče před ovocnou přesní dávkou značky Lupilu určenou dětem od 6 měsíců. Kontrola v ní našla aflatoxin B1, tedy jedovatou látku, která může poškodit játra a zvyšuje riziko rakoviny. Výrobek se dostal i do distribučních center Lidlu v Česku. Zákazníci ho mohou vrátit v prodejnách, a to i bez účtenky. Německá policie zadržela v severním Porýní Vestfálsku 48-letého muže, kterého podezírá ze série sabotáží na energetické infrastruktuře. Podle informací z Německa ho vyšetřovatelé do té doby vůbec neměli v hledáčku. Upozornil na sebe totiž sám dopisy, které v druhé polovině minulého týdne dorazily na úřady a do některých německých médií. Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Podle Bruselu je premiér Andrej Babiš v potenciálním střetu zájmu. Výkonný ředitel bruselské pobočky think tanku Europol Martin Vokálek upozorňuje, že nastavení fondu odporuje evropskému pojetí střetu zájmu. Podle něj hrozí, že bude chtít Evropská komise peníze zpět, což by se promítlo do českého rozpočtu. A teď sport. Nový ročník fotbalové ligy mistrů odstartoval, Real Madrid doma zdolal Inter Milán 2-1. Manchester City vyhrál v Portu 2-0, oba góly dal Erling Haaland. Aston Villa uspěla v Brugách 3-2, stejným výsledkem zvítězil Dortmund nad Villarealem i Betis Sevilla nad Lille. Tenistka Kateřina Siniaková je s americkou parťačkou Taylor Townsendovou v semifinále 4 hry na US Open. Ve čtvrtfinále přehráli španělsko-americký pár Butsalová, Melicharová Martinezová 6-4, 6-2. Turnajem zatím prošli bez ztráty setu. A na závěr do divadla. Pražská Ypsilonka vstupuje do 62. sezony a herec Martin Dejdar v ní zahajuje svou 40. Podle něj si divadlo musí udržet svůj typický styl, zároveň se ale posunout k modernější tváři a oslovit i diváky, kteří nezažili éru zakladatele Jana Šmida. Text prý není dogma a tak chystá i happening v tramvaji.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme deštivo a 23 stupňů. Do rána bude deštivo a teploty klesnou na 16 stupňů. Dnes ve středu pak budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Tolik k počasí. Kdo ještě bdí, tomu noc s Čet rádiem uteče příjemněji, zdraví Vlasta.

však jiná, než je obvykle. Přilbice zbytečně tu, kdy si horkou hlavu chrání. Ticho je nápadné a nezvyklé. To ticho je nápadné a nezvyklé. Za chvíli zastaví se čas v šarlatové koupeli. Pozemská cesta má svůj ukrytý cíl. Ten tvůj byl namalován blízkavou čopelí. A jen tak se náhle z mlhy vynořil.

0: Přišli dva chlapi k lékaři na preventivní prohlídku. Doktor, jak řekl, se slečte, oni stáli takhle nahý, doktor je prohlížel, jak to dneska dělají, že Einzweig. A sestra je okukovala taky a povídá, pánové, promiňte, ale jak to přijde, že vy jste oba černoši a jeden to máte černý a jeden bílý? Oba paní, my jsme černoši, my jsme uhlíři a Franta byl na svačinu doma.
1: Dvě cikánky se potkají na Václaváku. Ta jedna má v náručí děcko, jo. Teď se potkají a ta říká, Jolana, kadze jdeš? A ona říká, do Lucerny, na ples. A co to děcko? No to mám do Tomboli.
2: Paneláku, před bytem zazvonil pán. Přišla otevřít paníčka, pak co si přejete? A on povídá, mladá paní, co říkáte, takhle nebyla byste při chuti? A ona povídá, ty zprostáku, co si to dovoluješ? Zavolala manžela, vyšla takový hranol. Povídá, ty frajere už si dostal někdy přes držku. A on pak dostal 3x, ale 12x jsem přišel.
3: Je taková slečna, lesem krásná slečna, nádherná, v mých sukních a najednou z ničeho nic. Přední lesník, jo, v jedné ruce pilu, v druhý postřelenou sojku. A slečna mi říká, Ježíši Kriste, co mi chcete udělat? Říká, prosím vás, co by vám chtěl udělat, slečno, podívejte se na mě, já jsem strhanej, unavený, v jedné ruce mám pilu, v druhé mám postřelenou sojku. A ona říká, jo, sojku strčíte pod klobouk, pilu zaříznete do stromu, vy byste mohl, kdybyste chtěl.
4: Potká cvrček prcka a prcek říká, co děláš cvrčku? A to víš, cvrkám. A co ty prcku? A to víš, už to není ono.

0: Vrátí se Hajnej domů právě ve chvíli, kdy adjunkt mu leží v posteli se ženou. Strhne Flinto a říká, tak Franto, teď si mi teda naštval. Vylez ven, přijdeš o koule. On vyleze a říká, neblbni, neblbni, Jose, dej mi šanci. Dobře, tak si je rozhoupej.
1: Manžel je doma se svojí starou, leží takhle v posteli a pořád ta sexuální aktivita nepřichází a nepřichází. Ta žena už je taková nevrlá, říká, Karle, to není možný, tohle to víš co, tak běž chvilku vedle, tadyhle, jo, do pokoje a třeba tam se soustředně a třeba se ti to podaří, jo, no, tak on odejde vedle, dlouho nic a ona už z té ložnice volá, Karle, už to bude, a on prostě tě mlč, pozná tě po hlase.
0: Přišla paní k doktorovi a říká, pane doktore, já mám takový jeden problém. Víte, my když jako spíme s manželem a já jsem na tom pravým boku, víte, tak já z toho opravdu vůbec nic nemám. Říká, no a kolik vám je? Říká, no 28. A manželovi 32. Říká, no to prosím vás, to by mělo jako nějaký. Počkejte, a zkoušeli jste to třeba na tom druhým boku? Říká, zkoušeli, to jsem zase neměla nic z televize.
2: Tak si dovolil jednu ze série takových těch, jak se sejde Američan, Rus a Francouz a teď si vyprávějí o manželkách a Američan říká, já mám báječnou manželku, ta má tak nádherně dlouhý nohy, že když jede na koni, tak je courá po zemi. Ne, že by ten kůň byl tak krátký, ale ta ženská má tak nádherně dlouhý nohy. Francouz říká, ta moje má tak štíhlej pas, že když jí vemu takhle prstama, jenom taky obejmu, ne, že bych měl ty prsty nějak moc dlouhý, ale skutečně ona má tak štíhlej pas. A Rus říká, to moje Nataša, když já ráno odcházím do práce, tak ona se myje u té pumpy, že jo, vystrčený zadek, já jí plácnu přes ten zadek se začne třást a třese se ještě, když se vrátím z práce. Ne, že by ho měla tak vysací, ale my máme nejkratší pracovní dobu na světě.
3: No, tak dojde ženská k doktorovi, ne, a říká, pane doktore, prosím vás, podívejte se na mě, 120 kilo živej váhy, ten můj starý není o nic lepší, nejsme ještě tak staří, ještě bychom si rádi zašpásovali, ale my se přes ty báchory k sobě nemůžeme dostat. Nešlo by to, že byste něj přešil na nějaké přístupnější místo, doktor se otočí k 130, uká si na čelo, ne, s tím není ženská blbá. Ta to zmerčí a říká, je, pane doktore, na čelo ne, to mě starý kulama rozbil brýle.

0: dva kamarádi sedí takhle v hospodě, popijí pivo. Asi po pátním pivu ten jeden říká, hele vole, pojď se vsadit, že se kousnu do oka. To není možný, tak o pětku. Dobrý, o pětku. On vynal umělý zuby, ne kousek do oka, strčil to zpátky. Tak to si mi naštval. Tak zase pijou dál, jo, vypijou dalších pět piv a říká, hele vole, vstaď se, že se kousnu do druhého oka. Jo, jo, vyndáš zuby. Ne, a nevyndám zuby, to není možný. Tak o pětku, dobrý, vyndal skleněný oko, kousek, nestrčil zpátky. To si mi naštval. Tak vypijou ještě dalších pět piv, zaplatí a jdou ven. A ten, co furt prohrával, tak říká, Franto, vsaď se, že tě pokčil a zůstaneš suchej. To není možný, tak obůra. Tak si lehni, se lehnu, ono pomočí. Říká, já jsem mokrej, výborně, tady máš bůra, zase si vyhrál.
1: Tak došel zajíc k doktorovi a říká, pane doktore, podívejte se, a co oni ty blbci při honu posledním udělali? Já super z toho, na ostudu, mezi zajícama, na ostudu. Můžete mě našít něco náhradního? Doktor říká, no, dojdi za týden, něco tu bude. A říká, co jen to máte? To jsou bíči, kule, to ne. Pane doktore, prosím vás, aspoň to, ať nejsou na ostudu. Tak mu to našije, ne, že za týden na kontrolu. Zajíc dojde. Doktor říká, tak co zajícu, dobré? Říká, špica, pane doktore, špica jsou jednička, akorát mě to trochu vynášá v zatáčka.
0: Takže převážejí blázny letadlem, no. Jste potřebuje dostat z jednou stolu do druhého. No tak prostě malý letadlo pro 40 osob, plný bláznů, jeden ošetřovatel a pilot prostě má co dělat, protože blázni samozřejmě hrajou fotbal, udělají si z kapecníku pucku a protože neznají taktiku, kde balón, tam všichni ne, takže jednou je to tak, jednou tak, pilot se tam potácí s tím, zazvoní při jedné ošetřovatel a říká, prosím vás, udělejte s tím něco, nebo se zřítíme. Tuto není možný takhle. Zařídím. Odběh, ne, za chvilku klid letí, tak zase zazvoní, říká, víte, o vás jsem moc slyšel, že jste šikovný, že to s nima umíte, ale to jsem netušil, co jste s nima udělal, říkám, no, co? Otevřel jsem vrata, ať si jdu hrát na dvorek.
2: Přijde děda k doktorovi a říká, pane doktore, já jdu pravidelně na stolici ráno v 4:30 a on pá, kolik vám je dědo roku a on pá 85, co můžete chtít a on pá, no já se probouzím až v 7:30.
3: V nemocnici na tom porodnickém oddělení byla vizita. Přišel pan primář na pokoj, přijde k posteli a říká, maminko, jsou nějaké problémy, co teplota, kdy to čekáme? Říká, 25. pane primáře. Přijde ke druhý posteli a říká, a co vy, kdy to čekáme? 25. pane primáře. Přijde ke třetí posteli a říká, vy nějaké problémy, maminko, kdy to čekáme? 25. pane primáře. Teď se otočí tý čtvrtý a povídá, a co vy, maminko, taky 25. A říká, ne, pane primáře, já až 28. Já s nima na tom školení nebyla.

0: přelomu v Tajze na medvěda ztratil se Leonid Iljič Brežněv. Teďka ta ochranka ho hledala, běhali týden, nemohli ho najít a nakonec potkali jakého mužíka s vintovkou, ten šel tu fajfku, měl dobrý muži, neviděl si Leonida Iljiče. Opa, viděl a neviděl. Ale to nemůžeš takhle v hádankách, to je vážná věc, to je státník, ten podpisuje smlouvu, tak viděl to nebo neviděl. No jeho jsem neviděl, ale našel jsem medvědí hovno plný medailí.
1: Koukají se dva kamarádi a jeden tahne takovou kabelu velikou v tom takovou mačetu. Říká, člověče, kam jdeš? Říká, no na bimboše. Co je to na bimboše? Říká, zítra večer dojdi k hospodě, vem si kabelu, mačetu, já ti to ukážu. Jeden tam doleze, jdou na WC, ne, čekají chvíli, teď tam dojde pán, to přesně tak o tu zvedě, koná tam tu potřebu, ten vytáhl tu mačetu, chytil za přirození, říká, naval stovku, nebo tě uvalí. Říká, tak to je na bimboše. Říká, to je výborné. Za týden se potkají a ten, co mu to poradil, se ptá, tak co? Kolik toho máš? Říká, ani se nepte. 312 bimbošů.
2: Do obchodu s látkama přijde paní a prodavec se úctivě ptá, milosti vás si bude přát, a ona říká, prosím vás, mohl byste mi ukázat tamhle tu látku nahoře, a tak on vyleze po žebříku, sundá látku, rozbalí to před ní a to prohlíží a říká, ty broušky, ty by mě dělali tlustou, tu ne, prosím vás, ukažte mi tamhle tu. No, tak on zabalí látku, vyleze po žebříku, dá tam látku, sundá druhou, rozbalí. Takhle se to opakuje asi pětkrát. Dáma říká, prosím vás, já bych zkusila tamhle tu, on šáhne pod pult, vyndá klobouk, nasadí si ho na hlavu, odchází a ona říká, kam jdete, prosím vás, ještě jsem si nevybrala. A on říká, milostivá, my máme týden slušného chování k zákazníkům, tak jdu za vás do prdele. Manželka zedníka přijde za polírem na stavbu a říká, prosím vás, můžete pro mě něco udělat? Já se potřebuji aspoň jeden den vyspat. Ten můj blázen každou noc mě otravuje. Já bych od vás chtěla, dejte mu nějakou práci, aby se utahal, aby přišel domů stahaný jak kůň, aby mi dal pokoj. No pak polír říká, samozřejmě paničko, to víte, že jo. Pranto, tamhle to odvezeš, tyhle ty cihly musíš složit, tamhle přeházíš ten písek a tohleto. Zedník přijde domů.

0: přijde k doktorovi a doktor říká, tak co vám je? Říká, koktel. Říká, no to je blbý, to je blbý. A vám to vadí? Říká, mám moc. A kde vám to, prosím vás, proč vám to vadí? Práci. Co děláte? Drubežárně. Říká, no prosím vás, jak vám to může vadit? Já takhle vyháním každý večer, zaháním ty slepice. Vždycky takhle mávnu pravou rukou k šál, pravá půlka zaběhne. Mávnu levou rukou k šál a levá půlka zaběhne. Jenom ta jedna potvora vždycky zůstane ve prostě. Já se tak vždycky nenaseru a říkám jí ty jedna pí, pí, pí, pí, aha, a všecky vyběhnou.
1: Jeden lovec ukazuje druhýmu svoje trofeje a říká, tak tohle jelena, toho jsem sundal. Je to asi tak 7 let. Vedle ten Daněk, ten má krásný paroží. Toho si moc vážím. A tamhle ten kamzík, ten je taky kouzelný. A vedle to je tchyně. Tu jsem sundal na Vánoce. Ten druhý říká, Ježíšo Maria. Čeče, jak je to možný? A ona se ještě u toho tak hezky usmívá. A on říká, no já jsem ji nakecal, že ji fotografuji.
0: Můj velice jeden oblíbený přišel pan doktorovi, říká, co vám je. Říká, pane doktor, já mám něco s přirozením. Říká, běžte se slíknout do kabinky. Tak chlap odejde a za chvilku říká, pane doktore, prosím vás, neměl byste tam židli jednu volnou? Říká, no měl bych, a co jako? Říká, já bych si dal přes to sako, víte, abych si ho nezmačkal. Říká, dejte mu sako, sestro, tak tam odejde. A za chvilku, pane doktore, prosím vás, nemáte kopyta na boty? Říká, prosím vás, kopyta na boty do prčic, dejte mu to tam, to za chvilku říká. A prosím vás, ramínko na kalhoty, víte, já bych nerad ty puky poškodil, víte? Říká, do prčic, vylezte, tak on vyleze na hej, říká, no co vám je, co s tím máte? Říká, víte, pane doktore, já nevím, jestli, no můžete, tady můžete všecko. Víte, já mám jednu kouli níž než druhou. Ježiši Kriste, teď to je normální. Říká, já vím, ale vypadá to hrozně nepořádně.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Je 5 hodin.
1: Dobré ráno, vzhůru do nového dne. U mikrofonu je Vlasta a začínají zprávy Čet rádia. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Sněmovna přehlasovala Senát a prosadila nová pravidla pro státní úředníky. Brusel zastavil část zemědělských dotací firmám z Agrofertu. Čeští 15-letí školáci se zhoršili ve čtení. Sněmovna znovu schválila nový zákon o státních zaměstnancích a přehlasovala k tomu veto Senátu. Norma má od listopadu nahradit dosavadní zákon o státní službě, usnadnit výměnu úředníků a přiblížit jejich zaměstnávání zákoníku práce. Součástí balíčku je i omezení pravomocí prezidenta. Senátoři i sněmovní opozice varovali před politizací a rozkolísáním státní správy. Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Podle Bruselu je premiér Andrej Babiš v potenciálním střetu zájmu. Výkonný ředitel bruselské pobočky think tanku Europoun Martin Vokálek upozorňuje, že nastavení fondu odporuje evropskému pojetí střetu zájmu. Podle něj hrozí, že bude chtít Evropská komise peníze zpět, což by se promítlo do českého rozpočtu. Ministerstvo zdravotnictví varuje rodiče před ovocnou přesní dávkou značky Lupilu určenou dětem od 6 měsíců. Kontrola v ní našla aflatoxin B1, tedy jedovatou látku, která může poškodit játra a zvyšuje riziko rakoviny. Výrobek se dostal i do distribučních center Lidlu v Česku. Zákazníci ho mohou vrátit v prodejnách, a to i bez účtenky. Německá policie zadržela v severním Porýní Vestfálsku 48-letého muže, kterého podezírá ze série sabotáží na energetické infrastruktuře. Podle informací z Německa ho vyšetřovatelé do té doby vůbec neměli v hledáčku. Upozornil na sebe totiž sám dopisy, které v druhé polovině minulého týdne dorazily na úřady a do některých německých médií. Čeští 15-letí školáci si pohoršili ve čtenářských dovednostech. Mírný pokles je vidět i v matematice a přírodních vědách. Ukázali to výsledky mezinárodního šetření PISA. Česko sice zůstává nad průměrem zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, oproti roku 2022 si ale v mezinárodním srovnání pohoršilo. Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala se školám nedaří snižovat vliv rodinného zázemí na výsledky dětí. A teď sport. Nový ročník fotbalové ligy mistrů odstartoval, Real Madrid doma zdolal Inter Milán 2-1. Manchester City vyhrál v Portu 2-0, oba góly dal Erling Haaland. Aston Villa uspěla v Brugách 3-2, stejným výsledkem zvítězil Dortmund nad Villarealem i Betis Sevilla nad Lille. Tenistka Kateřina Siniaková je s americkou parťačkou Taylor Townsendovou v semifinále 4 hry na US Open. Ve čtvrtfinále přehráli španělsko-americký pár Butsaová, Melicharová Martinezová 6-4, 6-2. Turnajem zatím prošli bez ztráty setu. A na závěr do divadla. Pražská Ypsilonka vstupuje do 62. sezony a herec Martin Dejdar v ní zahajuje svou 40. Podle něj si divadlo musí udržet svůj typický styl, zároveň se ale posunout k modernější tváři a oslovit i diváky, kteří nezažili éru zakladatele Jana Šmida. Text prý není dogma a tak chystá i happening v tramvaji.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze deštivo a 23 stupňů, v Brně polojasno a 20, v Ostravě jasno a 19. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A jak to vypadá na silnicích? To se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: V Brně v ulici Vinohrady byla nehoda, kterou hlídky před chvílí odklidily, provoz už je bez omezení. Na dálnici D35 na 261. kilometru ve směru na Hradec Králové platila výstraha na nebezpečnou situaci, ta už je také zrušená. Jinak je aktuálně provoz na silnicích bez nehod a plynulý. S omezení připomínám, že v Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky. V místě tak počítejte s koloně a ezeními až do října příštího roku. U Chlumce na Ústecku začala stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 250/357. A to až do konce října. A dlouhodobě se stále bourá Libeňský most v Praze, kde omezení potrvá až do konce roku 2027. Pro řidiče, kteří jedou dnes k parkovištím P+R v Praze, je na Skalce druhé volno jen málo míst, naopak na Roztajlech a Rajské zahradě je stále dost prostoru. Dálnice jsou dnes dopoledne sjízdné bez omezení. Přeje Vlasta a celé Čet Rádio šťastnou cestu.

kalendáriu. Dnes je středa 9. září a Čet Rádio vám přináší tradiční kalendárium. Svátek dnes slaví všechny Daniely a tak jim přejeme krásný den plný pohody a dobré nálady. Tento den, 9. září roku 1976, zemřel čínský vůdce Mao Tse-tung, jehož odkaz dodnes rezonuje ve světové historii. Září bývá měsícem, kdy se léto pomalu loučí s podzimem a lidová moudrost praví, že jaké je počasí v září, taková bývá i následující zima. Staří hospodáři si dávali pozor na první podzimní mlhy, které prý věští chladné měsíce. Přejeme vám všem krásnou střední zářijovou středu, ať už vás dnešní den zastihne kdekoliv. Tolik dnešní kalendárium.

0: Krátké zprávy.
1: Vlasta u mikrofonu, jsem ráda, že jste naladili. To se děje doma i ve světě. Poslanci znovu schválili zákon o státních zaměstnancích a přehlasovali senátní veto. Evropská komise pozastavila proplácení části dotací holdingu Agrofert. Mezinárodní šetření ukázalo zhoršení českých žáků ve čtenářských dovednostech. Německá policie zadržela muže podezřelého ze série sabotáží na energetické infrastruktuře. Hygienici varují před dětskou ovocnou přesní dávkou prodávanou v Lidlu. A ve sportu se rozjel nový ročník Ligy mistrů a Siniaková je v semifinále 4 hry na US Open.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze deštivo a 22 stupňů, v Brně polojasno a 20, v Ostravě jasno a 19. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, pátek až v pondělí zataženo, teploty mezi 22 a 25 stupni, úterý polojasno, teploty kolem 26. Počasí bychom měli, a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Brně v ulici Vinohrady byla nehoda, kterou hlídky před chvílí odklidily, provoz už je bez omezení. Na dálnici D35 na 261. kilometru ve směru na Hradec Králové platila výstraha na nebezpečnou situaci, ta už je také zrušená. Jinak je aktuálně provoz na silnicích bez nehod a plynulý. Z omezení připomínám, že v Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky, v místě tak počítejte s koloně a ezeními až do října příštího roku. U Chlumce na Ústecku začala stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 253-57, a to až do konce října. A dlouhodobě se stále bourá Libeňský most v Praze, kde omezení potrvá až do konce roku 2027. Pro řidiče, kteří jedou dnes k parkovištím P+R v Praze, je na Skalce druhé volno jen málo míst, naopak na Roztajlech a Rajské zahradě je stále dost prostoru. Dálnice jsou dnes dopoledne sjízdné bez omezení. Přeje Vlasta a celé Čet Rádio šťastnou cestu. Čet Rádio.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, milí posluchači, u mikrofonu je Vlasta a tady jsou hvězdy pro dnešní den, ve středu 9. září, na Čet rádiu. Teda pardon, na Čet rádiu jako vždy. Pojďme se podívat, co si pro nás dnes hvězdy připravili. Beran, dnes si konečně uklidíte tu hromádku papírů na stole, která tam leží už od jara, a budete se cítit jako vítěz. V lásce buďte dnes spíš posluchačem než řečníkem, partner má co říct. Bík, chuť na něco dobrého vás dovede až ke třetí sklenici oblíbené marmelády ve spíži, kterou jste si schovávali na horší časy. Kolega vám dnes svěří tajemství, tvařte se překvapeně, i když to tušíte měsíc. Blíženci, telefon vám dnes zvoní víc než obvykle, a ne všechny hovory budou stát za tu energii. Odpoledne vás čeká milé setkání se starým známým, možná i na ulici, možná jen náhodou. Rak, doma dnes zavládne nezvyklý pořádek, protože jste se konečně odhodlali k té skříni, co straší v předsíni. Nálada je citlivější než jindy, mějte po ruce kapesník, klidně jen z dojetí. Lev, dnes zazáříte na poradě nápadem, který vás napadl cestou pro kávu. Nákupní seznam si raději napište, jinak přijdete domů se vším možným, jen ne s tím, co jste potřebovali. Pana, dnes máte chuť všechno organizovat, i cizí kalendáře, mírněte se aspoň u kolegů. Počasí vás láká na procházku, vezměte si deštník, obloha si to zatím rozmýšlí. Váhy, rozhodování mezi dvěma stejně dobrými možnostmi vám dnes zabere víc času než celý zbytek dne. V lásce je dnes harmonie, klidně navrhněte společný večer beze spěchu. Štír, dnes vycítíte, když vám někdo něco tají, ale nemusíte to hned řešit detektivním výslechem. Práce jde od ruky, hlavně ta, kterou jste odkládali už delší dobu. Střelec, cestovatelská nálada vás dnes žene aspoň k plánování výletu, i kdyby jen na mapě. Rodina dnes ocení, když se na chvíli zastavíte a budete jen poslouchat. Kozoroh, dnes je den na drobné dobré skutky, třeba pomozte sousedovi s taškami. Jedna povinnost se protáhne, ale dvakrát měř, jednou řeš, nemusíte to stihnout za každou cenu. Vodnář, originální nápad vás dnes napadne v tu nejnečekanější chvíli, možná ve frontě na oběd. Přátelé vás dnes potřebují spíš vyslechnout než poradit. Ryby, citlivost je dnes na vysoké notě, oblíbený film vás dojme možná víc než obvykle. Drobné zpoždění v plánech berte s úsměvem, stejně to nakonec dobře dopadne. A to jsou dnešní hvězdy, milí posluchači. Berte je s úsměvem a nadhledem, hvězdy radí, ale poslední slovo máte vždycky vy sami. Za Čet rádio se loučí Vlasta, hezký zbytek dne a mrk mrk. Čet rádio!

0: je 6 hodin.
1: Krásné ráno vám přeje Vlasta, vítejte u zpráv Čet rádia. Mám pro vás všechno podstatné. Pojďme na to nejdůležitější. Sněmovna přehlasovala Senát a prosadila nová pravidla pro státní úředníky. Brusel zastavil část zemědělských dotací firmám z Agrofertu. Čeští 15-letí školáci se zhoršili ve čtení. Sněmovna znovu schválila nový zákon o státních zaměstnancích a přehlasovala k tomu veto Senátu. Norma má od listopadu nahradit dosavadní zákon o státní službě, usnadnit výměnu úředníků a přiblížit jejich zaměstnávání zákoníku práce. Součástí balíčku je i omezení pravomocí prezidenta. Senátoři i sněmovní opozice varovali před politizací a rozkolísáním státní správy. Čeští 15-letí školáci si pohoršili ve čtenářských dovednostech, mírný pokles je vidět i v matematice a přírodních vědách. Ukázali to výsledky mezinárodního šetření PISA. Česko sice zůstává nad průměrem zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, oproti roku 2022 si ale v mezinárodním srovnání pohoršilo. Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala se školám nedaří snižovat vliv rodinného zázemí na výsledky dětí. Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Podle Bruselu je premiér Andrej Babiš v potenciálním střetu zájmů. Výkonný ředitel bruselské pobočky think tanku Europol Martin Vokálek upozorňuje, že nastavení fondu odporuje evropskému pojetí střetu zájmů. Podle něj hrozí, že bude chtít Evropská komise peníze zpět, což by se promítlo do českého rozpočtu. Ministerstvo zdravotnictví varuje rodiče před ovocnou přesní dávkou značky Lupilu určenou dětem od 6 měsíců. Kontrola v ní našla aflatoxin B1, tedy jedovatou látku, která může poškodit játra a zvyšuje riziko rakoviny. Výrobek se dostal i do distribučních center Lidlu v Česku. Zákazníci ho mohou vrátit v prodejnách, a to i bez účtenky. Německá policie zadržela v severním Porýní Vestfálsku 48-letého muže, kterého podezírá ze série sabotáží na energetické infrastruktuře. Podle informací z Německa ho vyšetřovatelé do té doby vůbec neměli v hledáčku. Upozornil na sebe totiž sám dopisy, které v druhé polovině minulého týdne dorazily na úřady a do některých německých médií. A teď sport. Nový ročník fotbalové ligy mistrů odstartoval, Real Madrid doma zdolal Inter Milán 2-1. Manchester City vyhrál v Portu 2-0, oba góly dal Erling Haaland. Aston Villa uspěla v Bruggách 3-2, stejným výsledkem zvítězil Dortmund nad Villarealem i Betis Sevilla nad Lille. Tenistka Kateřina Siniaková je s americkou parťačkou Taylor Townsendovou v semifinále čtyřhry na US Open. Ve čtvrtfinále přehráli španělsko-americký pár Butsalová, Melicharová Martinezová 6-4, 6-2. Turnajem zatím prošli bez ztráty setu. A na závěr do divadla. Pražská Ypsilonka vstupuje do 62. sezony a herec Martin Dejdar v ní zahajuje svou 40. Podle něj si divadlo musí udržet svůj typický styl, zároveň se ale posunout k modernější tváři a oslovit i diváky, kteří nezažili éru zakladatele Jana Šmida. Text prý není dogma a tak chystá i happening v tramvaji.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze deštivo a 22 stupňů, v Brně polojasno a 19, v Ostravě polojasno a 19. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Čet rádia.
0: Čet rádio. Dopravní servis.
1: Na dálnici D1 ve směru na Prahu, u exitu 196, došlo před chvílí k nehodě dvou havarovaných těžkých nákladních vozidel. Provoz tam může být omezen v celé šířce vozovky nebo její části, počítejte prosím se zdržením. Na dálnici D2 u kilometru 1 se tvoří kolony vozidel směrem na Brno, kolony hlásíme také na dálnici D0 mezi 60. a 62. kilometrem ve směru na D1. Silný provoz zaznamenáváme i na dálnici D11 u Prahy a na dálnici D0 u 81. kilometru. Na dálnici D0 mezi 21. a 22. kilometrem stojí porouchané vozidlo na krajnici. Podobně komplikuje provoz i porouchané auto na dálnici D35 směrem na Olomouc. Projíždějte tam prosím opatrně. Z dlouhodobých omezení připomínáme rekonstrukci křižovatky dálnic D1 a D2 u Brna na exitu 196B, kde se i nadále tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Přeji vám šťastnou cestu, s dopravním servisem se hlásila Vlasta z Čet Rádia.

kalendáriu. Dnes je středa 9. září a Čet Rádio vám přináší tradiční kalendárium. Svátek dnes slaví všechny Daniely a tak jim přejeme krásný den plný pohody a dobré nálady. Tento den, 9. září roku 1976, zemřel čínský vůdce Mao Tse-tung, jehož odkaz dodnes rezonuje ve světové historii. Září bývá měsícem, kdy se léto pomalu loučí s podzimem a lidová moudrost praví, že jaké je počasí v září, taková bývá i následující zima. Staří hospodáři si dávali pozor na první podzimní mlhy, které prý věští chladné měsíce. Přejeme vám všem krásnou střední zářijovou středu, ať už vás dnešní den zastihne kdekoliv. Tolik dnešní kalendárium.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Vlasta. Ve zprávách dnes. Poslanci znovu schválili zákon o státních zaměstnancích a přehlasovali senátní veto. Evropská komise pozastavila proplácení části dotací holdingu Agrofert. Mezinárodní šetření ukázalo zhoršení českých žáků ve čtenářských dovednostech. Německá policie zadržela muže podezřelého ze série sabotáží na energetické infrastruktuře. Hygienici varují před dětskou ovocnou přesní dávkou prodávanou v Lidlu. A ve sportu se rozjel nový ročník Ligy mistrů a Siniaková je v semifinále 4 hry na US Open.
0: Počasí.
1: A teď už k počasí. Aktuálně v Praze deštivo a 21 stupňů, v Brně polojasno a 19, v Ostravě polojasno a 19. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v pátek a v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli a v pondělí deštivo, teploty kolem 23, v úterý mlhavo, teploty kolem 28. Počasí bychom měli, a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Na dálnici D1 ve směru na Prahu, u exitu 196, došlo před chvílí k nehodě dvou havarovaných těžkých nákladních vozidel. Provoz tam může být omezen v celé šířce vozovky nebo její části, počítejte prosím se zdržením. Na dálnici D2 u kilometru 1 se tvoří kolony vozidel směrem na Brno, kolony hlásíme také na dálnici D0 mezi 60. a 62. kilometrem ve směru na D1. Silný provoz zaznamenáváme i na dálnici D11 u Prahy a na dálnici D0 u 81. kilometru. Na dálnici D0 mezi 21. a 22. kilometrem stojí porouchané vozidlo na krajnici. Podobně komplikuje provoz i porouchané auto na dálnici D35 směrem na Olomouc. Projíždějte tam prosím opatrně. Z dlouhodobých omezení připomínáme rekonstrukci křižovatky dálnic D1 a D2 u Brna na exitu 196B, kde se i nadále tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Přeji vám šťastnou cestu, s dopravním servisem se hlásila Vlasta z Čet Rádia.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, milí posluchači, u mikrofonu je Vlasta a tady jsou hvězdy pro dnešní den, ve středu 9. září, na Čet rádiu. Teda pardon, na Čet rádiu jako vždy. Pojďme se podívat, co si pro nás dnes hvězdy připravili. Beran, dnes si konečně uklidíte tu hromádku papírů na stole, která tam leží už od jara, a budete se cítit jako vítěz. V lásce buďte dnes spíš posluchačem než řečníkem, partner má co říct. Bík, chuť na něco dobrého vás dovede až ke třetí sklenici oblíbené marmelády ve spíži, kterou jste si schovávali na horší časy. Kolega vám dnes svěří tajemství, tvařte se překvapeně, i když to tušíte měsíc. Blíženci, telefon vám dnes zvoní víc než obvykle, a ne všechny hovory budou stát za tu energii. Odpoledne vás čeká milé setkání se starým známým, možná i na ulici, možná jen náhodou. Rak, doma dnes zavládne nezvyklý pořádek, protože jste se konečně odhodlali k té skříni, co straší v předsíni. Nálada je citlivější než jindy, mějte po ruce kapesník, klidně jen z dojetí. Lev, dnes zazáříte na poradě nápadem, který vás napadl cestou pro kávu. Nákupní seznam si raději napište, jinak přijdete domů se vším možným, jen ne s tím, co jste potřebovali. Pana, dnes máte chuť všechno organizovat, i cizí kalendáře, mírněte se aspoň u kolegů. Počasí vás láká na procházku, vezměte si deštník, obloha si to zatím rozmýšlí. Váhy, rozhodování mezi dvěma stejně dobrými možnostmi vám dnes zabere víc času než celý zbytek dne. V lásce je dnes harmonie, klidně navrhněte společný večer beze spěchu. Štír, dnes vycítíte, když vám někdo něco tají, ale nemusíte to hned řešit detektivním výslechem. Práce jde od ruky, hlavně ta, kterou jste odkládali už delší dobu. Střelec, cestovatelská nálada vás dnes žene aspoň k plánování výletu, i kdyby jen na mapě. Rodina dnes ocení, když se na chvíli zastavíte a budete jen poslouchat. Kozoroh, dnes je den na drobné dobré skutky, třeba pomozte sousedovi s taškami. Jedna povinnost se protáhne, ale dvakrát měř, jednou řeš, nemusíte to stihnout za každou cenu. Vodnář, originální nápad vás dnes napadne v tu nejnečekanější chvíli, možná ve frontě na oběd. Přátelé vás dnes potřebují spíš vyslechnout než poradit. Ryby, citlivost je dnes na vysoké notě, oblíbený film vás dojme možná víc než obvykle. Drobné zpoždění v plánech berte s úsměvem, stejně to nakonec dobře dopadne. A to jsou dnešní hvězdy, milí posluchači. Berte je s úsměvem a nadhledem, hvězdy radí, ale poslední slovo máte vždycky vy sami. Za Čet rádio se loučí Vlasta, hezký zbytek dne a mrk mrk.
0: Čet rádio!

0: je 7 hodin.
1: Dobré ráno, vítám vás u mikrofonu, jmenuji se Vlasta a přináším vám zprávy Čet rádia. Hlavní události v kostce. Írán odpálil balistické střely na americkou základnu v Jordánsku. Bývalý vrcholový zpravodajec, kterého justice očistila, teď žaluje ministerstvo spravedlnosti. A pražské Podolí má přijít o onkogynekologické centrum. Ústav pro péči o matku a dítě v pražském Podolí, jedno z nejprestižnějších porodnických a gynekologických pracovišť v Česku, má přijít o část péče. Podle ministerstva zdravotnictví neplní podmínky pro udržení statusu onkogynekologického centra. Nebude tak moci provádět náročné operace ženských nádorových onemocnění. Informovali o tom Novinky. Írán v noci na středu odpálil balistické střely na americkou základnu ve městě Azraq na severu Jordánska. Podle iránských revolučních gard šlo o odvetu za dřívější americké údery na iránské tankery, Jordánsko útok potvrdilo. Gardy zároveň uvedly, že zasáhly dvě americké lodě, 8 ropných tankrů a dalších 10 plavidel. Zatím nejsou hlášené žádné oběti ani škody. Kdysi jeden z nejvýše postavených zpravodajců v zemi Zdeněk Blahut čelil obvinění, že z rozvědné tajné služby vyvedl 190 milionů korun. Justice ho ale pravomocně očistila. Web iRozhlas teď zjistil, že bývalý špion podal žalobu na ministerstvo spravedlnosti a žádá finanční odškodnění i omluvu. Zácný fragment Evangelia svatého Marka, který do Prahy přivezl Karel IV., opustil hlavní město poprvé po 700 letech. Doputoval do italské Aquileje, kde se poprvé za tu dobu setká se zbývajícími částmi Evangelia. Všechny díly budou k vidění na mezinárodní výstavě, která potrvá do konce dubna příštího roku. Koaliční rada se v pondělí shodla, že výše schodku státního rozpočtu se ještě bude měnit, jak přesně, ale neupřesnila. Hnutí SPD má podle svých slov dvě varianty úspor, 8 nebo 25 miliard korun. Motoristé chtějí šetřit ve školství a zdravotnictví. Ministr pro sport Boris Šťastný slíbil Českému rozhlasu plus zásadní revizi inkluze s tím, že strana chce vědět, jestli má 30 tisíc asistentů pedagoga smysl. A teď sport. Fotbalová liga mistrů odstartovala nový ročník a Real Madrid doma zdolal Inter Milán 2-1. Manchester City vyhrál v Portu 2-0 po dvou gólech Erlinga Haalanda, Aston Villa uspěla v Brugách 3-2 a stejným výsledkem vyhrál Dortmund nad Villarealem i Betis Sevilla nad Lille. Tenistka Kateřina Siniaková je s domácí Taylor Townsendovou v semifinále 4 hry na US Open. Španělsko-americký pár Butsaová, Melicharová-Martinezová přehráli bez ztráty setu 6-4, 6-2. A na závěr do záchranných stanic míří vlna ještích mláďat. Dostávají se k ním třeba proto, že jejich matky jsou vyčerpané a ošetřovatelé se tak často starají o celé rodinky. Stanice ve Vlašimi má právě teď na krku 25 ježků.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze přehánky a 21 stupňů, v Brně polojasno a 19, v Ostravě polojasno a 20. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Hned na úvod k živému dění na silnicích. U stráže nad Nisou na Liberecku, na silnici I35 v ulici Londýnská, se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut, na místě zůstává překážka, projíždějte opatrně. V Trutnově v ulici Náchodská vej po nehodě tří vozidel funguje kyvadlový provoz jedním pruhem, tam se nehoda stala před necelou hodinou. Na dálnici D1 na 66. kilometru ve směru na Brno došlo před hodinou k nehodě dvou aut, na vozovce zůstává překážka, počítejte se zvýšenou opatrností. A na dálnici D0, mezi 22. a 21. kilometrem ve směru na D1, stojí porouchané vozidlo na krajnici, může docházet ke zdržení. Z omezení připomínám, že v Brně na křížení dálnic D1 a D2 stále probíhá přestavba křižovatky. Na exitu 196B se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. V Praze pokračuje dlouhodobá rekonstrukce Libeňského mostu, řidiči i tramvaje tam musí počítat s omezeným provozem ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To je z dopravy vše, s dalšími informacemi se ozvu za chvíli, začet rádio Zdraví Vlasta.

zajímavosti. Věděli jste, že slovo bug, které dnes používáme pro chybu v počítačovém programu, má svůj původ v doslovné broučí návštěvě? Psal se rok 1947 a tým kolem programátorky Grace Hopperové pracoval na obřím počítači Harvard Mark II, který zabíral celou místnost a hlučel jako tovární hala. Jednoho dne stroj přestal fungovat a po prozkoumání se zjistilo, že za poruchu může můra, která uvízla mezi kontakty jednoho zrelé. Technici je mis opatrně vypreparovali, nalepili do provozního deníku a k záznamu připsali poznámku, že šlo o první skutečně nalezený bug. V té doby se výraz vžil po celém světě a dodnes ho používáme, i když dnešní chyby v kódu mají s mizem společné leda takto, že dokážou pěkně žahnout. Příště, až vám zamrzne aplikace v mobilu, si aspoň představte, že zatím možná stojí neviditelná můra s velmi špatným smyslem pro humor.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Vlasta, pěkně vás vítám. Pojďme na to nejdůležitější. Írán zaútočil na americkou základnu v Jordánsku a hlásí i údery na lodě v zálivu. Očištěný bývalý špion vymáhá po ministerstvu spravedlnosti odškodnění a omluvu. Koalice ještě mění schodek rozpočtu, motoristé chtějí zásadní revizi inkluze. Ústav v pražském Podolí má přijít o status onkogynekologického centra. Vzácný fragment Markova evangelia poprvé po staletích opustil Prahu a míří na výstavu do Itálie. A ve sportu se rozjela Liga mistrů a Kateřina Siniaková je v semifinále 4 hry na US Open.
0: Počasí.
1: Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze přehánky a 20 stupňů, v Brně polojasno a 19, v Ostravě polojasno a 20. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v pátek a v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli a v pondělí deštivo, teploty kolem 23, v úterý mlhavo, teploty kolem 28. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Hned na úvod k živému dění na silnicích. U stráže nad Nisou na Liberecku, na silnici I35 v ulici Londýnská, se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut, na místě zůstává překážka. Projíždějte opatrně. V Trutnově v ulici Náchodská vej po nehodě tří vozidel funguje kyvadlový provoz jedním pruhem, tam se nehoda stala před necelou hodinou. Na dálnici D1 na 66. kilometru ve směru na Brno došlo před hodinou k nehodě dvou aut, na vozovce zůstává překážka. Počítejte se zvýšenou opatrností. A na dálnici D0, mezi 22. a 21. kilometrem ve směru na D1, stojí porouchané vozidlo na krajnici. Může docházet ke zdržení. Z omezení připomínám, že v Brně na křížení dálnic D1 a D2 stále probíhá přestavba křižovatky. Na exitu 196B se tvoří kolony. Omezení potrvá do 20. října. V Praze pokračuje dlouhodobá rekonstrukce Libeňského mostu. Řidiči i tramvaje tam musí počítat s omezeným provozem ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To je z dopravy vše, s dalšími informacemi se ozvu za chvíli, začet rádio zdraví Vlasta.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, milí posluchači, u mikrofonu je Vlasta a tady jsou hvězdy pro dnešní den, ve středu 9. září, na Čet rádiu. Teda pardon, na Čet rádiu jako vždy. Pojďme se podívat, co si pro nás dnes hvězdy připravili. Beran, dnes si konečně uklidíte tu hromádku papírů na stole, která tam leží už od jara, a budete se cítit jako vítěz. V lásce buďte dnes spíš posluchačem než řečníkem, partner má co říct. Bík, chuť na něco dobrého vás dovede až ke třetí sklenici oblíbené marmelády ve spíži, kterou jste si schovávali na horší časy. Kolega vám dnes svěří tajemství, tvařte se překvapeně, i když to tušíte měsíc. Blíženci, telefon vám dnes zvoní víc než obvykle, a ne všechny hovory budou stát za tu energii. Odpoledne vás čeká milé setkání se starým známým, možná i na ulici, možná jen náhodou. Rak, doma dnes zavládne nezvyklý pořádek, protože jste se konečně odhodlali k té skříni, co straší v předsíni. Nálada je citlivější než jindy, mějte po ruce kapesník, klidně jen z dojetí. Lev, dnes zazáříte na poradě nápadem, který vás napadl cestou pro kávu. Nákupní seznam si raději napište, jinak přijdete domů se vším možným, jen ne s tím, co jste potřebovali. Pana, dnes máte chuť všechno organizovat, i cizí kalendáře, mírněte se aspoň u kolegů. Počasí vás láká na procházku, vezměte si deštník, obloha si to zatím rozmýšlí. Váhy, rozhodování mezi dvěma stejně dobrými možnostmi vám dnes zabere víc času než celý zbytek dne. V lásce je dnes harmonie, klidně navrhněte společný večer beze spěchu. Štír, dnes vycítíte, když vám někdo něco tají, ale nemusíte to hned řešit detektivním výslechem. Práce jde od ruky, hlavně ta, kterou jste odkládali už delší dobu. Střelec, cestovatelská nálada vás dnes žene aspoň k plánování výletu, i kdyby jen na mapě. Rodina dnes ocení, když se na chvíli zastavíte a budete jen poslouchat. Kozoroh, dnes je den na drobné dobré skutky, třeba pomozte sousedovi s taškami. Jedna povinnost se protáhne, ale dvakrát měř, jednou řeš, nemusíte to stihnout za každou cenu. Vodnář, originální nápad vás dnes napadne v tu nejnečekanější chvíli, možná ve frontě na oběd. Přátelé vás dnes potřebují spíš vyslechnout než poradit. Ryby, citlivost je dnes na vysoké notě, oblíbený film vás dojme možná víc než obvykle. Drobné zpoždění v plánech berte s úsměvem, stejně to nakonec dobře dopadne. A to jsou dnešní hvězdy, milí posluchači. Berte je s úsměvem a nadhledem, hvězdy radí, ale poslední slovo máte vždycky vy sami. Za Čet rádio se loučí Vlasta, hezký zbytek dne a mrk mrk.
0: Čet rádio!

0: Je 8 hodin.
1: Dobré ráno, od mikrofonu vás zdraví Vlasta a hlásí se zprávy Čet rádia. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Írán odpálil balistické střely na americkou základnu v Jordánsku. Bývalý vrcholový zpravodajec, kterého justice očistila, teď žaluje Ministerstvo spravedlnosti. A pražské Podolí má přijít o onkogynekologické centrum. Ústav pro péči o matku a dítě v pražském Podolí, jedno z nejprestižnějších porodnických a gynekologických pracovišť v Česku, má přijít o část péče. Podle ministerstva zdravotnictví neplní podmínky pro udržení statusu onkogynekologického centra. Nebude tak moci provádět náročné operace ženských nádorových onemocnění. Informovali o tom Novinky. Kdysi jeden z nejvýše postavených zpravodajců v zemi Zdeněk Blahut čelil obvinění, že z rozvědné tajné služby vyvedl 190 milionů korun. Justice ho ale pravomocně očistila. Web iRozhlas teď zjistil, že bývalý špion podal žalobu na ministerstvo spravedlnosti a žádá finanční odškodnění i omluvu. Zácný fragment Evangelia svatého Marka, který do Prahy přivezl Karel IV., opustil hlavní město poprvé po 700 letech. Doputoval do italské Aquileje, kde se poprvé za tu dobu setká se zbývajícími částmi Evangelia. Všechny díly budou k vidění na mezinárodní výstavě, která potrvá do konce dubna příštího roku. Koaliční rada se v pondělí shodla, že výše schodku státního rozpočtu se ještě bude měnit, jak přesně, ale neupřesnila. Hnutí SPD má podle svých slov dvě varianty úspor, 8 nebo 25 miliard korun. Motoristé chtějí šetřit ve školství a zdravotnictví. Ministr pro sport Boris Šťastný slíbil Českému rozhlasu Plus zásadní revizi inkluze s tím, že strana chce vědět, jestli má 30 tisíc asistentů pedagoga smysl. Írán v noci na středu odpálil balistické střely na americkou základnu ve městě Azraq na severu Jordánska. Podle iránských revolučních gard šlo o odvetu za dřívější americké údery na iránské tankery, Jordánsko útok potvrdilo. Gardy zároveň uvedly, že zasáhly dvě americké lodě, 8 ropných tankrů a dalších 10 plavidel. Zatím nejsou hlášené žádné oběti ani škody. A teď sport. Fotbalová Liga mistrů odstartovala nový ročník a Real Madrid doma zdolal Inter Milán 2-1. Manchester City vyhrál v Portu 2-0 po dvou gólech Erlinga Haalanda, Aston Villa uspěla v Brugách 3-2 a stejným výsledkem vyhrál Dortmund nad Villarealem i Betis Sevilla nad Lille. Tenistka Kateřina Siniaková je s domácí Taylor Townsendovou v semifinále 4 hry na US Open. Španělsko-americký pár Butsalová, Melicharová-Martinezová přehráli bez ztráty setu 6-4, 6-2. A na závěr do záchranných stanic míří vlna ještích mláďat. Dostávají se k ním třeba proto, že jejich matky jsou vyčerpané a ošetřovatelé se tak často starají o celé rodinky. Stanice ve Vlašimi má právě teď na krku 25 ježků.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno, v Praze 20 stupňů, v Brně 20 a v Ostravě 21. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Čet rádia.
0: Čet rádio. Dopravní servis.
1: Tak pojďme na dopravu. Nejvážnější je nehoda se zraněním na silnici I-19 u Borovna na Plzeňsku, tam prosím zvýšenou opatrnost. Na dálnici D8 směrem na Německo u exitu 1 havarovala dvě auta, provoz je omezený, počítejte se zdržením. Před chvílí došlo k nehodě na silnici 27 u Hrušovan na Chomutovsku, na vozovce je rozlitá látka a probíhá vyšetřování. A v Praze v ulici Zderaská se srazilo osobní auto s nákladním, na místě zůstávají havarovaná vozidla, dávejte pozor při průjezdu. Z omezení připomínám, že u křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba, na exitu 196B směrem na Brno centrum se tvoří kolony, omezení platí až do 20. října. Kolem stavby D3 u Kaplice jsou uzavřené silnice třetích tříd až k rakouským hranicím, výstavba potrvá do konce listopadu. A v Praze pokračuje bourání Libeňského mostu, omezení tam zůstanou ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To je z dopravy vše, sledujte silnice a buďte opatrní. Za volantem i u rádia s vámi byla Vlasta, Čet Rádio.

0: Tip na den.
1: Dnes si dopřejte chvilku jen tak vzhůru hlavou. Vezměte si deku, najděte kousek trávníku nebo balkon a lehněte si s pohledem upřeným na oblohu. Zkuste v mracích hledat obrysy zvířat, obličejů nebo pohádkových postav, jako jsme to dělávali jako děti. Je to úplně zadarmo, nezabere to víc než 10 minut a hlava si od každodenního schonu krásně odpočine. Přeji vám, ať dnes v oblacích objevíte aspoň jednoho draka nebo usměvavého slona, přeje Vlasta.

0: Krátké zprávy.
1: Vítejte u krátkých zpráv, jmenuji se Vlasta. O čem se dnes mluví? Írán zaútočil na americkou základnu v Jordánsku a hlásí i údery na lodě v zálivu. Očištěný bývalý špion vymáhá po ministerstvu spravedlnosti odškodnění a omluvu. Koalice ještě mění schodek rozpočtu, motoristé chtějí zásadní revizi inkluze. Ústav v pražském Podolí má přijít o status onkogynekologického centra. Vzácný fragment Markova evangelia poprvé po staletích opustil Prahu a míří na výstavu do Itálie. A ve sportu se rozjela Liga mistrů a Kateřina Siniaková je v semifinále 4 hry na US Open.
0: Počasí.
1: Jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně máme polojasno, v Praze 20 stupňů, v Brně 20 a v Ostravě 22. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v pátek a v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli a v pondělí deštivo, teploty kolem 23, v úterý mohavo, teploty kolem 28. Počasí bychom měli, a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Tak pojďme na dopravu. Nejvážnější je nehoda se zraněním na silnici I-19 u Borovna na Plzeňsku, tam prosím zvýšenou opatrnost. Na dálnici D8 směrem na Německo u exitu 1 havarovala dvě auta, provoz je omezený, počítejte se zdržením. Před chvílí došlo k nehodě na silnici 27 u Hrušovan na Chomutovsku, na vozovce je rozlitá látka a probíhá vyšetřování. A v Praze v ulici Zderaská se srazilo osobní auto s nákladním, na místě zůstávají havarovaná vozidla, dávejte pozor při průjezdu. Z omezení připomínám, že u křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba, na exitu 196B směrem na Brno centrum se tvoří kolony, omezení platí až do 20. října. Kolem stavby D3 u Kaplice jsou uzavřené silnice třetích tříd až k rakouským hranicím, výstavba potrvá do konce listopadu. A v Praze pokračuje bourání Libeňského mostu, omezení tam zůstanou ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To je z dopravy vše, sledujte silnice a buďte opatrní. Za volantem i u rádia s vámi byla Vlasta, Čet Rádio.

0: String. Jet Radio.
1: Horoskop.
2: Dobrý den, milí posluchači, u mikrofonu je Vlasta a tady jsou hvězdy pro dnešní den, ve středu 9. září, na Jet Radio. Teda pardon, na Jet Radio jako vždy. Pojďme se podívat, co si pro nás dnes hvězdy připravili. Beran, dnes si konečně uklidíte tu hromádku papírů na stole, která tam leží už od jara, a budete se cítit jako vítěz. V lásce buďte dnes spíš posluchačem než řečníkem, partner má co říct. Bík, chuť na něco dobrého vás dovede až ke třetí sklenici oblíbené marmelády ve spíži, kterou jste si schovávali na horší časy. Kolega vám dnes svěří tajemství, tvařte se překvapeně, i když to tušíte měsíc. Blíženci, telefon vám dnes zvoní víc než obvykle, a ne všechny hovory budou stát za tu energii. Odpoledne vás čeká milé setkání se starým známým, možná i na ulici, možná jen náhodou. Rak, doma dnes zavládne nezvyklý pořádek, protože jste se konečně odhodlali k té skříni, co straší v předsíni. Nálada je citlivější než jindy, mějte po ruce kapesník, klidně jen z dojetí. Lev, dnes zazáříte na poradě nápadem, který vás napadl cestou pro kávu. Nákupní seznam si raději napište, jinak přijdete domů se vším možným, jen ne s tím, co jste potřebovali. Pana, dnes máte chuť všechno organizovat, i cizí kalendáře, mírněte se aspoň u kolegů. Počasí vás láká na procházku, vezměte si deštník, obloha si to zatím rozmýšlí. Váhy, rozhodování mezi dvěma stejně dobrými možnostmi vám dnes zabere víc času než celý zbytek dne. V lásce je dnes harmonie, klidně navrhněte společný večer beze spěchu. Štír, dnes vycítíte, když vám někdo něco tají, ale nemusíte to hned řešit detektivním výslechem. Práce jde od ruky, hlavně ta, kterou jste odkládali už delší dobu. Střelec, cestovatelská nálada vás dnes žene aspoň k plánování výletu, i kdyby jen na mapě. Rodina dnes ocení, když se na chvíli zastavíte a budete jen poslouchat. Kozoroh, dnes je den na drobné dobré skutky, třeba pomozte sousedovi s taškami. Jedna povinnost se protáhne, ale dvakrát měř, jednou řeš, nemusíte to stihnout za každou cenu. Vodnář, originální nápad vás dnes napadne v tu nejnečekanější chvíli, možná ve frontě na oběd. Přátelé vás dnes potřebují spíš vyslechnout než poradit. Ryby, citlivost je dnes na vysoké notě, oblíbený film vás dojme možná víc než obvykle. Drobné zpoždění v plánech berte s úsměvem, stejně to nakonec dobře dopadne. A to jsou dnešní hvězdy, milí posluchači. Berte je s úsměvem a nadhledem, hvězdy radí, ale poslední slovo máte vždycky vy sami. Za Jet Radio se loučí Vlasta, hezký zbytek dne a mrk mrk.
3: Jet Radio!

0: Je 9 hodin.
1: Příjemné dopoledne, u mikrofonu Vlasta a před vámi jsou zprávy Čet rádia. A tady jsou hlavní titulky. Irán odpálil balistické střely na americkou základnu v Jordánsku. Bývalý vrcholový zpravodajec, kterého justice očistila, teď žaluje ministerstvo spravedlnosti. A pražské Podolí má přijít o onkogynekologické centrum. Zácný fragment Evangelia svatého Marka, který do Prahy přivezl Karel IV., opustil hlavní město poprvé po 700 letech. Doputoval do italské Aquileje, kde se poprvé za tu dobu setká se zbývajícími částmi Evangelia. Všechny díly budou k vidění na mezinárodní výstavě, která potrvá do konce dubna příštího roku. Irán v noci na středu odpálil balistické střely na americkou základnu ve městě Azraq na severu Jordánska. Podle iránských revolučních gard šlo o odvetu za dřívější americké údery na iránské tankery, Jordánsko útok potvrdilo. Gardy zároveň uvedly, že zasáhly dvě americké lodě, 8 ropných tankrů a dalších 10 plavidel. Zatím nejsou hlášené žádné oběti ani škody. Kdysi jeden z nejvýše postavených zpravodajců v zemi Zdeněk Blahut čelil obvinění, že z rozvědné tajné služby vyvedl 190 milionů korun. Justice ho ale pravomocně očistila. Web iRozhlas teď zjistil, že bývalý špion podal žalobu na ministerstvo spravedlnosti a žádá finanční odškodnění i omluvu. Ústav pro péči o matku a dítě v pražském Podolí, jedno z nejprestižnějších porodnických a gynekologických pracovišť v Česku, má přijít o část péče. Podle ministerstva zdravotnictví neplní podmínky pro udržení statusu onkogynekologického centra. Nebude tak moci provádět náročné operace ženských nádorových onemocnění. Informovali o tom Novinky. Koaliční rada se v pondělí shodla, že výše schodku státního rozpočtu se ještě bude měnit, jak přesně, ale neupřesnila. Hnutí SPD má podle svých slov dvě varianty úspor, 8 nebo 25 miliard korun. Motoristé chtějí šetřit ve školství a zdravotnictví. Ministr pro sport Boris Šťastný slíbil Českému rozhlasu Plus zásadní revizi inkluze s tím, že strana chce vědět, jestli má 30 tisíc asistentů pedagoga smysl. A teď sport. Fotbalová Liga mistrů odstartovala nový ročník a Real Madrid doma zdolal Inter Milán 2-1. Manchester City vyhrál v Portu 2-0 po dvou gólech Erlinga Haalanda, Aston Villa uspěla v Brugách 3-2 a stejným výsledkem vyhrál Dortmund nad Villarealem i Betis Sevilla nad Lille. Tenistka Kateřina Siniaková je s domácí Taylor Townsendovou v semifinále čtyřhry na US Open. Španělsko-americký pár Butsaová, Melicharová-Martinezová přehráli bez ztráty setu 6-4, 6-2. A na závěr do záchranných stanic míří vlna ještích mláďat. Dostávají se k ním třeba proto, že jejich matky jsou vyčerpané a ošetřovatelé se tak často starají o celé rodinky. Stanice ve Vlašimi má právě teď na krku 25 ježků.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 21 stupňů, v Brně polojasno a 20, v Ostravě jasno a 23. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A jak to vypadá na silnicích? To se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Jet Radio. Dopravní servis.
1: Hned na úvod několik nehod, které aktuálně komplikují ranní dopravu. Na dálnici D2 na půl kilometru směrem na Brno se před chvílí střetlo nákladní vozidlo s dodávkou s vlekem. Na dálnici D6 na 122. kilometru směrem na Karlovy Vary havarovala 3 osobní auta, pravý pruh i krajnice jsou neprůjezdné, policie je na místě, projíždí se jen levým pruhem. V Brně hlásí nehodu v ulici Panská Lícha v Maloměřicích a Obřanech. A v Praze pozor na jugoslávských partizánů, kde po nehodě nákladního vozidla brání provozu překážka a na vozovce se pohybují lidé, omezení by mělo trvat do 11 hodin. Z dalších omezení připomínám, že u Chlumce na Ústecku začala stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 253/17, práce potrvají do konce října. A na křížení dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky, v místě je dlouhodobě zvýšené riziko kolon. Dálnice jsou mimo zmíněné nehody sjízdné bez omezení. To je pro tuto chvíli všechno, za dopravní servis se loučí Vlasta a Čet Rádio.

Hudební minutka. Píseň Respekt složil a poprvé nahrál v roce 1965 Otis Redding, tehdy jako mužskou stížnost na nedostatek úcty doma. O dva roky později si ji vzala Aretha Franklin a společně se svými sestrami Ermou a Caroline jí dala úplně nový, ženský a hrdý tón. Právě Aretha přidala slavné hláskování slova Respekt a vsuvku Sock It Tome, kterou si vymysleli sestry Franklinovi přímo ve studiu. Nahrávka vznikla ve studiu Atlantic Records pod vedením producenta Jerryho Wexlera a rytmiku obstarala parta muzikantů známá jako Muscle Shoals Rhythm Section. Píseň se rychle stala hymnou hnutí za občanská práva i vznikajícího ženského hnutí, protože dokázala spojit osobní vzkaz s celospolečenským voláním po úctě. Za svou verzi získala Aretha Franklin cenu Grammy v kategorii nejlepší ženský R&B zpěvácký výkon a skladba jí pomohla vysloužit přezdívku Queen of Soul. Otis Redding prý po vydání Arethiny verze žertem říkal, že mu ta píseň sebrala ze studia úplně jinou dívku. A to byla dnešní hudební minutka.

Bohem. Toužím se vrátit těch pár hodin zpět, kdy si řekla jsem to. Já volám tě, zůstaň dál.

0: Jet Radio. Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Vlasta. Co byste dnes neměli minout? Írán zaútočil na americkou základnu v Jordánsku a hlásí i údery na lodě v zálivu. Očištěný bývalý špion vymáhá po ministerstvu spravedlnosti odškodnění a omluvu. Koalice ještě mění schodek rozpočtu, motoristé chtějí zásadní revizi inkluze. Ústav v pražském Podolí má přijít o status onkogynekologického centra. Vzácný fragment Markova evangelia poprvé po staletích opustil Prahu a míří na výstavu do Itálie. A ve sportu se rozjela Liga mistrů a Kateřina Siniaková je v semifinále čtyř hry na US Open.
0: Počasí.
1: Mrkneme, jak je venku. Aktuálně v Praze polojasno a 21 stupňů, v Brně polojasno a 21, v Ostravě jasno a 24. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v pátek a v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli a v pondělí deštivo, teploty kolem 23, v úterý mohavo, teploty kolem 28. A z nebe rovnou na asfalt, Čet Rádio pokračuje dopravním servisem.
0: Čet Rádio. Dopravní servis.
1: Hned na úvod několik nehod, které aktuálně komplikují ranní dopravu. Na dálnici D2 na půl kilometru směrem na Brno se před chvílí střetlo nákladní vozidlo s dodávkou s vlekem. Na dálnici D6 na 122. kilometru směrem na Karlovy Vary havarovala 3 osobní auta, pravý pruh i krajnice jsou neprůjezdné, policie je na místě, projíždí se jen levým pruhem. V Brně hlásí nehodu v ulici Panská Lícha v Maloměřicích a Obřanech. A v Praze pozor na jugoslávských partizánů, kde po nehodě nákladního vozidla brání provozu překážka a na vozovce se pohybují lidé, omezení by mělo trvat do 11 hodin. Z dalších omezení připomínám, že u Chlumce na Ústecku začala stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 253/17. Práce potrvají do konce října. A na křížení dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky, v místě je dlouhodobě zvýšené riziko kolon. Dálnice jsou mimo zmíněné nehody sjízdné bez omezení. To je pro tuto chvíli všechno, za dopravní servis se loučí Vlasta a Čet Rádio.
0: Čet Rádio.

0: Zajímavosti. Věděli jste, že kreveta kudlankovitá dokáže udeřit svými drápy tak rychle, že úder vytvoří ve vodě kavitační bublinu, jejíž zhroucení na okamžik vygeneruje teplotu srovnatelnou s povrchem slunce? Tento drobný korýš z tropických moří zrychluje svůj úder na rychlost, jakou má vystřelená kulka z malorážky, a to jen díky napružené mechanické páce, žádným svalům navíc. Síla rány je taková, že dokáže rozbít krunýř kraba i sklo akvária, a proto se jí v chovatelských kruzích přezdívá takzvaný palcový rozbíječ. Vědce navíc fascinuje i její zrak, protože kudlanka vidí polarizované světlo způsobem, jaký lidské oko vůbec nezvládá, a rozeznává tak barevné spektrum, které si my ani neumíme představit. Že až budete přemýšlet, kdo je v moři nejtvrdší týpek, vězte, že to není žralok, ale metr dlouhá kudlanka s pěstí rychlejší než kulka a zrakem mimozemšťana.
1: Chat Radio.

0: Je 10 hodin.
1: Dobré dopoledne, u mikrofonu vás vítá Vlasta a přináší vám zprávy Četrádia. Co se děje doma i ve světě? Sněmovní volby by podle nového průzkumu vyhrálo hnutí ANO, většinu by ale těsně mělo opoziční trio. Hasiči uzavřeli zásah u vyhořelého supermarketu v Kladně, na vině byl zkrat. A Ukrajina poprvé ukázala vlastní systém na ničení balistických raket. Hasiči ukončili zásah u vyhořelého supermarketu Lidl v Kladně a místo předali majiteli. Likvidaci požáru vyhlásili už v úterý večer, řekl ve středu mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Příčinou byl podle zjištění zkrat, škoda se odhaduje na 120 milionů korun. Nikdo se naštěstí nezranil. Ukrajina poprvé veřejně předvedla vlastní obdobu americké protiraketové baterie Patriot. Systém s názvem Coral ukázala na největším veletrhu obranné techniky ve střední a východní Evropě v polských Kielcích. Součástí prezentace bylo i odpálení rakety z mobilního zařízení, které stálo na podvozku České Tatry. Policie na Strakonicku pátrá po muži, který se v pondělí odpoledne ve Volyni pokusil odvést mladistvou dívku. Neznámý ji podle policie oslovil cestou k vlakovému nádraží, bránil ji v odchodu a snažil se ji odvést jinam. Dívka začala volat o pomoc a zastavil u nich řidič projíždějícího tmavého auta, načež muž utekl. Kriminalisté teď hledají útočníka i onoho řidiče, který se za dívku postavil. Sněmovní volby by podle zářijového průzkumu agentury NMS pro deník Právo vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31% hlasů. Druhé místo by patřilo hnutí STAN, jehož podpora vystoupala na 18,1%. Třetí ODS naopak oslabila na 12,2%. Podle průzkumu by přitom většinu ve sněmovně těsně získaly tři opoziční strany. Obce na Mostecku jednají s těžařskou společností Seftečka.en miliardáře Pavla Tykače o rozdělení 213 milionů korun, které firma ušetřila změnou rekultivace lomu ČSA. Radnice mají jasné představy, někde by chtěli školu se školkou, jinde třeba pečovatelský dům. Ministerstvo životního prostředí ale prosazuje, aby peníze přerozděloval stát. A teď sport. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila s domácí Taylor Townsendovou do semifinále čtyřhry na US Open. Španělsko-americký pár Butsaová, Melicharová Martinezová zdolali ve dvou setech 6-4 a 6-2. Siniaková pak radiožurnálu Sport řekla, že se jim hrálo mnohem uvolněněji než v předchozím zápase. Linda Nosková naopak o semifinále dvouhry na US Open přišla. Se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou prohrála na centrálním kurtu 1-2 na sety, rozhodl až super tiebreak třetí sady, ve kterém Češka podlehla 7-10. Po zápase přiznala, že to ještě chvíli bude bolet a že šlo o nevyužitou šanci. A na závěr se podíváme do Egypta. Archeologové objevili nedaleko Káhiry hrobku, která patřila dvěma úředníkům a podle odhadů je stará 4300 let. Informovalo o tom egyptské ministerstvo cestovního ruchu a památek, zprávu převzala agentura AFP i web Euronews.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 22 stupňů, v Brně polojasno a 22, v Ostravě polojasno a 24. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Hned na úvod vážná nehoda na dálnici D7 směr Praha na sjezdu exit 75. Havárie nákladního vozidla si vyžádala úplnou uzavírku, sjezd i nájezd na dálnici jsou neprůjezdné, na místě zasahují záchranáři. Počítejte s výraznou objížďkou. Další nehoda komplikuje provoz v Praze v ulici Jugoslávských partizánů, kde se srazilo nákladní vozidlo, silnice je částečně neprůjezdná a na vozovce se pohybují lidé. Pozor na to. Ústí nad Labem v ulici Důlce probíhá vyšetřování nehody s překážkou na vozovce, opatrně tudy projedete. A před chvílí nabourali dvě osobní auta v pražské Římské ulici, provoz je zatím sjízdný se zvýšenou opatrností. Menší nehody hlásíme také u Lovosik na silnici I-15, v Mělníku na Pražské ulici, u Borovna na silnici I-19 a u Vimperku na silnici I-4, všude se jezdí opatrně kolem havarovaných vozidel. Z omezení připomínáme, že u Chlumce na Ústecku pokračuje stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 253-57, a to až do konce října. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 stále probíhá přestavba křižovatky, tvoří se tam kolony, omezení potrvá do poloviny října příštího roku. Dlouhodobě se také staví Libeňský most v Praze, tam je provoz omezený až do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo vše od dopravy, přeje vám Vlasta a Čet Rádio.

0: krátké zprávy.
1: U mikrofonu Vlasta, pěkně vás vítám. O čem se dnes mluví? Nový volební průzkum dává první místo hnutí ANO, sněmovní většinu by ale získaly tři opoziční strany. Hasiči ukončili zásah u shořelého supermarketu v Kladně, požár způsobil zkrat. Ukrajina veřejně předvedla svůj vlastní protiraketový systém. Obce na Mostecku vyjednávají s těžařskou společností o penězích z rekultivace lomu, ministerstvo chce ale rozhodovat samo. Policie na Strakonicku hledá muže, který se pokusil odvést mladistvou dívku, i řidiče, který jí pomohl. A ve sportu máme české tenistky na US Open.
0: Počasí.
1: A teď už k počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 22 stupňů, v Brně polojasno a 23, v Ostravě polojasno a 25. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v pátek a v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli a v pondělí deštivo, teploty kolem 23, v úterý mlhavo, teploty kolem 28. A z nebe rovnou na asfalt, Čet Rádio pokračuje dopravním servisem.
0: Čet Rádio. Dopravní servis.
1: Hned na úvod vážná nehoda na dálnici D7 směr Praha na sjezdu exit 75. Havárie nákladního vozidla si vyžádala úplnou uzavírku, sjezd i nájezd na dálnici jsou neprůjezdné, na místě zasahují záchranáři. Počítejte s výraznou objížďkou. Další nehoda komplikuje provoz v Praze v ulici Jugoslávských partizánů, kde se srazilo nákladní vozidlo, silnice je částečně neprůjezdná a na vozovce se pohybují lidé, pozor na to. Ústí nad Labem v ulici Důlce probíhá vyšetřování nehody s překážkou na vozovce, opatrně tudy projedete. A před chvílí nabourali dvě osobní auta v Pražské Římské ulici, provoz je zatím sjízdný se zvýšenou opatrností. Menší nehody hlásíme také u Lovosik na silnici I-15, v Mělníku na Pražské ulici, u Borovna na silnici I-19 a u Vimperku na silnici I-4, všude se jezdí opatrně kolem havarovaných vozidel. Z omezení připomínáme, že u Chlumce na Ústecku pokračuje stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 250-357, a to až do konce října. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 stále probíhá přestavba křižovatky, tvoří se tam kolony, omezení potrvá do poloviny října příštího roku. Dlouhodobě se také staví Libeňský most v Praze, tam je provoz omezený až do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo vše od dopravy, přeje vám Vlasta a Čet Rádio.

0: Dobré dopoledne přeje Vlasta a Bucifal z Četrádia. Je středa 9. září a hodiny ukazují 10.40.
1: Venku je polojasno, 22 stupňů a odpoledne

0: Beru, aspoň budu mít papír popsaný z obou stran.
1: Vidíš, a takhle jednoduše si člověk zpříjemní celý den.
0: Souhlasím a teď si to já sám vyzkouším, jakmile dnešní vstup skončí.
1: V 11 hodin nás čekají zprávy Čet rádia, tak neodcházejte od přijímačů.
0: A do té doby vám pouštíme písničku.
2: Čet rádio. Čet rádio.
3: Čet rádio.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, milí posluchači, u mikrofonu je Vlasta a tady jsou hvězdy pro dnešní den, ve středu 9. září, na Čet rádiu. Teda pardon, na Čet rádiu jako vždy. Pojďme se podívat, co si pro nás dnes hvězdy připravili. Beran, dnes si konečně uklidíte tu hromádku papírů na stole, která tam leží už od jara, a budete se cítit jako vítěz. V lásce buďte dnes spíš posluchačem než řečníkem, partner má co říct. Bík, chuť na něco dobrého vás dovede až ke třetí sklenici oblíbené marmelády ve spíži, kterou jste si schovávali na horší časy. Kolega vám dnes svěří tajemství, tvařte se překvapeně, i když to tušíte měsíc. Blíženci, telefon vám dnes zvoní víc než obvykle, a ne všechny hovory budou stát za tu energii. Odpoledne vás čeká milé setkání se starým známým, možná i na ulici, možná jen náhodou. Rak, doma dnes zavládne nezvyklý pořádek, protože jste se konečně odhodlali k té skříni, co straší v předsíni. Nálada je citlivější než jindy, mějte po ruce kapesník, klidně jen z dojetí. Lev, dnes zazáříte na poradě nápadem, který vás napadl cestou pro kávu. Nákupní seznam si raději napište, jinak přijdete domů se vším možným, jen ne s tím, co jste potřebovali. Pana, dnes máte chuť všechno organizovat, i cizí kalendáře, mírněte se aspoň u kolegů. Počasí vás láká na procházku, vezměte si deštník, obloha si to zatím rozmýšlí. Váhy, rozhodování mezi dvěma stejně dobrými možnostmi vám dnes zabere víc času než celý zbytek dne. V lásce je dnes harmonie, klidně navrhněte společný večer beze spěchu. Štír, dnes vycítíte, když vám někdo něco tají, ale nemusíte to hned řešit detektivním výslechem. Práce jde od ruky, hlavně ta, kterou jste odkládali už delší dobu. Střelec, cestovatelská nálada vás dnes žene aspoň k plánování výletu, i kdyby jen na mapě. Rodina dnes ocení, když se na chvíli zastavíte a budete jen poslouchat. Kozoroh, dnes je den na drobné dobré skutky, třeba pomozte sousedovi s taškami. Jedna povinnost se protáhne, ale dvakrát měř, jednou řeš, nemusíte to stihnout za každou cenu. Vodnář, originální nápad vás dnes napadne v tu nejnečekanější chvíli, možná ve frontě na oběd. Přátelé vás dnes potřebují spíš vyslechnout než poradit. Ryby, citlivost je dnes na vysoké notě, oblíbený film vás dojme možná víc než obvykle. Drobné zpoždění v plánech berte s úsměvem, stejně to nakonec dobře dopadne. A to jsou dnešní hvězdy, milí posluchači. Berte je s úsměvem a nadhledem, hvězdy radí, ale poslední slovo máte vždycky vy sami. Za Čet rádio se loučí Vlasta, hezký zbytek dne a mrk mrk. Čet rádio!

0: dass du dich immer wieder sagt. Jet Radio.
1: Je 11 hodin.
2: Pěkné dopoledne, od mikrofonu vás zdraví Vlasta a je tu přehled událostí ve zprávách Čet Rádia. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Sněmovní volby by podle nového průzkumu vyhrálo hnutí ANO, většinu by ale těsně mělo opoziční trio. Hasiči uzavřeli zásah u vyhořelého supermarketu v Kladně, na vině byl zkrat. A Ukrajina poprvé ukázala vlastní systém na ničení balistických raket. Ukrajina poprvé veřejně předvedla vlastní obdobu americké protiraketové baterie Patriot. Systém s názvem Coral ukázala na největším veletrhu obranné techniky ve střední a východní Evropě v polských Kijelcích. Součástí prezentace bylo i odpálení rakety z mobilního zařízení, které stálo na podvozku České Tatry. Sněmovní volby by podle zářijového průzkumu agentury NMS pro deník Právo vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31% hlasů. Druhé místo by patřilo hnutí STAN, jehož podpora vystoupala na 18,1%. Třetí ODS naopak oslabila na 12,2%. Podle průzkumu by přitom většinu ve sněmovně těsně získaly tři opoziční strany. Policie na Strakonicku pátrá po muži, který se v pondělí odpoledne ve Volyni pokusil odvést mladistvou dívku. Neznámý ji podle policie oslovil cestou k vlakovému nádraží, bránil jí v odchodu a snažil se ji odvést jinam. Dívka začala volat o pomoc a zastavil u nich řidič projíždějícího tmavého auta, načež muž utekl. Kriminalisté teď hledají útočníka i onoho řidiče, který se za dívku postavil. Obce na Mostecku jednají s těžařskou společností Seftečka.en miliardáře Pavla Tykače o rozdělení 213 milionů korun, které firma ušetřila změnou rekultivace lomu ČSA. Radnice mají jasné představy, někde by chtěli školu se školkou, jinde třeba pečovatelský dům. Ministerstvo životního prostředí ale prosazuje, aby peníze přerozděloval stát. Hasiči ukončili zásah u vyhořelého supermarketu Lidl v Kladně a místo předali majiteli. Likvidaci požáru vyhlásili už v úterý večer, řekl ve středu mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Příčinou byl podle zjištění zkrat, škoda se odhaduje na 120 milionů korun. Nikdo se naštěstí nezranil. A teď sport. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila s domácí Taylor Townsendovou do semifinále čtyřhry na US Open. Španělsko-americký pár Butsalová, Melicharová-Martinezová zdolali ve dvousetech 6-4 a 6-2. Siniaková pak radiožurnálu Sport řekla, že se jim hrálo mnohem uvolněněji než v předchozím zápase. Linda Nosková naopak o semifinále dvouhry na US Open přišla. Se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou prohrála na centrálním kurtu 1-2 na sety, rozhodl až super tiebreak třetí sady, ve kterém Češka podlehla 7-10. Po zápase přiznala, že to ještě chvíli bude bolet a že šlo o nevyužitou šanci. A na závěr se podíváme do Egypta. Archeologové objevili nedaleko Káhiry hrobku, která patřila dvěma úředníkům a podle odhadů je stará 4300 let. Informovalo o tom egyptské ministerstvo cestovního ruchu a památek, zprávu převzala agentura AFP i web Euronews.
1: Počasí.
2: Aktuálně máme polojasno, v Praze 23 stupňů, v Brně 24 a v Ostravě 26. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
1: Dopravní servis.
2: Máme tu čerstvou nehodu na silnici 52 u obce Pohořelice na Brněnsku, havárie osobního auta mimo vozovku, jeďte tam se zvýšenou opatrností. Před chvílí se stala i nehoda v Brně-Bystrci v ulici nad Kašnou, probíhá úklid vozovky. A ve Znojmě v ulici Dukelských bojovníků se před 22 minutami střetla dvě osobní auta, provoz je tam zúžený, počítejte se zdržením. bez omezení připomínám rekonstrukci křižovatky dálnic D1 a D2 u Brna na exitu 196B směr Praha na Brno centrum, kde se tvoří kolony a stavba potrvá až do 20. října. V Praze pokračuje oprava Libeňského mostu. Omezení pro auta i tramvaje tam zůstává až do konce roku 2027. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, s vámi byla Vlasta, sledujte Čet Rádio a řiďte opatrně.

0: Krátké zprávy.
1: Vítá vás Vlasta a přehled toho nejdůležitějšího. Ve zprávách dnes. Nový volební průzkum dává první místo hnutí ANO, sněmovní většinu by ale získaly tři opoziční strany. Hasiči ukončili zásah u shořelého supermarketu v Kladně, požár způsobil zkrat. Ukrajina veřejně předvedla svůj vlastní protiraketový systém. Obce na Mostecku vyjednávají s těžařskou společností o penězích z rekultivace lomu, ministerstvo chce ale rozhodovat samo. Policie na Strakonicku hledá muže, který se pokusil odvést mladistvou dívku, i řidiče, který jí pomohl. A ve sportu máme české tenistky na US Open.
0: Počasí.
1: Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně máme polojasno, v Praze 23 stupňů, v Brně 25 a v Ostravě 27. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v pátek a v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli a v pondělí deštivo, teploty kolem 23, v úterý mlhavo, teploty kolem 28. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Máme tu čerstvou nehodu na silnici 52 u obce Pohořelice na Brněnsku, havárie osobního auta mimo vozovku, jeďte tam se zvýšenou opatrností. Před chvílí se stala i nehoda v Brně-Bystrci v ulici nad Kašnou, probíhá úklid vozovky. A ve Znojmě v ulici Dukelských bojovníků se před 22 minutami střetla dvě osobní auta, provoz je tam zúžený, počítejte se zdržením. Z omezení připomínám rekonstrukci křižovatky dálnic D1 a D2 u Brna na exitu 196B směr Praha na Brno centrum, kde se tvoří kolony a stavba potrvá až do 20. října. V Praze pokračuje oprava Libeňského mostu, omezení pro auta i tramvaje tam zůstává až do konce roku 2027. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, s vámi byla Vlasta, sledujte Čet rádio a řiďte opatrně.

0: Dobré dopoledne, milí posluchači, tady Vlasta a Bucifal u Čet Rádia.
1: Je středa 9. září 11 hodin 40 minut a venku máme zataženo a 24 stupňů.
0: A to je přesně počasí na to zůstat doma a probrat, co nového dávají v kinech, Bucifale.
1: Přesně tak, Vlasto, a tenhle týden je toho docela dost, tak si vybereme jen to nejlepší.
0: Já bych začala českým filmem Eliška Liška, ten mě zaujal názvem hned na první pohled.
1: To je pohádka o skupině dětí a jejich vedoucím jménem Vulpes, kteří se vydávají do lesa za liščím ocáskem.
0: A jde tam vlastně o to, že ten vedoucí musí sám dospět a naučit děti věřit v kouzlo, je to tak?
1: Přesně, je to rodinný film plný pohádkových motivů, hodí se hlavně na výlet do kina s dětmi.
0: Druhý tip mám také český, a to Dokonalý den, což zní jako romantická komedie.
1: Je to o Aně, které se cestou na pracovní pohovor pokazí auto a místo kariéry skončí ve vlaku s mladíkem jménem Eda.
0: To mi přijde jako klasický scénář náhodného setkání, které změní celý den, to mám ráda.
1: A nakonec bych zmínil Zápas století, dokument o slavném fotbalovém utkání Anglie proti Argentíně z roku 1986.
0: Aha, to je ten zápas s gólem století a boží rukou Maradony, ne?
1: Přesně ten, ale film prý ukazuje, že se tehdy hrálo o mnohem víc než jen o postup na mistrovství.

0: Je 12 hodin.
1: Příjemné polední chvíle, u mikrofonu je Vlasta a začínají zprávy Četrádia. O čem se dnes mluví? Sněmovní volby by podle nového průzkumu vyhrálo hnutí ANO, většinu by ale těsně mělo opoziční trio. Hasiči uzavřeli zásah u vyhořelého supermarketu v Kladně, na vině byl zkrat. A Ukrajina poprvé ukázala vlastní systém na ničení balistických raket. Obce na Mostecku jednají s těžařskou společností Seftečka.en miliardáře Pavla Tykače o rozdělení 213 milionů korun, které firma ušetřila změnou rekultivace lomu ČSA. Radnice mají jasné představy, někde by chtěli školu se školkou, jinde třeba pečovatelský dům. Ministerstvo životního prostředí ale prosazuje, aby peníze přerozděloval stát. Ukrajina poprvé veřejně předvedla vlastní obdobu americké protiraketové baterie Patriot. Systém s názvem Coral ukázala na největším veletrhu obranné techniky ve střední a východní Evropě v polských Kielcích. Součástí prezentace bylo i odpálení rakety z mobilního zařízení, které stálo na podvozku České Tatry. Policie na Strakonicku pátrá po muži, který se v pondělí odpoledne ve Volyni pokusil odvést mladistvou dívku. Neznámý ji podle policie oslovil cestou k vlakovému nádraží, bránil ji v odchodu a snažil se ji odvést jinam. Dívka začala volat o pomoc a zastavil u nich řidič projíždějícího tmavého auta, načež muž utekl. Kriminalisté teď hledají útočníka i onoho řidiče, který se za dívku postavil. Hasiči ukončili zásah u vyhořelého supermarketu Lidl v Kladně a místo předali majiteli. Likvidaci požáru vyhlásili už v úterý večer, řekl ve středu mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Příčinou byl podle zjištění zkrat, škoda se odhaduje na 120 milionů korun. Nikdo se naštěstí nezranil. Sněmovní volby by podle zářijového průzkumu agentury NMS pro deník Právo vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31% hlasů. Druhé místo by patřilo hnutí STAN, jehož podpora vystoupala na 18,1%. Třetí ODS naopak oslabila na 12,2%. Podle průzkumu by přitom většinu ve sněmovně těsně získaly tři opoziční strany. A teď sport. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila s domácí Taylor Townsendovou do semifinále čtyřhry na US Open. Španělsko-americký pár Butsaová, Melicharová Martinezová zdolali ve dvou setech 6-4 a 6-2. Siniaková pak radiožurnálu Sport řekla, že se jim hrálo mnohem uvolněněji než v předchozím zápase. Linda Nosková naopak o semifinále dvouhry na US Open přišla. Se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou prohrála na centrálním kurtu 1-2 na sety, rozhodl až super tiebreak třetí sady, ve kterém Češka podlehla 7-10. Po zápase přiznala, že to ještě chvíli bude bolet a že šlo o nevyužitou šanci. A na závěr se podíváme do Egypta. Archeologové objevili nedaleko Káhiry hrobku, která patřila dvěma úředníkům a podle odhadů je stará 4300 let. Informovalo o tom egyptské ministerstvo cestovního ruchu a památek, zprávu převzala agentura AFP i web Euronews.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 24 stupňů, v Brně polojasno a 26, v Ostravě polojasno a 28. Do večera budou přehánky. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Četrádia.
0: Četrádio. Dopravní servis.
1: Máme tu čerstvé nehody. Na silnici 75 u Pohořelic na Brněnsku havarovalo osobní auto mimo vozovku, na místě je překážka a je potřeba jet opatrně. Podobně ve Znojmě v ulici Dukelských bojovníků se srazila dvě osobní auta, opět počítejte s omezením provozu. Na dálnici D1 mezi 57. a 58. kilometrem směrem na Prahu stojí porouchané vozidlo a tvoří se tam zdržení. S omezení upozorňuji na Brno, kde na křížení dálnic D1 a D2 u exitu 196B na Brno centrum pokračuje rekonstrukce křižovatky. V místě se tvoří kolony, omezení platí až do poloviny října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez zásadních omezení, jen tu a tam brzděte kvůli poruchám vozidel na odstavných pruzích. To bylo vše z dopravy, hezký den vám přeje Vlasta a Čet Rádio.
0: Tohle je Čet Rádio.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Vlasta. Pojďme na to nejdůležitější. Nový volební průzkum dává první místo hnutí ANO, sněmovní většinu by ale získaly tři opoziční strany. Hasiči ukončili zásah u shořelého supermarketu v Kladně, požár způsobil zkrat. Ukrajina veřejně předvedla svůj vlastní protiraketový systém. Obce na Mostecku vyjednávají s těžařskou společností o penězích z rekultivace lomu, ministerstvo chce ale rozhodovat samo. Policie na Strakonicku hledá muže, který se pokusil odvést mladistvou dívku, i řidiče, který jí pomohl. A ve sportu máme české tenistky na US Open.
0: Počasí.
1: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze zataženo a 24 stupňů, v Brně polojasno a 27, v Ostravě polojasno a 28. Do večera budou přehánky. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, pátek až v neděli zataženo, teploty mezi 21 a 24 stupni, pondělí deštivo, teploty kolem 24, úterý mohavo, teploty kolem 28. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Máme tu čerstvé nehody. Na silnici 75 u Pohořelic na Brněnsku havarovalo osobní auto mimo vozovku, na místě je překážka a je potřeba jet opatrně. Podobně ve Znojmě v ulici Dukelských bojovníků se srazila dvě osobní auta, opět počítejte s omezením provozu. Na dálnici D1 mezi 57. a 58. kilometrem směrem na Prahu stojí porouchané vozidlo a tvoří se tam zdržení. Z omezení upozorňuji na Brno, kde na křížení dálnic D1 a D2 u exitu 196B na Brno centrum pokračuje rekonstrukce křižovatky, v místě se tvoří kolony, omezení platí až do poloviny října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez zásadních omezení, jen tu a tam brzděte kvůli poruchám vozidel na odstavných pruzích. To bylo vše z dopravy, hezký den vám přeje Vlasta a Čet Rádio.
2: Čet Rádio!

0: Dobré odpoledne, milí posluchači, tady je Vlasta a Bucifal u Čet Rádia.
1: Je 9. září, hodiny ukazují 12.40 a i když je venku 24 stupňů, obloha nám dnes moc slunce nedopřává.
0: Přesně tak, prší, takže ideální čas plánovat výlet na příště.
1: Tak jsem s tím, Vlasto, kam nás dnes bereš?
0: Na hrad Kost, do Českého ráje.
1: To je ten hrad, co vypadá, jako by vyrostl přímo ze skály.
0: Přesně ten, a hlavně se nikdy nedostal do rukou žádné velké přestavbě, takže je pořád gotický.
1: To mě nenapadlo, že se zachoval tak věrně. Většina hradů dostala později barokní kabát.
0: Kost ne, a proto tam máš pocit, že jsi opravdu ve středověku.
1: A co se dá kolem dělat, kromě prohlídky samotné?
0: Vede odtamtud spousta pěších tras přímo do skalních měst, třeba k prachovským skalám.
1: To zní skvěle pro rodiny s dětmi i pro páry, co chtějí romantickou procházku.
0: Přesně tak, něco si užije každý, i ten, kdo jen chce sednout do hradní hospody.
1: Počkej, já myslel, že ty jsi ta, co dá přednost výhledu před jídlem.
0: To jsem, Bucifale, ale po 5 kilometrech chůze si tu polévku zasloužím.
1: Tomu rozumím a teď se pomalu přesuneme k dalším věcem v programu.
0: Ve 13 hodin jsou na řadě zprávy Čet Rádia, ale předtím ještě pouštíme písničku.
2: Čet Rádio!

0: Je 13 hodin.
1: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Vlasta a s ní zprávy Čet rádia. Ve zprávách dnes. Motol a Homolka otevřeli pacientům nové onkologické centrum. Zemědělský fond dál posílá dotace firmám z Agrofertu přes stopku z Bruselu. A soud pravomocně zbavil obžaloby muže, který měl založit velký požár v Českém Švýcarsku. Vrchní soud v Praze pravomocně zbavil obžaloby bývalého dobrovolného strážce Jiřího Lobotku, kterého viní ze založení rozsáhlého požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Odvolací senát zamítl odvolání státní zástupkyně a potvrdil lednový rozsudek první instance. Podle soudů se vina neprokázala, muž se sice původně dvakrát doznal, přiznání ale později odvolal. Pacienti se dnes poprvé mohli vydat do Národního onkologického centra, které vzniklo ve fakultní nemocnici v Motole a v nemocnici na Homolce. Nemocní tu mají veškerou péči i vyšetření pod jednou střechou a nemusí se ztrácet v systému. Stavba moderního komplexu vyšla na necelých 5 miliard korun a část provozu už funguje. Evropská komise zastavila proplácení části zemědělských dotací firmám z koncernu Agrofert kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Státní zemědělský intervenční fond ale podporu vyplácí dál a nepřerušil ani zpracovávání nových žádostí. Podle mluvčí Evy Češpivy nemůže fond administraci ani výplatu podpor svévolně pozastavovat, úřad zatím připravuje analýzu. Policie prověřuje podezření zmaření přípravy a průběhu voleb v Židlochovicích na Brněnsku. Na kandidátní listině uskupení Lepší Židlochovice se vzdali kandidatury 4 lidé, přičemž 3 z nich podle oznámení vůbec nevěděli, že na listině jsou, a jejich podpisy měly být zfalšované. Na věc upozornil starosta Jan Vitula, lídr konkurenčního uskupení David Hořava se proti postupu starosty ohradil. Cena severomořské ropy Brent překročila hranici 100 dolarů za barel, poprvé od 24. července. Podle agentury Bloomberg za zdražením stojí vzájemné útoky mezi Spojenými státy a Íránem a také zvýšené nákupy ropy v Číně. Americké velitelství CENTCOM uvedlo, že jeho síly zničily v Ománském zálivu 4 íránské tankery, další plavidlo bylo zasaženo poblíž ostrova Chark. A teď sport. Španělský tenista Carlos Alcaraz titul na US Open neobhájí, ve čtvrtfinále podlehl po 4,5 hodinách domácímu Benu Sheltonovi, který jde do semifinále. Rozjíždí se také první hokejová liga a po 2 letech se hraje i na zmodernizovaném zimním stadionu v Třebíči. Horácká Slavia kromě nového zázemí výrazně posílila, vrátili se do ní odchovanci, kteří v posledních letech působili v extralize. A na závěr pohled do Indie. Úředník Tukaram Munde kontroluje restaurace a jídelny a záběry ze svých inspekcí sdílí na Instagramu, kde ho sleduje přes 3 miliony 800 tisíc lidí. Odhalil hníjící zeleninu i škůdce, a to nejen u pouličních stánků, ale třeba i v jednom soukromém klubu v Bombaji. Od jeho nástupu do funkce se kontroly ve státě Maháráštra výrazně zpřísnily.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze deštivo a 24 stupňů, v Brně polojasno a 28, v Ostravě polojasno a 29. Do večera budou přehánky. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A z nebe rovnou na asfalt, Čet rádio pokračuje dopravním servisem.
0: Čet rádio. Dopravní servis.
1: Máme tu hned několik nehod, tak pozor na cestách. Na silnici první třídy 46 u Šter na Brku, v části Prabába, se před chvílí stala nehoda a probíhá úklid vozovky. V Praze v Pražské ulici havarovala 2 auta, provoz je sjízdný se zvýšenou opatrností. Na silnici 14 u Liberce leží po nehodě 2 vozidel překážka na vozovce, projíždí se opatrně. A na silnici 69 u Jasené na Zlínsku se srazila 3 auta, i tady počítejte se zdržením. Na dálnici D1 u 152. kilometru směrem na Brno stojí porouchané vozidlo a tvoří překážku. podobně na dálnici D35 u Ostravy na 295. kilometru brzdí provoz další porucha. Z dlouhodobých omezení připomínám, že v Brně na křížení dálnic D1 a D2 stále probíhá přestavba křižovatky a tvoří se tam kolony. Počítejte s tím až do října příštího roku. Ostatní úseky dálniční sítě jsou sjízdné bez omezení. Držte si rozestupy a opatrně na cestách. S dopravou zase za chvíli, tady Vlasta, Čet Rádio.

Je to píseň paprsek deroucí se houští. Je to píseň touhy širší než moře. Je to píseň jdi a vem si svoje štěstí. Je to píseň miluj mě nebo umři. Přiletěla zdaleka a zavoněla palmovým hájem a rozpálenou dlaní. Přiletěla zdaleka, aby si uslyšel také

0: krátké zprávy.
1: U mikrofonu Vlasta, pěkně vás vítám. O čem se dnes mluví? Pacientům se otevřelo Národní onkologické centrum v Motole a na Homolce. Státní zemědělský intervenční fond dál vyplácí dotace firmám z holdingu Agrofert. Vrchní soud v Praze pravomocně osvobodil někdejšího strážce obviněného ze založení požáru v Českém Švýcarsku. Cena severomořské ropy Brent se po týdnech vyšplhala zpět nad hranici $100 za barel. Policie na Brněnsku prověřuje podezřelé podpisy na jedné z kandidátních listin. Ve sportu skončil obhájce titulu Alcaraz na US Open a startuje první hokejová liga.
0: Počasí.
1: Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze deštivo a 23 stupňů, v Brně polojasno a 28, v Ostravě polojasno a 30. Do večera budou přehánky. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, v pátek až v neděli zataženo, teploty mezi 21 a 24 stupni, v pondělí deštivo, teploty kolem 24, v úterý mlhavo, teploty kolem 28. Počasí bychom měli, a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Máme tu hned několik nehod, tak pozor na cestách. Na silnici první třídy 46 u Šterna Brku, v části Prabába, se před chvílí stala nehoda a probíhá úklid vozovky. V Praze v Pražské ulici havarovala dvě auta, provoz je sjízdný se zvýšenou opatrností. Na silnici 14 u Liberce leží po nehodě dvou vozidel překážka na vozovce, projíždí se opatrně. A na silnici 69 u Jasené na Zlínsku se srazila tři auta, i tady počítejte se zdržením. Na dálnici D1 u 152. kilometru směrem na Brno stojí porouchané vozidlo a tvoří překážku. Podobně na dálnici D35 u Ostravy na 295. kilometru brzdí provoz další porucha. Z dlouhodobých omezení připomínám, že v Brně na křížení dálnic D1 a D2 stále probíhá přestavba křižovatky a tvoří se tam kolony. Počítejte s tím až do října příštího roku. Ostatní úseky dálniční sítě jsou sjízdné bez omezení. Držte si rozestupy a opatrně na cestách, s dopravou zase za chvíli, tady Vlasta, Čet Rádio.

0: Dobré odpoledne, milí posluchači, u mikrofonu jsou dnes Vlasta a Bucifal a posloucháte Czech Radio.
1: Je středa 9. září, hodiny ukazují 13 hodin 40 minut a venku podle všeho zase prší.
0: Přesně tak, Bucifale, 23 stupňů a obloha zatažená, dnešní maximum má být 24 stupňů.
1: No a když už jsme u toho deště, Vlasto, dnes se ale nebudeme bavit o počasí, ale o kultuře a rovnou mám pro tebe pořádnou lahůdku.
0: Tak povídej, Bucifale, jsem zvědavá.
1: Do Prahy dorazil Johnny Depp, tentokrát ne jako herec, ale jako kytarista kapely Hollywood Vampires.
0: Počkej, to je ta kapela, kde hraje i Alice Cooper a kytarista z Aerosmith Joe Perry, že?
1: Přesně tak a v neděli večer rozezní pražskou sportovní halu Fortuna, přičemž jim bude předskakovat naše domácí legenda, kapela Lucie.
0: To je tedy setkání, americká rocková sešlost a česká Lucie na jednom pódiu, to bych chtěla vidět.
1: A když jsme u divadel, mám pro tebe ještě jednu novinku, tentokrát ryze domácí.
0: No tak jsem s tím, Bucifale.
1: Divadlo Járy Cimrmana zahájilo už svou 60. sezonu a teď probíhá hlasování o nejoblíbenější cimrmanovskou postavu, kde vede jistý Vavrot.
0: 60. sezóna, to je úctyhodné číslo, to divadlo funguje snad od jak živa.
1: A přitom jejich první režisérka Helena Filipová jim prý na začátku prorokovala, že se tím jednou budou živit, jako by to sama nevěřila.
0: No a vidíš, měla pravdu, a ještě jak, dneska herci hrají první představení sezóny přímo doma na Žižkově.
1: A o výsledku hlasování prý rozhodlo už 500 000 duelů mezi postavami, to je pěkná statistika.
0: To jsou dvě pěkné kulturní zprávy na dnešní odpoledne, Bucifale.
1: Ve 14 hodin se u nás ozvou zprávy Czech Radia a než k ním dojdeme, jdeme na muziku.
2: Czech Radio!

0: Je 14 hodin.
1: Příjemné odpoledne, u mikrofonu Vlasta, vítám vás u zpráv Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Motol a Homolka otevřeli pacientům nové onkologické centrum. Zemědělský fond dál posílá dotace firmám z Agrofertu přes stopku z Bruselu. A soud pravomocně zbavil obžaloby muže, který měl založit velký požár v českém Švýcarsku. Vrchní soud v Praze pravomocně zbavil obžaloby bývalého dobrovolného strážce Jiřího Lobotku, kterého viní ze založení rozsáhlého požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Odvolací senát zamítl odvolání státní zástupkyně a potvrdil lednový rozsudek první instance. Podle soudů se vina neprokázala, muž se sice původně dvakrát doznal, přiznání ale později odvolal. Evropská komise zastavila proplácení části zemědělských dotací firmám z koncernu Agrofert kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Státní zemědělský intervenční fond ale podporu vyplácí dál a nepřerušil ani zpracovávání nových žádostí. Podle mluvčí Evy Češpivy nemůže fond administraci ani výplatu podpor svévolně pozastavovat, úřad zatím připravuje analýzu. Cena severomořské ropy Brent překročila hranici $100 za barel, poprvé od 24. července. Podle agentury Bloomberg za zdražením stojí vzájemné útoky mezi Spojenými státy a Íránem a také zvýšené nákupy ropy v Číně. Americké velitelství CENTCOM uvedlo, že jeho síly zničily v Ománském zálivu 4 íránské tankery, další plavidlo bylo zasaženo poblíž ostrova Chark. Policie prověřuje podezření zmaření přípravy a průběhu voleb v Židlochovicích na Brněnsku. Na kandidátní listině uskupení Lepší Židlochovice se vzdali kandidatury 4 lidé, přičemž 3 z nich podle oznámení vůbec nevěděli, že na listině jsou, a jejich podpisy měly být zfalšované. Na věc upozornil starosta Jan Vitula, lídr konkurenčního uskupení David Hořava se proti postupu starosty ohradil. Pacienti se dnes poprvé mohli vydat do Národního onkologického centra, které vzniklo ve fakultní nemocnici v Motole a v nemocnici na Homolce. Nemocní tu mají veškerou péči i vyšetření pod jednou střechou a nemusí se ztrácet v systému. Stavba moderního komplexu vyšla na necelých 5 miliard korun a část provozu už funguje. A teď sport. Španělský tenista Carlos Alcaraz titul na US Open neobhájí, ve čtvrtfinále podlehl po 4,5 hodinách domácímu Benu Sheltonovi, který jde do semifinále. Rozjíždí se také první hokejová liga a po 2 letech se hraje i na zmodernizovaném zimním stadionu v Třebíči. Horácká Slavia kromě nového zázemí výrazně posílila, vrátili se do ní odchovanci, kteří v posledních letech působili v extralize. A na závěr pohled do Indie. Úředník Tukaram Munde kontroluje restaurace a jídelny a záběry ze svých inspekcí sdílí na Instagramu, kde ho sleduje přes 3 800 000 lidí. Odhalil hníjící zeleninu i škůdce, a to nejen u pouličních stánků, ale třeba i v jednom soukromém klubu v Bombaji. Od jeho nástupu do funkce se kontroly ve státě Maháráštra výrazně zpřísnily.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze deštivo a 22 stupňů, v Brně polojasno a 28, v Ostravě jasno a 30. Do večera budou přehánky. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Hned na úvod k dopravě. U Havlíčkova Brodu na silnici I-48 hlásí policie čerstvou nehodu osobního a nákladního vozidla, provoz tam vede jen jedním pruhem a řidiči musí počítat se zdržením. V Praze na Pražské ulici došlo před hodinou k nehodě autobusu, provoz je sjízdný jen se zvýšenou opatrností. V Brně komplikují dopravu 2 nehody nákladních vozidel, jedna v ulici Hněvkovského a druhá na silnici 45-2 mezi Pohořelicemi a Brnem. Na obou místech může být zablokovaná i celá šířka vozovky. A v Táboře v ulici Soběslavská je po nehodě uzavřený jeden jízdní pruh, provoz tam řídí policie. S omezení připomínám, že u křižovatky dálnic D1 a D2 na výjezdu na Brno centrum stále probíhá přestavba. V místě se tvoří kolony a stav potrvá až do poloviny října. U Kaplice na dálnici D3 jsou kvůli stavbě uzavřené navazující silnice 3. třídy směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. To byly dopravní informace, s vámi byla Vlasta z Čet Rádia, hezký zbytek dne.

0: Krátké zprávy.
1: Vlasta u mikrofonu, ráda vás slyším. Co se děje doma i ve světě? Pacientům se otevřelo Národní onkologické centrum v Motole a na Homolce. Státní zemědělský intervenční fond dál vyplácí dotace firmám z holdingu Agrofert. Vrchní soud v Praze pravomocně osvobodil někdejšího strážce obviněného ze založení požáru v Českém Švýcarsku. Cena severomořské ropy Brent se po týdnech vyšplhala zpět nad hranici $100 za barel. Policie na Brněnsku prověřuje podezřelé podpisy na jedné z kandidátních listin. Ve sportu skončil obhájce titulu Alcaraz na US Open a startuje první hokejová liga.
0: Počasí.
1: Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze deštivo a 22 stupňů, v Brně polojasno a 29, v Ostravě jasno a 30. Do večera budou přehánky. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, v pátek až v neděli zataženo, teploty mezi 21 a 24 stupni, v pondělí deštivo, teploty kolem 24, v úterý mlhavo, teploty kolem 28. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Hned na úvod k dopravě. U Havlíčkova Brodu na silnici I-48 hlásí policie čerstvou nehodu osobního a nákladního vozidla, provoz tam vede jen jedním pruhem a řidiči musí počítat se zdržením. V Praze na Pražské ulici došlo před hodinou k nehodě autobusu, provoz je sjízdný jen se zvýšenou opatrností. V Brně komplikují dopravu dvě nehody nákladních vozidel, jedna v ulici Hněvkovského a druhá na silnici 542 mezi Pohořelicemi a Brnem. Na obou místech může být zablokovaná i celá šířka vozovky. A v Táboře v ulici Soběslavská je po nehodě uzavřený jeden jízdní pruh, provoz tam řídí policie. Z omezení připomínám, že u křižovatky dálnic D1 a D2 na výjezdu na Brno centrum stále probíhá přestavba. V místě se tvoří kolony a stav potrvá až do poloviny října. U Kaplice na dálnici D3 jsou kvůli stavbě uzavřené navazující silnice třetí třídy směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. To byly dopravní informace, s vámi byla Vlasta z Četrádia, hezký zbytek dne. Čet

0: Dobré odpoledne, milí posluchači, u Czech Rádia jsou s vámi Vlasta a Vucifal.
1: Je středa 9. září, hodiny ukazují 14.40 a venku je podle všeho pořádně mokro.
0: Přesně tak, 22 stupňů a déšť, dnes se prý přehoupneme nejvýš na 24.
1: Tak schovejte se pod deštník, Vlasto, a pojďme radši k něčemu veselějšímu z dnešního bulletinu.
0: Já bych vzala tu zprávu z Indie, o tom úředníkovi, co kontroluje restaurace a natáčí to na Instagram.
1: Jmenuje se Tukaram Munde a sleduje ho tam přes 3 miliony 800 tisíc lidí, to je slušná sledovanost.
0: To je víc, než mají někteří zpěváci, Vucifale, a on přitom jen odhaluje eschnilou zeleninu.
1: A škůdce, nezapomínejme na škůdce, prý je našel i v jednom soukromém klubu v Bombaji, nejen na stáncích.
0: To mě baví, že se nebojí jít i tam, kam se běžně kontrola nedostane.
1: Od jeho nástupu se prý kontroly ve státě Maharáštra výrazně zpřísnily, takže to není jen sranda pro sociální sítě.
0: Já bych řekla, že je to přesně ta kombinace, co funguje, ukázat lidem realitu a hned se něco změní.
1: Trochu mi to připomíná, jak dnes všechno musí mít kameru, aby se to bralo vážně.
0: No jo, ale funguje to, tak proč ne, Vucifale?
1: Necháme to tak, souhlasím napůl a napůl vás, milí posluchači, necháme přemýšlet, jestli byste chtěli podobnou kontrolu i u nás.
0: 15 hodin se u nás ozvou zprávy Czech Rádia, tak neodcházejte nikam.
1: A teď už hudba.
2: Czech Rádio! Czech Rádio!

0: Je 15 hodin.
1: Krásné odpoledne, jmenuji se Vlasta a připravila jsem pro vás zprávy Čet rádia. Hlavní události v kostce. Motol a Homolka otevřeli pacientům nové onkologické centrum. Zemědělský fond dál posílá dotace firmám z Agrofertu přes stopku z Bruselu. A soud pravomocně zbavil obžaloby muže, který měl založit velký požár v českém Švýcarsku. Cena severomořské ropy Brent překročila hranici $100 za barel, poprvé od 24. července. Podle agentury Bloomberg za zdražením stojí vzájemné útoky mezi Spojenými státy a Íránem a také zvýšené nákupy ropy v Číně. Americké velitelství CENTCOM uvedlo, že jeho síly zničily v Ománském zálivu 4 íránské tankery, další plavidlo bylo zasaženo poblíž ostrova Chark. Policie prověřuje podezření zmaření přípravy a průběhu voleb v Židlochovicích na Brněnsku. Na kandidátní listině uskupení Lepší Židlochovice se vzdali kandidatury 4 lidé, přičemž 3 z nich podle oznámení vůbec nevěděli, že na listině jsou, a jejich podpisy měly být zfalšované. Na věc upozornil starosta Jan Vitula, lídr konkurenčního uskupení David Hořava se proti postupu starosty ohradil. Pacienti se dnes poprvé mohli vydat do Národního onkologického centra, které vzniklo ve fakultní nemocnici v Motole a v nemocnici na Homolce. Nemocní tu mají veškerou péči i vyšetření pod jednou střechou a nemusí se ztrácet v systému. Stavba moderního komplexu vyšla na necelých 5 miliard korun a část provozu už funguje. Vrchní soud v Praze pravomocně zbavil obžaloby bývalého dobrovolného strážce Jiřího Lobotku, kterého viní ze založení rozsáhlého požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Odvolací senát zamítl odvolání státní zástupkyně a potvrdil lednový rozsudek první instance. Podle soudů se vina neprokázala, muž se sice původně dvakrát doznal, přiznání ale později odvolal. Evropská komise zastavila proplácení části zemědělských dotací firmám z koncernu Agrofert kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Státní zemědělský intervenční fond ale podporu vyplácí dál a nepřerušil ani zpracovávání nových žádostí. Podle mluvčí Evy Češpivy nemůže fond administraci ani výplatu podpor svévolně pozastavovat, úřad zatím připravuje analýzu. A teď sport. Španělský tenista Carlos Alcaraz titul na US Open neobhájí, ve čtvrtfinále podlehl po 4,5 hodinách domácímu Benu Sheltonovi, který jde do semifinále. Rozjíždí se také první hokejová liga a po 2 letech se hraje i na zmodernizovaném zimním stadionu v Třebíči. Horácká Slavia kromě nového zázemí výrazně posílila, vrátili se do ní odchovanci, kteří v posledních letech působili v extralize. A na závěr pohled do Indie. Úředník Tukaram Munde kontroluje restaurace a jídelny a záběry ze svých inspekcí sdílí na Instagramu, kde ho sleduje přes 3 800 000 lidí. Odhalil hnijící zeleninu i škůdce, a to nejen u pouličních stánků, ale třeba i v jednom soukromém klubu v Bombaji. Od jeho nástupu do funkce se kontroly ve státě Maháráštra výrazně zpřísnily.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze deštivo a 22 stupňů, v Brně polojasno a 29, v Ostravě jasno a 30. Do večera budou přehánky. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Čet rádia.
0: Čet rádio. Dopravní servis.
1: Na dálnici D11 u 90. kilometru ve směru na Prahu se před chvílí stala hromadná nehoda 2 vozidel, levý pruh je neprůjezdný a tvoří se kolona. Doporučujeme raději počítat s velkým zdržením. V Praze na Úvalské ulici ve směru na Skalku havaroval autobus, pravý pruh je neprůjezdný. A na silnici číslo 57 u obce Březová na Opavsku se srazilo nákladní auto s traktorem, provoz je tam kyvadlový jedním pruhem, čekejte zdržení až do 16:30 odpoledne. Z omezení připomínáme, že na dálnici D1 u Brna, na křižovatce z D2, stále probíhá přestavba a tvoří se tam kolony, omezení potrvá až do poloviny října. Jinak jsou dálnice sjízdné bez omezení. To je z dopravy vše, přeje vám Vlasta z Čet Rádia.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Vlasta. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Pacientům se otevřelo Národní onkologické centrum v Motole a na Homolce. Státní zemědělský intervenční fond dál vyplácí dotace firmám z holdingu Agrofert. Vrchní soud v Praze pravomocně osvobodil někdejšího strážce obviněného ze založení požáru v Českém Švýcarsku. Cena severomořské ropy Brent se po týdnech vyšplhala zpět nad hranici $100 za barel. Policie na Brněnsku prověřuje podezřelé podpisy na jedné z kandidátních listin. Ve sportu skončil obhájce titulu Alcaraz na US Open a startuje první hokejová liga.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze deštivo a 21 stupňů, v Brně polojasno a 29, v Ostravě jasno a 30. Do večera budou přehánky. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, v pátek až v neděli zataženo, teploty mezi 21 a 24 stupni, v pondělí deštivo, teploty kolem 24, v úterý mohavo, teploty kolem 28. A z nebe rovnou na asfalt, Čet Rádio pokračuje dopravním servisem.
0: Čet Rádio. Dopravní servis.
1: Na dálnici D11 u 90. kilometru ve směru na Prahu se před chvílí stala hromadná nehoda dvou vozidel. Levý pruh je neprůjezdný a tvoří se kolona. Doporučujeme raději počítat s velkým zdržením. V Praze na Úvalské ulici ve směru na Skalku havaroval autobus, pravý pruh je neprůjezdný. A na silnici číslo 57 u obce Březová na Opavsku se srazilo nákladní auto s traktorem. Provoz je tam kyvadlový jedním pruhem, čekejte zdržení až do 16:30 odpoledne. Z omezení připomínáme, že na dálnici D1 u Brna, na křižovatce z D2, stále probíhá přestavba a tvoří se tam kolony, omezení potrvá až do poloviny října. Jinak jsou dálnice sjízdné bez omezení. To je z dopravy vše, přeje vám Vlasta z Čet Rádia.
0: Čet Rádio. Čet Rádio. Čet Rádio.

0: Dobré odpoledne, milí posluchači, u mikrofonů Čet rádia jsme dnes já, Vlasta a samozřejmě Bucifal.
1: Dobré odpoledne přeje i Bucifal, je středa 9. září a hodiny ukazují 15.40.
0: Za oknem prší, teď máme 20 stupňů, i když dnes má být až 24.
1: Typické zářijové počasí, Vlasto, ale já mám dnes něco, co s deštěm docela souvisí, i když jinak, než by se čekalo.
0: No to zní zajímavě, Bucifale, tak jsem s tím.
1: Věděla jsi, že soby v Arktidě dokážou měnit barvu očí podle ročního období?
0: Cože? To si děláš legraci, Bucifale, oči přece nemění barvu.
1: A přesto ano, v létě mají oči zlatavé, v zimě se jim mění na modré.
0: A proč se to děje, Bucifale, má to nějaký důvod?
1: V zimě je v Arktidě šero a málo světla, takže se jim za sítnicí mění vrstva zvaná tapetum lucidam.
0: Počkej, a k čemu jim to je?
1: Modrá vrstva rozptyluje více světla a soby tak lépe vidí i za velmi slabého osvětlení, když slunce v zimě skoro nevychází.
0: To je úžasné, příroda si vážně poradí s úplně vším, co jí život naservíruje.
1: A navíc se ta změna děje postupně během několika týdnů, není to jako přepínač, spíš pomalá proměna.
0: Tak to se mi líbí, Bucifale, díky za tohle, sobí oči si teď budu pamatovat navždycky.
1: Rád posloužím, Vlasto, a v 16 hodin nás čekají zprávy Čet rádia.
0: Ale předtím ještě pouštíme písničku, tak zůstaňte s námi.

0: Je 16 hodin.
1: Příjemné odpoledne, u mikrofonu vás vítá Vlasta a přináší vám zprávy Čet rádia. Co se děje doma i ve světě? Temelín se loučí s ruským palivem a přechází na americké. V Motole se otevřelo Národní onkologické centrum. Srbský prezident rozpustil parlament a vypsal předčasné volby. Temelín definitivně končí s ruským jaderným palivem. Státní úřad pro jadernou bezpečnost povolil společnosti ČEZ používat palivo od americké firmy Westinghouse, které dosud nahrazovaly dodávky od ruského výrobce Tvel. Nové palivové soubory chtějí energetici zavést do reaktoru při odstávce na konci letošního roku. Na stejnou změnu se chystají i Dukovany. Onkologičtí pacienti mají nové zázemí. Ve fakultní nemocnici v Motole a v nemocnici na Homolce se otevřelo Národní onkologické centrum, kde najdou nemocní veškerou péči pod jednou střechou a nebudou muset bloudit systémem. Stavba přišla na necelých 5 miliard korun a část komplexu už funguje. Podpora v nezaměstnanosti se má od ledna zkrátit. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky by stát ušetřil až 4,5 miliardy korun ročně. Sociolog Daniel Prokop ze společnosti PAQ Research ale v pořadu Radiožurnálu upozorňuje, že jde jen o krátkodobé řešení. Sucho a vysoké teploty se podepsaly na letošní úrodě. Chmelaři počítají až o třetinu nižším výnosu a potýkají se i s kvalitou, vinaři na Moravě čekají pokles sklizně hroznů až o 40%. Rozdíly mezi regiony jsou přitom velké, například na Karlštejně se naopak očekává dobrý rok. Pěstitelům navíc znovu chybí pracovní síla. Srbsko půjde k předčasným volbám. Prezident Aleksandar Vučić podepsal výnos, kterým rozpustil parlament, hlasovat se bude 25. října. Informovala o tom stanice RTS, Vučićova srbská pokroková strana ho nominovala na premiéra, opozice předčasné volby dlouhodobě žádala, trvá ale na spravedlivých podmínkách. A teď sport. Zimní stadion v Přerově čeká rozsáhlá oprava za víc než 70 milionů korun, kterou schválili městští zastupitelé. Vyměnit se má chladicí zařízení, ledová plocha i tvrdé mantinely. Provoz sportoviště by měl být po rekonstrukci spolehlivější a úspornější a hala poslouží i v létě. Hokejový Motor České Budějovice vsadí na mladíky. Sportovní ředitel klubu Václav Nedorost v hokejové talkshow na Radiožurnálu Sport řekl, že mladí hráči dostanou šanci a že než si nově poskládaný tým sedne, může to trvat klidně 10 zápasů. Extraligová sezona startuje za týden. A na závěr trochu divadelní radosti. Divadlo Járy Cimrmana zahájilo jubilejní 60. sezonu a posluchači na serveru iRozhlas vybírají nejoblíbenější cimrmanovskou postavu. Zatím vede Vavroch a o pořadí rozhodlo už 500 000 vzájemných soubojů. Oslav výroční sezony se koncem září zúčastní i Radiožurnál.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze deštivo a 20 stupňů, v Brně zataženo a 30, v Ostravě polojasno a 30. Do večera budou přehánky. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A jak to vypadá na silnicích? To se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Na dálnici D46 mezi Vyškovem a Brnem, kolem 26. kilometru, se před chvílí stala hromadná nehoda dvou vozidel. Provoz je tam se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 u exitu 210 ve směru na Ostravu havarovala dvě osobní vozidla přímo na sjezdu. Počítejte s opatrnou jízdou. V Praze na Rozvadovské spojce směrem na D5 řeší policie dopravní nehodu, komunikace se právě uvolňuje a vozidlo odtahují. Na Brněnsku pak stavba křižovatky dálnic D1 a D2 u exitu 196B způsobuje kolony, počítejte s tím až do 20. října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Za dopravní servis se loučí Vlasta, Čet rádio.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Vlasta, pěkně vás vítám. Hlavní události v kostce. Temelín dostal povolení používat americké jaderné palivo. V Motole se pacientům otevřelo Národní onkologické centrum. Ministerstvo práce chce od ledna zkrátit podporu v nezaměstnanosti. V Srbsku se bude volit předčasně, prezident rozpustil parlament. Chmelaři i moravští vinaři hlásí kvůli suchu slabší úrodu. A ve sportu, přerovský zimní stadion čeká velká rekonstrukce.
0: Počasí.
1: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně v Praze deštivo a 20 stupňů, v Brně zataženo a 29, v Ostravě polojasno a 30. Do večera budou přeháňky. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pátek až v neděli zataženo, teploty mezi 21 a 24 stupni, pondělí deštivo, teploty kolem 24, úterý mohavo, teploty kolem 28. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia.
0: Čet Rádio. Dopravní servis.
1: Na dálnici D46 mezi Vyškovem a Brnem, kolem 26. kilometru, se před chvílí stala hromadná nehoda dvou vozidel. Provoz je tam se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 u exitu 210 ve směru na Ostravu havarovala dvě osobní vozidla přímo na sjezdu. Počítejte s opatrnou jízdou. V Praze na Rozvadovské spojce směrem na D5 řeší policie dopravní nehodu, komunikace se právě uvolňuje a vozidlo odtahují. Na Brněnsku pak stavba křižovatky dálnic D1 a D2 u exitu 196B způsobuje kolony, počítejte s tím až do 20. října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Za dopravní servis se loučí Vlasta, Čet Rádio.

0: Dobré odpoledne, milí posluchači, tady Vlasta a Bucifal u Čet Rádia.
1: Je středa 9. září a hodiny ukazují 16.40.
0: Na oknem je 19 stupňů a celkem to venku prší, i když dnes bylo až 24.
1: Vlasto, znáš tu píseň, kde se zpívá o modré obloze a rukou namalovaných na modro?
0: Myslíš tu italskou, co se pořád hraje na svatbách? Volare?
1: Přesně tu, ale ve skutečnosti se jmenuje Nel Blu di Pinto di Blu.
0: A jak vlastně vznikla, Bucifale?
1: Napsal ji Domenico Modugno v roce 1958, inspiroval se obrazem Marka Chagalla, kde muž létá po modré obloze.
0: To je krásná inspirace, obraz a hned z něj píseň.
1: Modugno ji poprvé zaspíval na festivalu v Sanremu a hned s ní zvítězil.
0: Pak se stala hitem i mimo Itálii, ne?
1: No, reprezentovala Itálii na Eurovizi téhož roku a skončila třetí, což byl tehdy obrovský úspěch.
0: Slyšela jsem, že získala i nějakou hudební cenu jako první neanglická píseň.
1: Přesně tak, na prvním udílení ceny Grammy získala ocenění za píseň roku, což se od té doby žádné jiné italské písně nepodařilo.
0: To mě nenapadlo, že je v tomhle jediná.
1: A dodnes ji nahrálo přes 100 různých interpretů po celém světě.
0: Krásný příběh, Bucifale, teď se ale musíme rozloučit, protože v 17 hodin jsou u nás zprávy Čet Rádia.
1: A než k ním dojdeme, pouštíme písničku.
2: Čet Rádio!

0: Je 17 hodin.
1: Krásné odpoledne vám přeje Vlasta. Vítejte u zpráv Četrádia. Co byste dnes neměli minout? Temelín se loučí s ruským palivem a přechází na americké. V Motole se otevřelo Národní onkologické centrum. Srbský prezident rozpustil parlament a vypsal předčasné volby. Temelín definitivně končí s ruským jaderným palivem. Státní úřad pro jadernou bezpečnost povolil společnosti ČEZ používat palivo od americké firmy Westinghouse, které dosud nahrazovaly dodávky od ruského výrobce Tvel. Nové palivové soubory chtějí energetici zavést do reaktoru při odstávce na konci letošního roku. Na stejnou změnu se chystají i Dukovany. Podpora v nezaměstnanosti se má od ledna zkrátit. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky by stát ušetřil až 4,5 miliardy korun ročně. Sociolog Daniel Prokop ze společnosti PAQ Research ale v pořadu Radiožurnálu upozorňuje, že jde jen o krátkodobé řešení. Srbsko půjde k předčasným volbám. Prezident Aleksandar Vučić podepsal výnos, kterým rozpustil parlament, hlasovat se bude 25. října. Informovala o tom stanice RTS, Vučićova srbská pokroková strana ho nominovala na premiéra, opozice předčasné volby dlouhodobě žádala, trvá ale na spravedlivých podmínkách. Sucho a vysoké teploty se podepsaly na letošní úrodě. Chmelaři počítají až o třetinu nižším výnosu a potýkají se i s kvalitou, vinaři na Moravě čekají pokles sklizně hroznů až o 40%. Rozdíly mezi regiony jsou přitom velké, například na Karlštejně se naopak očekává dobrý rok. Pěstitelům navíc znovu chybí pracovní síla. Onkologičtí pacienti mají nové zázemí. Ve fakultní nemocnici v Motole a v nemocnici na Homolce se otevřelo Národní onkologické centrum, kde najdou nemocní veškerou péči pod jednou střechou a nebudou muset bloudit systémem. Stavba přišla na necelých 5 miliard korun a část komplexu už funguje. A teď sport. Zimní stadion v Přerově čeká rozsáhlá oprava za víc než 70 milionů korun, kterou schválili městští zastupitelé. Vyměnit se má chladicí zařízení, ledová plocha i tvrdé mantinely. Provoz sportoviště by měl být po rekonstrukci spolehlivější a úspornější a hala poslouží i v létě. Hokejový Motor České Budějovice vsadí na mladíky. Sportovní ředitel klubu Václav Nedorost v hokejové talkshow na Radiožurnálu Sport řekl, že mladí hráči dostanou šanci a že než si nově poskládaný tým sedne, může to trvat klidně 10 zápasů. Extraligová sezona startuje za týden. A na závěr trochu divadelní radosti. Divadlo Járy Cimrmana zahájilo jubilejní 60. sezonu a posluchači na serveru iRozhlas vybírají nejoblíbenější cimrmanovskou postavu. Zatím vede Vavroch a o pořadí rozhodlo už 500 000 vzájemných soubojů. Oslav výroční sezony se koncem září zúčastní i Radiožurnál.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze deštivo a 19 stupňů, v Brně zataženo a 29, v Ostravě zataženo a 29. Do večera budou přehánky. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A jak to vypadá na silnicích? To se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Tak pojďme na dopravu, sledujte se mnou hlavní dění na silnicích. Nejčerstvější hlášení přichází ze silnice číslo 19 u obce Míšov na Plzeňsku. Tam došlo před chvílí k nehodě dvou nákladních aut a osobního vozu a překážka může bránit provozu v celé šířce vozovky. Podobná situace je na silnici 385 u obce Čebín na Brněnsku. Tam se před hodinou srazila dvě osobní auta a provoz je omezený v celé šířce. Na dálničním přivaděči mezi Strakonicemi a Prahou, konkrétně u obce Jíloviště, narazilo osobní auto do svodidel, provoz je tam se zvýšenou opatrností. A v Břeclavi, ulici Třída 1. máje, se srazila dvě osobní auta, na místě zůstávají dvě havarovaná vozidla a řidiči musí počítat se zdržením. Z omezení na silnicích upozorňují na přestavbu křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně, tam se tvoří kolony a omezení platí až do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě D3 uzavřené silnice 3. třídy, a to až do konce listopadu. A dlouhodobě se stále bourá Libeňský most v Praze, kde je omezený provoz aut i tramvají. Dálnice jsou dnes sjízdné bez omezení, takže na nich žádné problémy nehlásíme. To bylo dopravní zpravodajství, za Čet Rádio se loučí Vlasta.

0: Krátké zprávy.
1: Vlasta u mikrofonu, jsem ráda, že jste naladili. Ve zprávách dnes. Temelín dostal povolení používat americké jaderné palivo. V Motole se pacientům otevřelo Národní onkologické centrum. Ministerstvo práce chce od ledna zkrátit podporu v nezaměstnanosti. V Srbsku se bude volit předčasně, prezident rozpustil parlament. Chmelaři i moravští vinaři hlásí kvůli suchu slabší úrodu. A ve sportu, přerovský zimní stadion čeká velká rekonstrukce.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze deštivo a 18 stupňů, v Brně zataženo a 29, v Ostravě zataženo a 28. Do večera budou přehánky. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pátek až v neděli zataženo, teploty mezi 21 a 24 stupni, pondělí deštivo, teploty kolem 24, úterý mohavo, teploty kolem 28. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Tak pojďme na dopravu, sledujte se mnou hlavní dění na silnicích. Nejčerstvější hlášení přichází ze silnice číslo 19 u obce Míšov na Plzeňsku. Tam došlo před chvílí k nehodě dvou nákladních aut a osobního vozu a překážka může bránit provozu v celé šířce vozovky. Podobná situace je na silnici 385 u obce Čebín na Brněnsku. Tam se před hodinou srazila dvě osobní auta a provoz je omezený v celé šířce. Na dálničním přivaděči mezi Strakonicemi a Prahou, konkrétně u obce Jíloviště, narazilo osobní auto do svodidel, provoz je tam se zvýšenou opatrností. A v Břeclavi, ulici Třída 1. máje, se srazila dvě osobní auta, na místě zůstávají dvě havarovaná vozidla a řidiči musí počítat se zdržením. Z omezení na silnicích upozorňují na přestavbu křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně, tam se tvoří kolony a omezení platí až do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě D3 uzavřené silnice 3. třídy, a to až do konce listopadu. A dlouhodobě se stále bourá Libeňský most v Praze, kde je omezený provoz aut i tramvají. Dálnice jsou dnes sjízdné bez omezení, takže na nich žádné problémy nehlásíme. To bylo dopravní zpravodajství, za Čet Rádio se loučí Vlasta. Čet Rádio.

bydleli bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká.

0: Dobrý podvečer, milí posluchači Četrádia, tady Vlasta a Bucifal.
1: Venku máme 18 stupňů a prší, ale tady uvnitř je sucho a teplo, tak neváhejte a poslouchejte dál.
0: Bucifale, mám pro tebe dnes příběh, u kterého se mi pokaždé sevře hrdlo.
1: To zní slibně, tak jsem s ním, Vlasto.
0: Píše se rok 1992, olympiáda v Barceloně, běžec Derek Redmond jde do semifinále na 400 metrů.
1: To byl tuším ten Brit, na kterého celý život čekali zdravotní potíže právě před velkými závody, že?
0: Přesně tak, a i tentokrát ho stihla smůla. V polovině závodu mu praskl sval na stehně a on padl na dráhu.
1: To musí být pro sportovce jedna z nejhorších chvil vůbec.
0: Přesto se zvedl a i s natrženým svalem kulhal dál, protože chtěl ten závod za každou cenu doběhnout.
1: A doběhl sám nebo mu někdo pomohl?
0: Tom je ta krása, z tribuny se běhl jeho otec Jim Redmond, prorazil ochranku a rozběhl se za synem na dráhu.
1: Si asi pořadatelé nevěděli rady, co s tím.
0: Nevěděli, ale otec syna prostě objal kolem ramen a poslední kousek dráhy ho doslova podpíral až do cíle.
1: A celý stadion jim tleskal, pokud si dobře vzpomínám.
0: Přesně, celá Barcelona vstala a ten obraz otce a syna v cíli oběhl celý svět jako symbol toho, co znamená nikdy to nevzdat.
1: Krásný příběh, Vlasto, děkuji za něj, zahřál na tomhle deštivém podvečeru víc než horký čaj.
0: A po 18. hodině nás čekají zprávy Četrádia. Ale předtím si ještě pustíme muziku.
1: Tak jdeme na ně, přeji příjemný poslech.
2: Čet Rádio!

0: Je 18 hodin.
1: Dobrý večer, od mikrofonu vás zdraví Vlasta a začínají zprávy Čet rádia. Co se děje doma i ve světě? Temelín se loučí s ruským palivem a přechází na americké. V Motole se otevřelo Národní onkologické centrum. Srbský prezident rozpustil parlament a vypsal předčasné volby. Srbsko půjde k předčasným volbám. Prezident Aleksandar Vučić podepsal výnos, kterým rozpustil parlament, hlasovat se bude 25. října. Informovala o tom stanice RTS, Vučićova srbská pokroková strana ho nominovala na premiéra, opozice předčasné volby dlouhodobě žádala, trvá ale na spravedlivých podmínkách. Onkologičtí pacienti mají nové zázemí. Ve fakultní nemocnici v Motole a v nemocnici na Homolce se otevřelo Národní onkologické centrum, kde najdou nemocní veškerou péči pod jednou střechou a nebudou muset bloudit systémem. Stavba přišla na necelých 5 miliard korun a část komplexu už funguje. Temelín definitivně končí s ruským jaderným palivem. Státní úřad pro jadernou bezpečnost povolil společnosti ČEZ používat palivo od americké firmy Westinghouse, které dosud nahrazovaly dodávky od ruského výrobce Tvel. Nové palivové soubory chtějí energetici zavést do reaktoru při odstávce na konci letošního roku. Na stejnou změnu se chystají i Dukovany. Podpora v nezaměstnanosti se má od ledna zkrátit. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky by stát ušetřil až 4,5 miliardy korun ročně. Sociolog Daniel Prokop ze společnosti PAQ Research ale v pořadu Radiožurnálu upozorňuje, že jde jen o krátkodobé řešení. Sucho a vysoké teploty se podepsaly na letošní úrodě. Chmelaři počítají až o třetinu nižším výnosu a potýkají se i s kvalitou, vinaři na Moravě čekají pokles sklizně hroznů až o 40%. Rozdíly mezi regiony jsou přitom velké, například na Karlštejně se naopak očekává dobrý rok. Pěstitelům navíc znovu chybí pracovní síla. A teď sport. Zimní stadion v Přerově čeká rozsáhlá oprava za víc než 70 milionů korun, kterou schválili městští zastupitelé. Vyměnit se má chladicí zařízení, ledová plocha i tvrdé mantinely. Provoz sportoviště by měl být po rekonstrukci spolehlivější a úspornější a hala poslouží i v létě. Hokejový Motor České Budějovice vsadí na mladíky. Sportovní ředitel klubu Václav Nedorost v hokejové talkshow na Radiožurnálu Sport řekl, že mladí hráči dostanou šanci a že než si nově poskládaný tým sedne, může to trvat klidně 10 zápasů. Extraligová sezona startuje za týden. A na závěr trochu divadelní radosti. Divadlo Járy Cimrmana zahájilo jubilejní 60. sezonu a posluchači na serveru iRozhlas vybírají nejoblíbenější cimrmanovskou postavu. Zatím vede Vavroch a o pořadí rozhodlo už 500 000 vzájemných soubojů. Oslav výroční sezony se koncem září zúčastní i Radiožurnál.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze deštivo a 18 stupňů, v Brně zataženo a 29, v Ostravě polojasno a 28. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí všechno. Klidný večer a pohodu s Čet rádiem vám přeje Vlasta.

0: Příběh dne.
1: Představte si anglickou nemocnici na konci léta roku 1944, kam přivážejí vojáky s poraněnou páteří. Tehdy se věřilo, že takoví lidé mají před sebou jen pár let života upoutaní na lůžko. Do Stoke Mandeville ale přichází německý neurolog Ludwig Guttmann, židovský uprchlík, který před válkou utekl z Německa a našel útočiště právě v Anglii. Guttmann odmítá smířit se s beznadějí a začíná se svými pacienty pracovat úplně jinak, než bylo tehdy zvykem. Nutí je cvičit, hrát míčové hry v sedě, soutěžit a věřit, že jejich tělo ještě dokáže překvapit. Kolegové kroutí hlavou, ale výsledky jsou nepřehlednutelné. Pacienti se zotavují rychleji a hlavně znovu nacházejí chuť do života. V roce 1948, v den zahájení olympijských her v Londýně, uspořádá Guttmann na trávníku před nemocnicí malý sportovní klání pro 16 raněných vojáků na vozíku. Nazve ho Stoke Mandeville Games a netuší, že právě založil tradici, která obletí svět. Během několika let se k akci přidávají další země a soutěž roste, až se v roce 1960 v Římě koná první oficiální paralympiáda. Guttmann se dožívá toho, že jeho malý experiment na anglickém trávníku se stává celosvětovým hnutím, které dnes sleduje miliony lidí. Ukazuje nám to, že hranice, které si myslíme jako pevné a dané, bývají často jen otázkou odvahy zkusit něco jinak. Stačí jeden člověk, který odmítne přijmout, že něco nejde, a svět se může navždy změnit k lepšímu.
2: Čet rádio! Čet, čet, čet, čet.

0: Počasí.
1: Dobrý večer, posluchači. Tady Vlasta, den pomalu končí, tak se mrkneme, co chystá noc a zítřek. Aktuálně v Praze deštivo a 18 stupňů, v Brně zataženo a 28, v Ostravě polojasno a 28. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu až v úterý zataženo, teploty mezi 23 a 26 stupni. Tolik dnešní předpověď. Užijte si večer a ať vám zítřek vyjde podle plánu, přeje Vlasta.
2: Chat Radio!

0: Dobrý podvečer všem od Vlasty a Bucifala tady na Čet rádiu.
1: Je středa 9. září a hodiny ukazují 18.40.
0: Venku je 18 stupňů a obloha je pěkně zatažená.
1: Zítra prý bude podobně, teploty se budou pohybovat mezi 12 a 20 stupňů.
0: Bucifale, máme pro posluchače kulturní tip na dnešní večer, viď?
1: Přesně tak, Vlasto, dnes bych doporučil knihu 100 roků samoty od Gabriela García Márquez.
0: To je ten slavný román o rodině Buendíů, že?
1: No, sleduje osudy jednoho rodu v smyšleném městě Macondo napříč několika generacemi.
0: A co je na tom tak výjimečné, že se o tom pořád mluví?
1: Ten způsob vyprávění, kterému se říká magický realismus, kdy se obyčejný život prolíná s naprosto neuvěřitelnými událostmi, jako by to bylo úplně normální.
0: To zní jako něco, co člověka buď pohltí, nebo z toho bude úplně zmatený.
1: Přiznávám, že chce chvíli, než si čtenář zvykne na jména, protože se v rodině opakují napříč generacemi.
0: Komu bys to doporučil, Bucifale?
1: Každému, kdo má rád příběhy s přesahem a nevadí mu pomalejší tempo čtení, ideálně s dostatkem klidu na dlouhé večerní čtení.
0: Tak to zní jako ideální program na dnešní zatažený podvečer.
1: 19 hodin nás čekají zprávy Čet rádia.
0: A do té doby jdeme na muziku.

0: Je 19 hodin.
1: Dobrý večer, od mikrofonu vás zdraví Vlasta a před vámi jsou zprávy Čet rádia. O čem se dnes mluví? Studijní výsledky žáků se zhoršují a Česko není výjimkou. Kvůli loňskému požáru mostecké restaurace padla obžaloba. Norsko se rozloučilo se svým králem, na pohřbu byl i český prezident. Studijní výsledky 15-letých žáků se zhoršují ve většině zemí Evropské unie i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Vyplývá to z mezinárodního testování PISA, do kterého se zapojilo víc než 750 tisíc žáků z 91 států. Zhoršili se i čeští studenti, a to v matematice i ve čtení. Ve Velké Británii pokračují druhým dnem potíže na letištích kvůli problémům s řízením letového provozu. Aerolinky v úterý zrušily víc než 2000 letů do země i ze země a další nabírali velká zpoždění. Britská letiště cestující varují, že velké komplikace čekají minimálně i ve středu. Volby v Sasku-Anhaltsku přinesly výrazný úspěch Alternativy pro Německo. Její podpora ve spolkové zemi, která leží jen 150 km severně od českých hranic, přesáhla 40% a přiblížila se 45%, takže straně nechybělo mnoho k absolutní většině. Podle komentářů k výsledku přispěly existenční obavy voličů i reformy kancléře Merze. Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě podal státní zástupce obžalobu na dva lidi. Informovala o tom Česká televize s odvoláním na mosteckého okresního státního zástupce Jakuba Procházku. Norsko se ve středu rozloučilo s králem Haraldem V., který zemřel na konci srpna ve věku 89 let. V Oslu zněly zvony i dělostřelecká salva, nad městem přelétly stíhačky a ulicemi prošel průvod královské rodiny a státníků. Na pohřbu byl i český prezident Petr Pavel. Už v úterý stály tisíce Norů ve frontě, aby se s panovníkem mohli rozloučit. A teď sport. Páté kolo první fotbalové ligy uzavírají dvě středeční dohrávky. Jablonec doma hostí Ostravu a chce zapomenout na víkendovou porážku v derby s Libercem, Hradec Králové se po výhře nad Spartou pokusí zaskočit i Plzeň, která pod novým trenérem Radoslavem Kováčem stoupá. Fotbalisty Slávie čeká ve čtvrtek večer vstup do Ligy mistrů, doma přivítají francouzský Lens. Právě do Lensu odešel z Edenu po ligovém titulu bývalý reprezentant Vladimír Šmicer a o dva roky později slavil mistrovský titul i ve Francii. Na závěr něco ze školních tříd. Základní škola v Hostivici u Prahy vyměnila staré zářivky za moderní plnospektrální LED světla, která jsou úspornější a šetrnější k očím. Podle odborníků taková světla podporují soustředění i zapamatování, takže by z nich žáci měli mít užitek i při učení. Radnici výměna vyšla na 4,5 milionu korun.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 18 stupňů, v Brně deštivo a 24, v Ostravě zataženo a 27. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik večerní předpověď. Odpočiňte si a zůstaňte s Čet rádiem, zdraví Vlasta.

0: Počasí.
1: Hezký večer u Čet rádia. Vlastane se čerstvou předpověď, hodí se, ať už plánujete cokoliv. Aktuálně v Praze zataženo a 18 stupňů, v Brně deštivo a 21, v Ostravě zataženo a 26. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu až v úterý zataženo, teploty mezi 23 a 26 stupni. Tolik dnešní předpověď. Užijte si večer a ať vám zítřek vyjde podle plánu, přeje Vlasta.
2: Čet rádio!

0: Dobrý večer, milí posluchači, u mikrofonu jsou Vlasta a Bucifal a posloucháte Čet Rádio.
1: Je středa 19 hodin 40 minut a venku podle hlášení mírně prší, teploměr ukazuje 18 stupňů.
0: Bucifale, dneska bych chtěla zůstat pod zemí, jestli ti to nevadí.
1: To zní tajemně, Vlasto, tak kam mě to lákáš?
0: Do solných dolů Věličky, nedaleko polského Krakova, je to jedno z nejstarších důlních děl na světě.
1: Slyšel jsem, že se tam těžilo už ve 13. století a doly jsou dnes na seznamu UNESCO.
0: Přesně tak, a s tím místem se pojí krásná legenda o princezně Kinze.
1: Počkej, to je ta pověst, kdy princezna hodila prsten do dolu v Uhrách a on se pak objevil v soli v Polsku?
0: Přesně ten příběh, prsten prý našli horníci zapečený přímo v hroudě soli, kterou vytěžili ve Věličce.
1: A od té doby je Kinga patronkou horníků a má tam dokonce svou kapli.
0: Ta kaple svaté Kingy je celá vytesaná ze soli, včetně lustrů, soch i reliéfů na stěnách.
1: To mě fascinuje, že i lustry jsou ze soli a přitom vypadají jako křišťálové.
0: Tůl je totiž tak čistá, že po vyleštění opravdu připomíná drahý kámen.
1: Ale navíc sahají do hloubky přes 300 metrů a chodby by prý dohromady měřily přes 200 kilometrů.
0: To je vzdálenost, kterou by člověk pěšky šel skoro 2 dny, a to všechno pod zemí.
1: Takže takové místo nemáme přímo u nás, ale aspoň víme, kam se jednou vypravit.
0: Zítra prý bude zataženo s teplotami od 12 do 20 stupňů, tak si to místo klidně naplánujte na výlet.
1: 8 hodin přijdou zprávy Čet Rádia a než k ním dojdeme, pouštíme písničku.

0: Je 20 hodin.
1: Příjemný večer, u mikrofonu Vlasta a začínají zprávy Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Studijní výsledky žáků se zhoršují a Česko není výjimkou. Kvůli loňskému požáru mostecké restaurace padla obžaloba. Norsko se rozloučilo se svým králem, na pohřbu byl i český prezident. Studijní výsledky 15-letých žáků se zhoršují ve většině zemí Evropské unie i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Vyplývá to z mezinárodního testování PISA, do kterého se zapojilo víc než 750 tisíc žáků z 91 států. Zhoršili se i čeští studenti, a to v matematice i ve čtení. Norsko se ve středu rozloučilo s králem Haraldem V., který zemřel na konci srpna ve věku 89 let. V Oslu zněly zvony i dělostřelecká salva, nad městem přelétly stíhačky a ulicemi prošel průvod královské rodiny a státníků. Na pohřbu byl i český prezident Petr Pavel. Už v úterý stály tisíce Norů ve frontě, aby se s panovníkem mohli rozloučit. Ve Velké Británii pokračují druhým dnem potíže na letištích kvůli problémům s řízením letového provozu. Aerolinky v úterý zrušily víc než 2000 letů do země i ze země a další nabírali velká zpoždění. Britská letiště cestující varují, že velké komplikace čekají minimálně i ve středu. Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě podal státní zástupce obžalobu na dva lidi. Informovala o tom Česká televize s odvoláním na mosteckého okresního státního zástupce Jakuba Procházku. Volby v Sasku-Anhaltsku přinesly výrazný úspěch Alternativy pro Německo. Její podpora ve spolkové zemi, která leží jen 150 km severně od českých hranic, přesáhla 40% a přiblížila se 45%, takže straně nechybělo mnoho k absolutní většině. Podle komentářů k výsledku přispěly existenční obavy voličů i reformy kancléře Merze. A teď sport. Páté kolo první fotbalové ligy uzavírají dvě středečních dohrávky. Jablonec doma hostí Ostravu a chce zapomenout na víkendovou porážku v derby s Libercem, Hradec Králové se po výhře nad Spartou pokusí zaskočit i Plzeň, která pod novým trenérem Radoslavem Kováčem stoupá. Fotbalisty Slávie čeká ve čtvrtek večer vstup do Ligy mistrů, doma přivítají francouzský Lens. Právě do Lensu odešel z Edenu po ligovém titulu bývalý reprezentant Vladimír Šmicer a o dva roky později slavil mistrovský titul i ve Francii. A na závěr něco ze školních tříd. Základní škola v Hostivici u Prahy vyměnila staré zářivky za moderní plnospektrální LED světla, která jsou úspornější a šetrnější k očím. Podle odborníků taková světla podporují soustředění i zapamatování, takže by z nich žáci měli mít užitek i při učení. Radnici výměna vyšla na 4,5 milionu korun.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze deštivo a 18 stupňů, v Brně deštivo a 20, v Ostravě zataženo a 24. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je vše. Krásný večer od Vlasty a zůstaňte naladěni na Čet rádio.

tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchám, listopadový písni naslouchám. Dál a dál tou záplavou,

0: Kulturní tip na večer. Dnešní kulturní tip míří k literatuře a je to kniha, kterou by si měl přečíst úplně každý, bez ohledu na věk, Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho. Vypravěč, pilot ztroskotaný uprostřed pouště, se setkává s tajemným chlapcem z jiné planety, který mu vypráví o své růži, o Liškovi a o podivných dospělých, které navštívil na svých cestách. Je to příběh plný jemné moudrosti o přátelství, lásce a o tom, co je v životě skutečně důležité, i když to oko nevidí. Kniha je krátká, dá se přečíst za jeden večer, ale její myšlenky zůstávají v hlavě mnohem déle. Bude se líbit snílkům, rodičům, čtoucím dětem i těm, kdo potřebují připomenout, že dospělost neznamená zapomenout na podstatné věci. Je to ideální společník k šálku čaje, když chcete večer strávit v tichu a zamyšlení. Přeji vám všem krásný a poklidný kulturní večer s Čet rádiem.
1: Čet rádio.

povívám příběh, který se mi stal. Byla jsem šťastná a to mi někdo vzal. A ten někdo odešel tam, kam ho život hnal. A tak dál, a tak dál. A němé okno vám napoví, jak chutná láska v podkroví. A pod tím oknem stromoví. A tak dál, a tak dál. Šedé město zešedlo a bledé nebe vybledlo a smutné zrcadlo na mě smutně pohlédlo a tak dál, a tak dál. A zahradám se stišil dech a bílé chodníky pokryl mech a někdo byl sticha a někdo si vzdech a tak dál, a tak dál. Do vlasů a do očí. A déšť si všechny

0: Počasí.
1: Dobrý večer, posluchači. Tady Vlasta, den pomalu končí, tak se mrkneme, co chystá noc a zítřek. Aktuálně v Praze deštivo a 18 stupňů, v Brně deštivo a 20, v Ostravě zataženo a 23. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu až v úterý zataženo, teploty mezi 23 a 26 stupni. Tolik dnešní předpověď. Užijte si večer a ať vám zítřek vyjde podle plánu, přeje Vlasta.

kupovali hromady knih. Co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet jsem z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na pytel blech.

0: Je 21 hodin.
1: Krásný večer vám přeje Vlasta. Vítejte u zpráv Čet Rádia. Hlavní události v kostce. Studijní výsledky žáků se zhoršují a Česko není výjimkou. Kvůli loňskému požáru mostecké restaurace padla obžaloba. Norsko se rozloučilo se svým králem, na pohřbu byl i český prezident. Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě podal státní zástupce obžalobu na dva lidi. Informovala o tom Česká televize s odvoláním na mosteckého okresního státního zástupce Jakuba Procházku. Ve Velké Británii pokračují druhým dnem potíže na letištích kvůli problémům s řízením letového provozu. Aerolinky v úterý zrušily víc než 2000 letů do země i ze země a další nabírali velká zpoždění. Britská letiště cestující varují, že velké komplikace čekají minimálně i ve středu. Norsko se ve středu rozloučilo s králem Haraldem V., který zemřel na konci srpna ve věku 89 let. V Oslu zněly zvony i dělostřelecká salva, nad městem přelétly stíhačky a ulicemi prošel průvod královské rodiny a státníků. Na pohřbu byl i český prezident Petr Pavel. Už v úterý stály tisíce Norů ve frontě, aby se s panovníkem mohli rozloučit. Volby v Sachsen-Anhaltsku přinesly výrazný úspěch Alternativy pro Německo. Její podpora ve spolkové zemi, která leží jen 150 km severně od českých hranic, přesáhla 40% a přiblížila se 45%, takže straně nechybělo mnoho k absolutní většině. Podle komentářů k výsledku přispěly existenční obavy voličů i reformy kancléře Merze. Studijní výsledky 15-letých žáků se zhoršují ve většině zemí Evropské unie i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Vyplývá to z mezinárodního testování PISA, do kterého se zapojilo víc než 750 tisíc žáků z 91 států. Zhoršili se i čeští studenti, a to v matematice i ve čtení. A teď sport. Páté kolo první fotbalové ligy uzavírají dvě středečních dohrávky. Jablonec doma hostí Ostravu a chce zapomenout na víkendovou porážku v derby s Libercem, Hradec Králové se po výhře nad Spartou pokusí zaskočit i Plzeň, která pod novým trenérem Radoslavem Kováčem stoupá. Fotbalisty Slávie čeká ve čtvrtek večer vstup do Ligy mistrů, doma přivítají francouzský Lens. Právě do Lensu odešel z Edenu po ligovém titulu bývalý reprezentant Vladimír Šmicer a o dva roky později slavil mistrovský titul i ve Francii. Na závěr něco ze školních tříd. Základní škola v Hostivici u Prahy vyměnila staré zářivky za moderní plnospektrální LED světla, která jsou úspornější a šetrnější k očím. Podle odborníků taková světla podporují soustředění i zapamatování, takže by z nich žáci měli mít užitek i při učení. Radnici výměna vyšla na 4,5 milionu korun.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze deštivo a 18 stupňů, v Brně deštivo a 19, v Ostravě zataženo a 22. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z předpovědi vše. Hezký večer a klidnou noc, zdraví vaše Vlasta.
2: Dobrý večer.

Přesa se řekl, že mě slyšel v rozhlase, a takže správnou víci ode dneška se mnou bude dřít. Tak jsem v kapli zaplakal, v čtvrtěti jsem štrosa hrál i na olejovanou důl, lidi jsem odolejoval. Krkem prst jsem musel dát roli Lorda Rolfa, znát mi zli, konečně byl spokojen můj pes, ten suverén.

0: Pranostika.
1: 10. září, tedy k zítřejšímu čtvrtku, se váže stará lidová pranostika o vlaštovkách, která praví, že odlétají-li vlaštovky v tomto čase na jih, bude podzim přicházet rychle a zima nebude na sebe nechávat dlouho čekat. Zítra nás totiž čeká zatažená obloha bez deště. Teploty se budou pohybovat od 12 do 20 stupňů, takže ranní vzduch bude už pěkně svěží a odpoledne jen mírně příjemné. Zdá se tedy, že si vlaštovky své stěhování naplánovaly správně, protože babí léto se nám pomalu vytrácí a podzim si razí cestu. Srážky prý vůbec nehrozí, takže na procházku se zítra vydat můžete, jen si vezměte něco teplejšího na sebe. Přeji vám teď klidný večer plný pohody a ať se vám krásně usíná, tady u Čet rádia. Krásné sny přeje Vlasta.

0: počasí.
1: Dobrý večer. Tady Vlasta, vaše večerní průvodkyně počasím na Čet rádiu. Aktuálně v Praze deštivo a 17 stupňů, v Brně deštivo a 19, v Ostravě zataženo a 21. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu až v úterý zataženo, teploty mezi 23 a 26 stupni. Tolik večerní předpověď. Odpočiňte si a zůstaňte s Čet rádiem, zdraví Vlasta.

tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží. Ne všichni muži u žen se takhle zadluží. Já nenávidím dluh,

0: Je 22 hodin.
1: Dobrý večer, od mikrofonu vás zdraví Vlasta a tady jsou zprávy Čet rádia. Přehled toho nejdůležitějšího, co se dnes stalo. O čem se dnes mluví? Letadlo s ukrajinským prezidentem podle norského premiéra jen o vlásek uniklo dronu. Sněmovna přehlasovala Senát a novela stavebního zákona míří k prezidentovi. Policisté, vojáci a celníci nacvičovali obnovení kontrol na hranici se Slovenskem. Novela stavebního zákona je hotová věc. Sněmovna dnes hlasy vládní koalice přehlasovala Senát, který předlohu v srpnu zamítl, a stvrdila tak vznik centralizované soustavy státních stavebních úřadů. Kritici v čele s Ivanem Bartošem tvrdí, že norma nahrává developerům a jde proti zájmům obcí i veřejnosti. Zákon teď dostane k podpisu prezident. Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským málem zasáhl dron, a to při odletu z Moldavska. Uvedl to norský premiér Jonas Gahr Støre pro veřejnoprávní stanici NRK. Podrobnosti ale nezmínil, není tedy jasné, jak blízko se bezpilotní stroj k letounu dostal ani odkud informace pochází. Zelenský z Moldavska mířil na pohřeb norského krále Haralda V. Na československé hranici dnes bezpečnostní složky nacvičovaly, jak by zvládly obnovení kontrol. Cvičení trvalo 24 hodin a zapojilo se do něj více než 600 policistů, 50 vojáků aktivní zálohy a 60 celníků. Kontroly probíhaly na silničních i železničních přechodech a také na tzv. Zelené hranici, která je dohromady dlouhá 251 km. Elektronická evidence tržeb se vrací. Poslanci odmítli změny, které do vládního návrhu vložil Senát, a schválili původní podobu předlohy. Znamená to, že s výjimkou drobných podnikatelů budou obchodníci od příštího roku znovu evidovat své tržby elektronicky. Studijní výsledky žáků se zhoršují ve většině zemí Evropské unie i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Vyplývá to z mezinárodního testování PISA, do kterého se zapojilo více než 750 tisíc žáků z 91 států. Mezi nimi byli i čeští 15-letí a ti si podle zprávy pohoršili v matematice i ve čtení. Na závěr se podíváme do základní školy v Hostivici u Prahy. Staré zářivky tam ve třídách vystřídala moderní plnospektrální LED světla, která jsou úspornější a šetrnější k očím. Podle odborníků navíc podporují soustředění a zapamatování, takže by se dětem mělo učit lépe. Radnice za výměnu zaplatila 4,5 milionu korun.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně deštivo a 18, v Ostravě zataženo a 19. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik k počasí. Klidný večer a zůstaňte s Čet rádiem, zdraví Vlasta.

0: počasí.
1: Krásný pozdní večer, posluchači. Tady Vlasta s předpovědí na noc a na zítřek. Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně deštivo a 18, v Ostravě zataženo a 18. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu až v úterý zataženo, teploty mezi 23 a 26 stupni. A to je vše. Až půjdete spát, dobrou noc, s Čet rádiem se s vámi loučí Vlasta.

0: Je 23 hodin.
1: Příjemný pozdní večer, u mikrofonu Vlasta a před vámi jsou zprávy Čet rádia, svižně a bez zdržování. Pojďme na to nejdůležitější. Letadlo s ukrajinským prezidentem podle norského premiéra jen o vlásek uniklo dronu. Sněmovna přehlasovala Senát a novela stavebního zákona míří k prezidentovi. Policisté, vojáci a celníci nacvičovali obnovení kontrol na hranici se Slovenskem. Na československé hranici dnes bezpečnostní složky nacvičovaly, jak by zvládly obnovení kontrol. Cvičení trvalo 24 hodin a zapojilo se do něj více než 600 policistů, 50 vojáků aktivní zálohy a 60 celníků. Kontroly probíhaly na silničních i železničních přechodech a také na tzv. Zelené hranici, která je dohromady dlouhá 251 km. Elektronická evidence tržeb se vrací. Poslanci odmítli změny, které do vládního návrhu vložil Senát, a schválili původní podobu předlohy. Znamená to, že s výjimkou drobných podnikatelů budou obchodníci od příštího roku znovu evidovat své tržby elektronicky. Novela stavebního zákona je hotová věc. Sněmovna dnes hlasy vládní koalice přehlasovala Senát, který předlohu v srpnu zamítl, a stvrdila tak vznik centralizované soustavy státních stavebních úřadů. Kritici v čele s Ivanem Bartošem tvrdí, že norma nahrává developerům a jde proti zájmům obcí i veřejnosti. Zákon teď dostane k podpisu prezident. Studijní výsledky žáků se zhoršují ve většině zemí Evropské unie i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Vyplývá to z mezinárodního testování PISA, do kterého se zapojilo více než 750 tisíc žáků z 91 států. Mezi nimi byli i čeští 15-letí a ti si podle zprávy pohoršili v matematice i ve čtení. Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským málem zasáhl dron, a to při odletu z Moldavska. Uvedl to norský premiér Jonas Gahr Støre pro veřejnoprávní stanici NRK. Podrobnosti ale nezmínil, není tedy jasné, jak blízko se bezpilotní stroj k letounu dostal ani odkud informace pochází. Zelenský z Moldavska mířil na pohřeb norského krále Haralda V. Na závěr se podíváme do základní školy v Hostivici u Prahy. Staré zářivky tam ve třídách vystřídala moderní plnospektrální LED světla, která jsou úspornější a šetrnější k očím. Podle odborníků navíc podporují soustředění a zapamatování, takže by se dětem mělo učit lépe. Radnice za výměnu zaplatila 4,5 milionu korun.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně deštivo a 17, v Ostravě deštivo a 17. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik k počasí. Klidný zbytek večera s Čet rádiem vám přeje Vlasta.

0: Počasí.
1: Tady Vlasta z Čet rádia. Den se nachýlil, pojďme se podívat, jaká bude noc a zítřek. Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně deštivo a 17, v Ostravě deštivo a 17. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu až v úterý zataženo, teploty mezi 23 a 26 stupni. To bylo poslední dnešní počasí. Dobrou noc a krásné sny s Čet rádiem vám přeje Vlasta.

tma sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně. A já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

pouští či Koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bezvlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet, opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě.

probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty, ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě...

0: Je půlnoc.
1: Vítám vás v nočních zprávách ČT Rádia. U mikrofonu je Vlasta a mám pro vás souhrn hlavních událostí. A tady jsou hlavní titulky. Letadlo s ukrajinským prezidentem podle norského premiéra jen o vlásek uniklo dronu. Sněmovna přehlasovala Senát a novela stavebního zákona míří k prezidentovi. Policisté, vojáci a celníci nacvičovali obnovení kontrol na hranici se Slovenskem. Studijní výsledky žáků se zhoršují ve většině zemí Evropské unie i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Vyplývá to z mezinárodního testování PISA, do kterého se zapojilo více než 750 tisíc žáků z 91 států. Mezi nimi byli i čeští 15-letí a ti si podle zprávy pohoršili v matematice i ve čtení. Elektronická evidence tržeb se vrací. Poslanci odmítli změny, které do vládního návrhu vložil Senát, a schválili původní podobu předlohy. Znamená to, že s výjimkou drobných podnikatelů budou obchodníci od příštího roku znovu evidovat své tržby elektronicky. Novela stavebního zákona je hotová věc. Sněmovna dnes hlasy vládní koalice přehlasovala Senát, který předlohu v srpnu zamítl, a stvrdila tak vznik centralizované soustavy státních stavebních úřadů. Kritici v čele s Ivanem Bartošem tvrdí, že norma nahrává developerům a jde proti zájmům obcí i veřejnosti. Zákon teď dostane k podpisu prezident. Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským málem zasáhl dron, a to při odletu z Moldavska. Uvedl to norský premiér Jonas Gahr Støre pro veřejnoprávní stanici NRK. Podrobnosti ale nezmínil, není tedy jasné, jak blízko se bezpilotní stroj k letounu dostal ani odkud informace pochází. Zelenský z Moldavska mířil na pohřeb norského krále Haralda V. Na československé hranici dnes bezpečnostní složky nacvičovaly, jak by zvládly obnovení kontrol. Cvičení trvalo 24 hodin a zapojilo se do něj více než 600 policistů, 50 vojáků aktivní zálohy a 60 celníků. Kontroly probíhaly na silničních i železničních přechodech a také na tzv. Zelené hranici, která je dohromady dlouhá 251 km. A na závěr se podíváme do základní školy v Hostivici u Prahy. Staré zářivky tam ve třídách vystřídala moderní plnospektrální LED světla, která jsou úspornější a šetrnější k očím. Podle odborníků navíc podporují soustředění a zapamatování, takže by se dětem mělo učit lépe. Radnice za výměnu zaplatila 4,5 milionu korun.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně deštivo a 17, v Ostravě deštivo a 16. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Dnes ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik noční počasí. Dobrou noc a krásné sny s ČT Rádiem vám přeje Vlasta.

suona piano.

0: noc se začala smát.
1: Divadlo Noc.
2: Paní Bubilková, mám pro vás takový malý dárek, budete mít radost. Já jsem našel vstupenku do Národního muzea v Praze.
3: No tak tam jsem už byla teda.
2: Tam byl snad každý Čech, ne? Já jsem tam byl opakovaně, ale teď tam mají dva nové exponáty.
3: Jo, jaké?
2: Prvním exponátem je zbytek cigarety, kterou si zapálil náš pan premiér Zeman za předsednickým stolem na konferenci v Indii. Prostě čadil. No, Indové nevěřícně zírali, kroutili očima, ale fakt je, že byli nervózní, no ty na něj koukali jak Gandhi na veselou krávu.
3: Počkejte, já budu hádat ten druhý exponát. Není to ta hůlka?
2: Je to ta hůlka.
3: Ano. Kterou panu premiérovi daroval indický lékař poté, co si pan Zeman, jak sám řekl, přivodil drobnou nehodu v koupelně indického prezidentského paláce?
2: Tak to už je mi jasný, čím si Zeman napustil vanu. To je jasný. Ale stejně to zajímavý, jak jsou nebezpečný ty koupelny těm našim čelným politikům. Jestli si vzpomínáte, před několika lety v koupelně si také pan prezident nějak pochroumal ruku. A taky to nedám za to ruku do ohně, ale myslím, že tenkrát byl ještě ve funkci vicepremiéra pan Egon Lánský, nějak taky v koupelně něco bylo, nějak les na prkinko, aby si v bedínce ukryl úroky ze svého problematického zahraničního konta. Nevím, možná jsou to spekulace, ale zranil se. A zajímavé je, že vždycky v těch koupelnách se zraní abstinenti, že jo? Kdyby tam sebou švihnul nějaký násoska, Čech se nediví. Ale pan Zeman naštěstí v Indii měl sebou celou sbírku bonmotů, teda on to nosí v hlavě, a řekl, že tu šlamastiku vysvětlil i s tím kouřením, i s tou hůlkou. Prostě vtipnými bonmoty celou záležitost uvedl v žert. Aspoň on si to myslí.
3: No a právě bonmot, kterým zírajícím Indům vysvětlil, proč si zapálil cigaretu ve zcela nevhodné chvíli a na zcela nevhodném místě, jsem zařadila do druhého kola naší politické hitparády. Pan Zeman řekl, cituji, zlepšují tím stav českého hospodářství, protože cigarety jsou u nás zatíženy vysokými daněmi. Kromě toho kuřáci umírají dřív a není třeba jim platit důchod. A kdybyste viděli, jak se u toho tvářil...
2: Nic nového, tvářil se jako obvykle. Hlava nakloněná, jak ropná plošina u břehu Brazílie.
3: Prosím, to se už... To se už potopilo.
2: Bohužel, takový štěstí my mít nebudeme. Ta naše se potopí až za dva roky.
3: Tak pan Zeman se tvářil jako většinu času v parlamentu, jako filozof, o kterého se úspěšně pokouší spánek. No.
2: A víte, že ten jeho pohled stál život jednoho indického umělce? To je smutné.
3: Fakt?
2: No to byl malíř, on se díval na ten fascinující pohled pana Zemana a říkal, no to snad není pohled, to je přírodní úkaz. Tohle to, kdybych zachytil, kam se hrabe Mona Lisa, to proniknu do Louvru. Takže napnu platinko a hned začal malovat, jenže jak ten Zeman pořád kouřil ty čmoudíky, byl špatně vidět, on to nějak nemohl dostat na to plátno a jak jsou nervní ty umělci, tak se propíchnul štěcem. No jestli chtěl pan Zeman tímhle pohledem zviditelnit naši republiku v Indii, já myslím, že se mu to podařilo. Ovšem, jestli si Indové budou myslet, že se tady tak tváříme všichni, tak se k nám mnoho investorů nepohrne.
3: A ještě taková maličkost, pane premiére, jestli se na nás díváte, pozor, začínáte se v bonmotech opakovat, protože přesně stejný blábol o tom, že kuřáci umírají dřív, proto jsou vlastenci a tak dále, jste už pronesl u nás v parlamentu. Pak na své tiskové konferenci a dokonce jste s ním zazářil v Bruselu.
2: Proč to počítáte? No třeba se pan premiér do svého výroku zamiloval, pokládá ho za povedený a teď s ním pořádá zahraniční umělecké turné. No. Nevíte, jede letos ještě někam?
3: No co ne?
2: Já myslím, že by měl vyjet až na cvičínovej repertoár.
3: No ne, ale má to jednu chybu. Prostě to, co se u kuřáka ušetří za důchod, tak se daleko víc přečerpá na jeho předchozí léčbu. Takže, pane premiére, tento objev se vám ale opravdu hrubě nepoved. No
2: tenhle objev má asi takovou hodnotu, jako objev sovětského vynálezce Serioži Papušenka, který v roce 84 na Rudém náměstí v telefonní budce utrhl sluchátko a křičel, že vynalezl mobil.
3: Výrok číslo 2. Teoretici ČSSD Jiří Vraný a Josef Baxa analyzovali důvody propadu strany v loňských volbách a dospěli k následujícímu závěru. ČSSD si musí vybrat, buď zůstat společensky nepřijatelnými hulváty s masovou podporou, nebo se důsledně měnit na společensky přijatelné liberály se sociálním cítěním a s menší podporou. Podle nás bychom měli zůstat hulváty.
2: To je dobrý výsledek analýzy. Tyhle analytiky taky platíme z našich daní.
3: No, tak samozřejmě.
2: Já jsem si to myslel. Já jsem byl nedávno u doktora, on mě sledoval pokožku a povídal, pane Šimku, vy máte alergii někdy? Já povám, no někdy mi naskakou pupinky, ale pane doktore, když slyším výroky některých politiků, tak vyskakuju celý. Takže tahle analýza sociálních demokratů nám říká, že hulváctví má u nás největší podporu. No to je takovej závěr, asi jako když sestřička volá na pana primáře. Pane primáři, ten hypochondr na sedmičce zemřel. A primář povídá, zemřel? Tak to už teda opravdu přehnal.
3: No, kdo ví, čím nás pánové analytici Baxa a Vraný překvapí příště, co
2: no říkáte? Třeba nám oznámí, že žijeme v období elektřiny. Do práce chodíme s odporem, jsme nabiti vstekem, na výplatu čekáme s napětím a když se dotkneme vedení, tak nás kopne, víte kam.
3: Výrok číslo 3. Senátor za ODS Jaroslav Kubera při jednání o protisprejerském návrhu zákona řekl: každý dobře ví, že zakladatelem sprejerství byl Jára Cimrman, který už na přelomu století nakreslil ve Vídni na pánských záchodech křídou kosoštverec, aby tak protestoval proti segregaci mužů a žen.
2: To je typická ukázka toho, jak naši zákonodárci diskutují při tvorbě zákonu. Já si myslím, že to je výrok, jako kdyby panu Kuberovi spadla na hlavu vesmírná stanice Mir. Ne po kouskách, celá.
3: To je nějaký znechucený.
2: Víte, že jsem, no. Já jsem si vždycky myslel, že si naše senátory a poslance platíme proto, aby diskutovali věcně a důstojně o zákonech a ne, aby vymýšleli pořad vtipnější vyhrává.
3: Paní tak Vyklou. To je pravda, no.
2: Co ještě myslíte vy?
3: No tak senát navíc teda nevolí hodně lidí, 20%.
2: No nevolí, kdyby no. si to uvědomil pan Kubera, tak ho vtipy přejdou, bude skromnější.
3: Víte, co jsou senátoři, jak se jim říká?
2: No senátorům se říká někdy Robinsoni, to je pravda, protože oni celý týden jednají, ale čekají, kdy přijde pátek.
3: Jestli si myslíte, že jsme jenom tak jako drobně zavtipkovali, tak to ne. Já vám přečtu, co je v Lidových novinách 31.3. Ano? Senátor KDU ČSL Jiří Stodulka k argumentu svých kolegů, že je v Senátu málo místa, řekl: vážení, sdělím vám, že v pátek je v Senátu vždy tolik jednacího místa, že si můžete vybírat. Tady není ani noha.
2: Aby se nevymstil, víte, tenhle výrok panu Kuberovi.
3: Jak by se mu měl vymstit, prosím vás.
2: No, slyšel jsem, že jistý senátor přišel domů, hořce plakal. A manželka už asi znala, tak mu říkala, co se ti stalo, proč brečíš, chudáčku? A on pojde, a byl jsem na mítinku a oni na mě lidé volali, že jsem kosoštverec, který kdysi Jára Cimrman nakresl. A pán, mlč, troubo, je to tvoje vina, jsem ti říkal, nemáš chodit tam, kde tě lidi znají.
3: Jako čtvrtý jsem zařadila do naší politické hitparády výrok poslance Františka Ondruše z Unie svobody. Tento bývalý absolvent Vysoké školy marxismu-leninismu při UVKSČ neprošel bezpečnostními prověrkami na přístup k tajným věcem. Přitom představte si, že pracuje v komisi pro kontrolu tajných služeb, která asi nejvíc přichází do styku s tajnými věcmi.
2: Znáte tu hádanku?
3: Ne.
2: Je to červený a točí se to. Co to je?
3: Nevím.
2: Komunisté ve víru transformace. Pan
1: Ondruš se určitě vzdal funkce, rezignoval, ne?
3: Rezignoval?
2: Nerezignoval.
3: U nás.
2: A jsme v Čechách. Naopak, zabydlil se.
3: No, obvinil tu prověrkovou komisi, řekl, že se obrátí na soud a řekl, já na místo pro kontrolu BIS rozhodně rezignovat nehodlám. Jen při jednání o tajných věcech budu chodit za dveře.
2: Teď jste mě potěšila. U nás v Kocourkově, to je výborné. Tak on bude úřadovat za dveřma, aby si neprobod klíčem bubínek, až přiloží ucho na dveře, na klíčovou dírku, aby viděl, co je vevnitř a hlavně slyšel. Jo, když klíčová dírka tady zazněla, znala jste smutného muže, víte, kdo to byl?
3: No, to byl kdysi humorista, pokud
2: to byl výborný komik, on se jmenoval občanským jménem Válek, potom emigroval do Švýcarska, tam bohužel zemřel. A já měl to štěstí, že jsem se s ním kdysi potkal v bytě našeho společného přítele v Mnichově, Honzi Pičmana. A tam pan Válek vyprávěl následující historku. Vždycky, když přijdu domů pozdě z restaurace, je zamčeno, já musím zvonit a manželka žádá, abych na ní dýchl klíčovou dírkou, zda nebude cítit alkohol. Cítí-li alkohol, neodemkne a já nocuji na chodbě hlavu na rohožce. Jednou vrací se opět pozdě s krčmi v podroušeném stavu, zkusil jsem fintu a zajedl 3 stroužky česneku. Přijdu, zazvoním, manželka povídá, dýchni na mě klíčovou dírkou. Dýchl jsem. Chvíli bylo ticho a pak slyším, nech si ty blbé vtipy, otoč se a dýchni na mě ještě jednou.
3: Já se vrátím tomu poslanci Ondrušu.
2: To už nikoho nezajímá.
3: To stejně zajímavé, to bude teda pan poslanec Ondruš opravdu platným členem komise na kontrolu tajných služeb, když bude tajné služby kontrolovat zvenčí, že?
2: Je to nezvyklé, to jako kdyby veterináře dělal člověk, který má alergii na chlupy. Když byste k němu šla s králíkem, tak byste ho napřed musela nechat stáhnout.
3: Výrok číslo 5. Poslanec KSČM Karel Vymětal ostře kritizoval, že u nás zvýhodňujeme zahraniční investory. Přitom, jak se ukázalo, tak právě zahraniční investice jsou skutečným důvodem našeho hospodářského růstu. Ano, ale pan poslanec Vymětal zesměšňoval zvýhodňování zahraničních investorů slovy. Když přijde zahraniční investor, tak ho položíme na záda, lechtáme ho pod bradou nebo na břiše a jsme strašně šťastní, když vrní spokojeností.
2: Nesleduje pan Vymětal pravidelně peříčko? Slovník by tomu nasvědčoval. Já chápu pana poslance za KSČM Vymětala, že by nejraději od nás zahraniční investory vymetal a dosazoval tam vlastní kádry. Třeba ty, který tam dosadili hned po revoluci, aby transformovali fabriky, zavedli tržní principy.
3: No, víme, jak to dopadlo.
2: No pro ně výborně. Oni netransformovali fabriky a vlastní konta. Stejně jsme byli naivní po tom divným listopadu. Člověk si myslel, že už všechno bylo rozkradený za sociální a ejhle, ukázalo se, byly velký rezervy.
3: Jako 6. výrok jsem vybrala reakci bývalého člena Rady České televize, nyní místopředsedy výboru pro vědu, vzdělávání a tělovýchovu poslance Miloslava Kučery z ČSSD. Ten na zjištění novinářů, že v 80. letech kromě jiného cenzuroval, nebo spíše posuzoval texty hudebních kapel, řekl, Mladá fronta uvedla, že jsem prý napsal 100 posudků. Není to pravda, byly jich 10.
2: Nedošlo mu, že nezáleží na kvantitě. Jestli pak by upravil tenhle text pan Kučera. Kučero, Kučero, co to u vás bučelo? Byla to kráva nebo bejk? Nějaký jas to musel bejt.
3: No, já když jsem tuto odpověď pana Kučery přečetla své tetičce ze Slovenska, tak ona okamžitě vymyslela otázku i odpověď do našeho rádia Bubu.
2: Jo.
3: No, chcete ji slyšet?
2: Ne, ale vydržím to.
3: Otázka. Možno politika poslat do kozmu? Odpověď ano, dokonce je to slušnější. E, jako divokou kartu.
1: Jako divokou kartu?
3: No, protože to není klasický výrok.
1: A co to je, pantomima?
3: No ne, je to sestřih, jarní únava v parlamentu.

0: Tak kdyby naši poslanci spali jenom, když je bere jarní únava, abych jim to snad odpustil. Nejhorší je, že oni na tu jarní únavu trénují celoročně. Oni spějí na podzim. Taky mně došlo, proč se v parlamentu nesmí kouřit.
1: Proč?
0: Je to nezdravý spát v zakouřený místnosti. Stejně ta politika, to je jediný zaměstnání, kde je člověk placený za spánek. A jinak jsou to fréři. Vydržej ty poslanci, mají nervy, protože já bych v tom kraválu, jaké tam při jednání, neusnu. Oni klidně. Můžu si já zařadit taky výrok? No, tak... Jestli můžu si zařadit výrok. Já nevím, ale jestli ho tady mám, podívám se, jo. Myslím, že jo. To jsem si vypsal z Mladý fronty dnes, 21.3. to vyšlo, to vím, protože je první jarní den. Vy to přečtete, protože já nemám brejle na čtení. No.
1: Na Liberecku policisté nedělají mimořádné akce, při nichž by dohlíželi, jestli motoristé u přechodu neohrožují chodce. Zástupce vedoucího libereckého inspektorátu to zdůvodnil následovně. Kdyby tam policista stál, tak by motoristy rozptyloval, oni by mu věnovali pozornost a nedívali by se před sebe.
0: To je dobrý. Za tenhle výrok by ho měli povýšit. Já vůbec nevím, proč se policisté motají kolem silnic, když to řidiče rozptyluje. Proč mají uniformy? Oni by měli mít služební převleky. Oni by měli být převlečený za křoví, akorát místo dvou větví vejložky. A bylo by to.
1: Ano, pozor, ještě jedna důležitá informace. Výroky z dnešního dílu politické hitparády zveřejní časopis ANO ve svém 18. čísle. Výroky z minulého kola vyjdou v čísle 16 a vy můžete vybírat z obou kol ty výroky, které vás zaujaly nejvíc. V příštím pořadu politické hrašení vám oznámíme výsledky a ze všech, kteří napíší, vylosujeme 4 diváky, kteří dostanou lístky na další natáčení politického hrašení. Já teda doufám, že i dnešní politická hitparáda vás přesvědčila o tom, že u nás politika je opravdu veselé povolání, bohužel se smutnými důsledky.
0: To je důležitý, ten konec, se smutnými důsledky. Já jsem se bavil s jednou paní učitelkou, která učí syna jistého poslance. Jednoho dne mu napsala poznámku. Váš syn neustále při vyučování vyrušuje, hlasitě mluví, odbíhá, zase se vrací a neustále se směje. A jeho maminka ji odepsala. Milá paní učitelko, co mám s klukem dělat, když vidí, že jeho táta si právě na těchto věcech vybudoval docela slušnou kariéru? Čet Radio. Čet Radio. Čet Radio. Čet Radio.

0: je 1 hodina.
1: Dobrou noc, u mikrofonu vás vítá Honza a před sebou máte zprávy Čet rádia. Co byste dnes neměli minout? Evropská komise zastavila dotace firmám z Agrofertu a znovu se otevírá otázka premiérova střetu zájmů. Na hranici se Slovenskem si policisté, vojáci a celníci vyzkoušeli obnovený kontrol. Elektronická evidence tržeb se od příštího roku vrací, sněmovna přehlasovala Senát. Evropská komise pozastavila vyplácení dotací firmám z koncernu Agrofert a znovu se tak otevřela otázka střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Poslankyně za Piráty a spolupředsedkyně Zelených Gabriela Svárovská pro Radiožurnál řekla, že podle ní se problém rozšiřuje i na další firmy, například na Symbio. Dodala, že u vystoupení premiéra v televizi není jasné, jestli mluví majitel firem nebo předseda vlády. Na hranici Česka se Slovenskem, která měří 251 km, si bezpečnostní složky vyzkoušely, jak by v praxi vypadalo znovu zavedení hraničních kontrol. Do 24-hodinového cvičení se zapojilo přes 600 policistů, 50 vojáků aktivní zálohy a 60 celníků. Kontroly probíhaly na silničních i železničních přechodech a také na takzvané zelené hranici. Obchodníci budou muset až na drobné výjimky znovu elektronicky evidovat své tržby. Sněmovna odmítla úpravy, které do vládního návrhu vložil Senát a schválila zákon v původní podobě. Obnovená evidence tržeb i školkovné začnou platit od příštího roku. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin si přeje uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině. Kdyby si to podle Trumpa přál i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, bylo by to hezké. Své úterní telefonování s šéfem Kremlu, ve kterém řešili válku i vzájemné vztahy, označil americký prezident za skvělé. Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským málem zasáhl dron, když úterý odlétalo z Moldavska do Norska na pohřeb zesnulého krále Haralda V. Uvedl to bez dalších podrobností norský premiér Jonas Gahr Støre. Zdroj agentury AFP z prezidentovy kanceláře ale výrok zlehčil s tím, že šlo o obecný letecký poplach a Zelenskému nic nehrozilo. A teď sport. Fotbalisté Barcelony vstoupili do Ligy mistrů výhrou nad Feyenoordem Rotterdam 5-1. Stuttgart zdolal nováčka ze Stavangeru 3 branky k 1 hlavně díky hetriku bosenského útočníka Ermedina Demirově. První kolo dokončí čtvrteční program 6 zápasů, ve kterém nastoupí i Slavia proti Lens. Český tenisový svaz povede nový předseda. Po 30. listopadu se jim stane dosavadní místopředseda Petr Pála. Jakub Kotrba, který byl ve funkci od roku 2024, vysvětlil svou rezignaci pro Radiožurnál Sport osobními důvody. A na závěr do Brna. Ve slévárně v Líšni, kde se přes 61 let odlévala litina, se konala takzvaná poslední směna. Nešlo ale o práci, nýbrž o veřejnou prohlídku haly, kterou provázel historik z Muzea města Brna spolu se zástupci developera. Halu na podzim čeká demolice, lidé si ji tak mohli naposledy projít.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno a 16 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Dnes ve čtvrtek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A to je z předpovědi vše. Ráno zase u Čet rádia, váš Honza.

0: Přiblížím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
1: Já nešitím ho ani vy,

0: Divadlo Noc.
1: Jak se vede?
2: Ale no tak, děkuji. A vám?
1: No tak mě celkem taky děkuju, no.
2: To by tak chtělo někam k moři.
1: Ano, ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
2: A jo? Já tam asi letos pojedu.
1: Jo? A kam jedete?
2: Ale tam co loni.
1: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
2: V Jugoslávii.
1: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
2: A,
1: no jo.
2: A vy už jste tam jednou byl?
1: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
2: Jo tak, jel jste tam jako namířeno.
1: A, co?
2: Jel jste tam namířeno, ne?
1: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
2: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
1: Ne, já jsem to tam chtěl léčit.
2: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
1: No tak hlavně nemoce, víte?
2: No, to já vím, ale jaký?
1: No tak já toho mám víc, víte, no.
2: Jo.
1: Játra mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
2: No jo, to je zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
1: No to taky to už dlouho.
2: Jo. A léčíte si to nějak?
1: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
2: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
1: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
2: Ale jinak vypadáte dobře.
1: Jo?
2: Jo, dobře vypadáte.
1: Tak já se tady zrovna nevidím.
2: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
1: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej, jo.
2: To víte, to dělají ty nemoce.
1: No jo, taky jo.
2: No jo. A
1: co je vám vlastně?
2: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
1: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
2: Jak pověsit? Myslíte za krk?
1: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
2: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo. Hmm,
1: asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, jo.
2: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
1: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, že jo?
2: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
1: No to buďte rád, prosím vás.
2: No jo, to je
1: až
2: pravda.
1: Až přijde tou hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, že jo?
2: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
1: No moreť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
2: No jo, už dlouho.
1: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo?
2: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
1: Jo,
2: no.
1: Píchá, jo.
2: No, buďte rád, že to nemáte.
1: No jo, tak já zase mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
2: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
1: Ale no tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
2: Nemocný dítě? Hmm. A jak je starý?
1: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
2: Ale já myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
1: Jo takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
2: A na co stůně?
1: Ale mám takový horečky a tak, víte.
2: Jo tak fantazíruje.
1: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
2: A já myslím jako, jestli je blouzní z horečky, víte?
1: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
2: Jo, no. A jakou má teplotu?
1: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
2: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
1: No jo, tak To on stejně bude, víte. Ono je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku.
2: To bych teda řekl.
1: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaké učení.
2: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
1: Ale studiu dálkově medicínu.
2: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
1: Taky jo.
2: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
1: No jaký pak nevím, prosím, ale jsme blázněte. Toho snad víme dost, ne?
2: No jo, to je pravda. Naschledanou.

srdce zbytečně tu kdysi horkou hlavu chrání. Ticho je nápadné a nezvyklé, to ticho je nápadné a nezvyklé. Za chvíli zastaví se čas v šarlatové koupeli. Pozemská cesta má svůj ukrytý cíl, ten tvůj byl namalován blízkavou čopelí. A jen tak

do kurníků, jsou teď ožralí a skrčení na měsíc. Ožralí teď skrčení na měsíc. Myslíš na to, jak přes tělo kamaráda padáš cizímu meči, docela svědčil úprk a tvá nechráněná záda je hloupou tečkou za žitím buda.

0: jsou 2 hodiny.
1: Vítejte v dnešní společnosti Čet Rádia. Od mikrofonu vás zdraví Honza a přináším vám zprávy Čet Rádia. Hlavní události v kostce. Evropská komise zastavila dotace firmám z Agrofertu a znovu se otevírá otázka premiérova střetu zájmů. Na hranici se Slovenskem si policisté, vojáci a celníci vyzkoušeli obnovení kontrol. Elektronická evidence tržeb se od příštího roku vrací, sněmovna přehlasovala Senát. Evropská komise pozastavila vyplácení dotací firmám z koncernu Agrofert a znovu se tak otevřela otázka střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Poslankyně za Piráty a spolupředsedkyně Zelených Gabriela Svárovská pro Radiožurnál řekla, že podle ní se problém rozšiřuje i na další firmy, například na Symbio. Dodala, že u vystoupení premiéra v televizi není jasné, jestli mluví majitel firem nebo předseda vlády. Na hranici Česka se Slovenskem, která měří 251 km, si bezpečnostní složky vyzkoušely, jak by v praxi vypadalo znovu zavedení hraničních kontrol. Do 24-hodinového cvičení se zapojilo přes 600 policistů, 50 vojáků aktivní zálohy a 60 celníků. Kontroly probíhaly na silničních i železničních přechodech a také na takzvané zelené hranici. Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským málem zasáhl dron, když úterý odlétalo z Moldavska do Norska na pohřeb zesnulého krále Haralda V. Uvedl to bez dalších podrobností norský premiér Jonas Gahr Støre. Zdroj agentury AFP z prezidentovy kanceláře ale výrok zlehčil s tím, že šlo o obecný letecký poplach a Zelenskému nic nehrozilo. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin si přeje uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině. Kdyby si to podle Trumpa přál i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, bylo by to hezké. Své úterní telefonování s šéfem Kremlu, ve kterém řešili válku i vzájemné vztahy, označil americký prezident za skvělé. Obchodníci budou muset až na drobné výjimky znovu elektronicky evidovat své tržby. Sněmovna odmítla úpravy, které do vládního návrhu vložil Senát a schválila zákon v původní podobě. Obnovená evidence tržeb i školkovné začnou platit od příštího roku. A teď sport. Fotbalisté Barcelony vstoupili do Ligy mistrů výhrou nad Feyenoordem Rotterdam 5-1. Stuttgart zdolal nováčka ze Stavangeru 3 branky k 1 hlavně díky hetriku bosenského útočníka Ermedina Demirově. První kolo dokončí čtvrteční program 6 zápasů, ve kterém nastoupí i Slavia proti Lens. Český tenisový svaz povede nový předseda. Po 30. listopadu se jim stane dosavadní místopředseda Petr Pála. Jakub Kotrba, který byl ve funkci od roku 2024, vysvětlil svou rezignaci pro Radiožurnál Sport osobními důvody. A na závěr do Brna. Ve slévárně v Líšni,